Že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tak to FBIáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

Hiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: I'm a street fighter. Tak to ale v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiták snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět i křehký limity vlastní osoby a

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, co v nich jde. Pak cesty se propojí pohledem na sebe, spočinem v pokoji, lásku má. Kolik se změnilo, to hlavní zůstalo, není to tajemství, jsme tu dva. Až pak se probudím, usměju, řeknu, hledat dál, to není už třeba. Teď jsme tu spolu a to je ta cesta.

0: erotické prádlo se...
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Znáš ten zvuk? Šustnutí pitlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Solarium, prosím.
0: Haló?
3: Solarium.
0: To je solárko, jo?
3: Ano.
0: Prosím vás, já jsem u vás byl minulý týden na solárku.
3: No, vy jste pán?
0: Já jsem pan Mrázek z Ústředný.
3: Aha, a chcete?
0: Mně se jedná o to. Já jsem si u vás zaplatil solárko. Vypadali jste jako solidní firma.
3: No to taky jsme.
0: No to právě, ale si nejsem jistý úplně.
3: No to o tom nepochybujte.
0: Poněvadž jsem byl u vás na solárku, předtím jsem byl na Kanárech.
3: No tak to víte, že to není jako Kanáry.
0: U vás jsem se chtěl trošku doopálit.
3: No.
0: Jenomže druhý den po vašem slavném solárku jsem byl úplně bílý jako stěna.
3: Ale prosím vás, to mi nepovídejte.
0: Já jsem přijel z Kanáru úplně černý, jdu do vašeho solárka a vylezu a jsem úplně bílej.
3: No to určitě. Prosím vás, takovouhle hloupost mi nepovídejte.
0: Prosím vás, tady napad sníh před barákem, já vylezu ven a mě nepozdraví ani soused, protože mě nevidí.
3: No jo, jistě.
0: Protože splývám s přírodou.
3: Prosím vás, nikdo si ještě nikdy nestěžoval a chodí nám to sem technik měřit trubice, takže ty jsou absolutně v pořádku.
0: Čili já jsem první, kdo si stěžuje.
3: Ano.
0: Čili mohl bych dostat nějakou cenu, ne, že jsem první?
3: No to tady nevím, o tom já nerozhoduju.
0: Prosím vás, kdo vám dodává záření?
3: Prosím vás, do toho vám nic není.
0: Do trubice.
3: Trubice nám dodává už x let, pořád stejná firma a nikdy žádné reklamace nebyly.
0: A není to proudem třeba? Kdo vám dodává proud?
3: No proud normálně ze sítě.
0: Čili vy nemáte proud ze zásuvky? No tak to je jasný.
3: Ale to víte, že máme, jak by to mohlo fungovat bez zásuvky?
0: Když si říkáte, že to máte ze sítě.
3: No ze sítě, jasně, ze sítě jde proud do zásuvky a ze zásuvky jde do solárka, ne?
0: A kde jako vzniká ten proud? Jako odkud se jako bere jako?
3: No z elektrárny asi.
0: Z elektrárny.
3: Prosím vás, nezlobte se.
0: Jsem
3: ráda, že jste mi zavolal. Já tady mám práci.
0: Dobře, já vás nechci zdržovat, jenom mi řekněte, kdo ho tam vozí do té elektrárny, ten proud?
3: No, ten si snad vyrábějí. Vy si ze mě děláte srandu a já na to nemám, a já na to opravdu nemám čas.
0: Já vám moc krát děkuju. Zbohem.
1: Maximum tvýmu.

0: Tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím.
3: Rujen, tady je mrážek ušená. Prosím vás, to je pan Martin?
2: U telefonu, dobrý den.
3: Helejte se, já vám volám z mysliveckého spolku plzeňského.
2: No.
3: My jsme se u vás doslechli, že vy jste vynikající střelec.
2: No, střelec jsem, to je pravda.
3: Vy střelíte nějak závodně, nebo?
2: No, zkoušel jsem to i závodně. Jak jste se to dověděli?
3: My právě tady vás máme v záznamech a chtěli jsme se vás zeptat, my totiž máme tady škodnou v revíru.
2: Aha.
3: A potřebovali jsme právě, abyste nám pomohl.
2: Jo, počkejte, ale já jsem dělal sportovní střelbu, to znamená jako jenom na terče, já jsem vůbec nestřílel jako zvířata, nebo jak to chcete vlastně?
3: No, my tady máme jednoho medvěda, který nám neustále prostě vykrádá myslivnu. Tuhle mi tady zmláčil kamaráda prostě a dělá jako hrozný brajgl, jo. A my víme, že on chodí tady pod Skalinou na diskotéky.
2: Aha, teď já tomu teda moc jako nerozumím. Jako určitě po mně chcete, abych chtěl do nějakých zvířat, nebo já teď nechápu, co po mně vlastně chcete.
3: Já bych potřeboval právě, kdybyste přijel s nějakou malorážkou a postředil toho medvěda, aby právě si to vytrpěl za ty zlodějiny.
2: Postřelil? Prosím vás, tohle já nedělám, já se normálně zabývám, nebo zabýval jsem se jenom do papírových terčů, ne do živých terčů. Víte, co to je rozdíl vůbec?
3: Tam není žádný rozdíl, ne? Nebo? Jako cíl, ne? Nebo?
2: No to není, to je, jako nemůžete přeci jako zvrát zvířata jako cíl. To já jako asi chápu myslivost, chápu, že tam je potřeba nějakým způsobem selektovat ty zvířata v těch lesích, ale my jsme tohle vůbec nedělali nikdy, takže já nevím, jak bych vám mohl pomoct v tuhle chvíli.
3: A nešlo by aspoň, že byste postředil tady jednu srnu, která ona právě jsme do sebe byli zamilovaný a ona si mě teďka nevšímá, tak jenom potrestat jí trošku?
2: Prosím vás, vy jste se snad zbláznil, já jsem, jak jsem vám říkal, nechte se vyšetřit, to není možný opravdu s váma, to jste myslivec, já se vám omlouvám, že jestli vás držuju, ale vy mě určitě zdržujete, naschledanou.
3: Jak promiňte, naschledanou. Lovu zdar!
1: Maximum muziky.
4: Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. 8.
5: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme tipovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
8: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo.
4: Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: pět vteřin do šesté hodiny. A je to tady. Jako každý den, 6.00, Evropa 2, zprávy. A slovo má Katka.
1: Dobré ráno, chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Papež Lev XIV. Podstoupil v úterý odpoledne v římské nemocnici plánovanou operaci hrudníku, při níž mu byl odstraněn dolní lalok pravé plíce. Podle informací ČTK se jednalo o zhoubný nádor plic. O úspěšném zákroku informoval Vatikán. Teď má slovo Zuzka.
2: Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. V souvislosti s tím pracoviště rozšiřuje tým instruktorů a hledá nové odborníky. Nový program naváže na dosavadní výcvikové moduly a rozšíří výcvik bojové medicíny na vyšší úroveň. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané tak nenaplnili roli favorita, jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál.
0: Takhle, nenaplnili roli
1: favorita.
0: Favorita, to se vzalo kde jako? Jako sorry. Jako, že,
1: asi papírově.
0: Kdo si jako myslel, že Slávie je favorit? To jako, že ani si nemůžeš myslet, ne?
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda je teď na silnici 20 u stanovic na Karlovarsku a na D1 je ranní nehoda na 30,5 kilometru ve směru do Brna. Pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Počasí překvapivý.
1: Jako upršený?
0: No.
1: To tě překvapilo?
0: Teplotně. Včera 4,5 stupně.
1: Ano.
0: Dnes 12.
1: Jo, no, začíná se nám oteplovat.
0: To je jako velký rozdíl, ne?
1: To jo.
0: 12. To je podle mě Martin neškrábal. Včera jsme měli skrábací vstup, jakože první v sezóně, dneska teploučko.
4: No dneska bylo úplně krásně.
0: Krásně, no ale začíná léto, je to tady. Přátelé, máme po zimě, začíná nám nová sezóna. Kam pojedete na koupák dneska?
1: No tak dnešní ráno bude místo ještě upršené, ale během dne se opravdu obloha vyjasní. Teploty budou odpoledne dokonce na většině území o trochu vyšší než včera, vystoupí na 13 až 18 stupňů, zítra bude pak ještě tepleji.
0: Jak říká klasik, teploty budou dnes o něco vyšší. Evropa

0: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.
1: No a po zprávách už začíná středeční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
2: Lépe bych to neřekl. Dobré ráno.
1: Dobrý den.

0: Začíná ranní show 14. října. A slovo má Katka, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já tak... jsem se těšil, jak se tě zeptám, jak se máš.
1: Tak já ti to řeknu.
0: Tada!
1: Já jsem se dneska po cestě do práce strašně dojela a normálně jsem celou jízdu měla ubrečenou.
0: Ne.
1: No ale hezky.
0: Ale hezky. A můžeme, hezky. Můžeme se dojmout s tebou?
1: No to já nevím, jestli vás tohle dojme. No to ani ne tato hudba.
0: Aha, tak
1: já totiž zítra pojedu na koncert Anastasie do Brna.
0: Hezky.
1: A já jsem si říkala, že už si udělám jakoby takovou tu přípravu, že si pustím nějaké písničky a že už se jako začnu ladit. Protože kdybych se to pouštěla zítra, až pojedu do Brna, tak to už bych se zase trošku kanibalizovala ten zážitek, protože zítra to uslyším. Tak jsem si to dala dneska a prostě zase mě to dojalo, jak prostě ona je šikovná.
0: Ona je strašně šikovná. Já ti to moc přeju. Přátelé, mimochodem Katka, tady naše Katka bude mít narozeniny brzo.
1: Ano.
0: Těšte se na narozeninovou show. Zbývá ti posledních 12 dní.
1: No, tak jako.
0: Anastasia.

0: Devadesátky?
1: No nevím, tak asi milénium spíš.
0: No možná, člověče, je to milénium. Já mám zážitek s Anastasiou, já jsem jí potkal v roce 2001.
1: Jo.
0: Na evropských cenách MTV ve Frankfurtu. To je takový příběh, já jsem ho vyprávil už několikrát.
1: Já ho neslyšela.
0: Je to teda hodně nudný a dlouhý.
1: Jupí.
0: Dobře. Strašně jsem toužil jet na ceny MTV. V té době mi bylo 25 a říkal jsem si, že to je vrchol světa.
1: Ano.
0: Poprosil jsem našeho ředitele, aby mi dal druhý den volno, že to bylo v týdnu. Nedostal jsem ho. Takhle brutální to bylo.
1: Vidíš, a já jsem volno dostala. Po koncertě Anastasie.
0: Ale v Brně.
1: Ano,
0: já
1: ano.
0: To měl ve Frankfurtu. A poprosil jsem ho, abych prostě dostal volno, on řekl, že ne. Takže já jsem ze svojí tehdejší přítelkyní, budoucí potom první manželkou, sednul do našeho TTčka a jeli jsme do Frankfurtu. Je potřeba říct, že jsem si vzal na sebe takový ten outfit s tím bílým dlouhým kožichem.
1: Jo.
0: Chtěl jsem být jako show business.
1: Ty jsi tam chtěl zapadnout.
0: Já jsem chtěl být jako hvězda.
1: A říkal jsi si, jestli si tě náhodou někdo nevšimne, jestli tě tam neobjeví, veď? Jo.
0: Je to strašně trapná historka. Jeli jsme prostě hodiny a pak jsme tam zaparkovali někde prostě strašně daleko od haly. Prostě tisíce aut, že jo, a pršelo. Bylo to prostě šílený. A já jsem se oblíknul do bílých kalhot, do bílých bot s takovýma ťupkama. Měl jsem lesklej kamínkovej vršek, topík, a na to bílej kožich. No vypadal jsem jak blázen, takový růžový brejle. A šel jsem v těch loužích, v tom dešti, do té haly.
1: Honorace prostě.
0: Jako největší show business, ale sám v dešti večer moje partnerka Monika Poslušná měla taky bílej komplet, bílý kaloty, bílej vršek, taky růžový brýle, podpatky. No šli jsme, byli jsme výborní. Ale moc lidí tam nebylo. A lidi na mě pokřikovali, Němci, takový ty prostě v kožených bundách, takový výrostci, a pískali jakože hej! Jakože já si z mě srandu, že jsem úplně idiot.
1: Aha.
0: Přišel jsem tam.
1: To je furt stejný, veď?
0: Furt stejný, nic se nezvědělo. To je ten rok, kdy jsem vydal první album. Aha. Rok 2001. Přišel jsem tam, sednul jsem si. A tam line-up. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Byl tam Shaggy. Byla tam právě Anastasia, která zpívala I'm Out of Love. Viděli jsme se s nima v zákulisí. Takový já jsem měl lístky. Nicméně potom nás posadili na nějakou druhou galerii. Jo, a vedle mě, koukali jsme na tu show, byla to vlastně nuda. Jakoby, když seš v publiku u televizní show, je to trošku problém. Ano. Je to celý dělaný pro televizi. Nicméně, pro mě zážitek, že tam vůbec jsem.
1: Aha.
0: A vedle mě seděla taková hodně hezky udělaná paní. Vypadala trochu jako Paris Hilton, si to představ. Jo. Celou dobu na mě koukala, já v tom kožichu, že jo. A když to celý skončilo, tak říká, takhle se ke mně nahla a říká, neviděli jsme se minulej týden v Paříži? Já jí říkám, myslím, že ne. A teď pozor, teď všichni šli na tu afterparty. Já jsem, dal bych cokoliv na světě, abych na tu afterparty mohl jít. Kde měla být ta Anastasia, ten Shaggy, Rammsteini, Kylie Minogue a další. Bylo třeba 10:30 večer.
1: To byl content na Instagram, veď?
0: Tenkrát Instagram nebyl ještě, rok 2001. No ale já jsem neměl to volno od toho šéfa. Takže jsem neměl čas. Takže hned po té show jsem sednul zase do toho TTčka a jel jsem celou noc zpátky, že jsem druhý den vysílal ranní show.
1: To seš ty v kostce.
0: Idiot. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je tady Svět podle Koháka. Dobré ráno, Jakube.
1: Dobré ránko, manko.
2: Nazdárek.
1: Co tu?
0: Jakube, já mám na tebe otázku.
1: Jej na mane.
0: Já tě využiju, jakože ty seš tady prostě jako ve skupině moderátor muž.
1: Tak.
0: Jo. Prosím tě, Kubo.
1: Ano.
0: Už ti přišla vejplata.
1: No, jako...
0: Protože mě nepřišla, proto jsem
1: neblázně, tam. No. Jako nekontroloval
0: jsem. 14. a nic furt.
1: Furt,
0: no přišla tak... ti vyplata už?
1: No ne, já o tom nic mi nepíplo nikde.
0: Nepíplo taky. Ne.
2: A vy to takhle řešíte, jo?
0: Jako no já z ruky do huby. Mm. Já úplně, já čekám prostě.
1: Teď jsi mluvil o té vejplatě pořád.
0: Co? Ano, já musím tohle absolvovat. Ano. A musím u šéfa tohle absolvovat, abych měl vyplatu.
2: Pozor, už to cinklo.
1: No jo. A to mi už to cinklo teda?
2: Mě už to samozřejmě cinklo.
0: Jak to, že holky dostávají vejplatu dřív, než my teda?
2: Asi máme lepší vztahy. S vedením nějaké.
0: A souvisí to taky s tím stylem toho života, jak jsem říkal.
1: Je to asi kosmetika, ne? Abyste prostě...
2: Ne, já nevím. Já se teda přiznám, ale jako teď navážno, že já to vlastně moc jako neprožívám, jestli přijde výplata v ten den nebo
0: v
2: jiný den.
0: Já jsem to dřív, když jsem měl víc peněz, taky neprožíval.
2: Myslíš, že tím to je?
0: Myslím, že to je hodně. Když třeba nemáš vůbec peníze, jak to víc prožíváš, tyhle ty data.
1: Já bych řekl, že jo.
0: Jo. Ano. Jo, že třeba chceš si koupit, já nevím, já vím, že mi píšou třeba lidi, že by chtěli lístek na nějaký koncert, jo, a že je, ale proč to oznamujete druhýho v měsíci, vejplata daleko, a než budu mít vejplatu, tak budou lístky pryč.
1: Ano.
0: Teď se to hodně řešilo s Kellynem, že Kellyn vlastně oznamoval turné vlastně na začátku měsíce.
1: Lidi... Magister Kellynem.
0: Magister Kellyn, že chtěli vlastně lísky a neměli vejplatu prostě.
2: Musíš mít rezervy.
1: Takzvaný rezervoár, to je francouzského de rezervuér.
2: Musíš mít rezervy, co kdyby náhodou Kellyn oznámil koncert, na který chceš jít, pane Bože.
1: A nebo rezervy z francouzského le rezervoár.
0: Takže ti to taky nepřišlo.
1: Ne.
0: Dobrý. A až ti to přijde, co si koupíš? Koupíš si lísky?
1: Ještě jsem to nedostal.
0: Koupíš si lísky?
1: To se jednou bude říkat.
0: I co?
1: Že jsem to ještě nedostal.
0: To se bude jednou říkat?
1: No, bude.
0: A co to bude znamenat?
1: No, teďka to říkali do teďka, nebo do nějaký, jenom jako ženy, že to ještě nedostal.
0: Ano.
1: A jednou to budou i muži říkat.
0: Jak to?
1: No, tak
0: jako, kvůli
1: tak bude vývoj.
0: No, ale zastavilo se to podle mě, dobrý.
1: Pa?
0: Už to jede zpátky.
1: V jaký fázi je to zastavený teďka?
0: No, to jako vypadalo to dost nebezpečně a už je to dobrý zase. Jinak, víš, co jsme neřešili, já jsem se tě nezeptal, jak dopadly volby, podle tebe. Jsi spokojený?
1: Já jsem se ještě nedíval, ještě mi to necinklo.
0: Ty jsi, tobě nepřišla vyplata a ani nevíš, ještě jak to dopadlo.
1: Ne, tak to, tak já jsem se nedíval.
0: Nespoilujte to Jakubovi, ty se na to podíváš zpětně teďka.
1: Ano.
0: Puzi to dneska večer, jak to
1: já
0: dopadlo.
1: Já jsem to pojel do Kalamáře, to je z toho známého francouzského Le Calamar.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.
4: Značkové slevy v Kaufland.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea. Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
7: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než tisíc prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
8: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných cupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz Poex křupky. Tak křupavé.
9: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
11: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
12: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
13: Do které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
14: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, s MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
19: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
22: S mým hlasem mi pomohla AI.
0: Mňau.
2: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
22: Náš výkup je teď totální hardcore.
23: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
24: Ani letos vás nenecháme.

s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a souslech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 6.27. Zdravíme super posluchače, dlouho jsme je nezdravili.
1: No jo.
0: Milujeme vás. Vy, co posloucháte mezi 6:30, vy jste nejlepší.
1: Snad tam jste.
0: Jste tam? Jste tam? Já myslím, že jo. Počkej, tady se to rozblikalo. Dobrý den, milí posluchači, dobrý den. Dobrý den.
2: Dobrý den, že jste krásně, já jsem se dovolila. Dobré ráno.
0: Ano.
2: Já vás chci tady pozdravit a chci vám říct, že po 9 letech mi přijde výplata.
0: No.
2: Jste naladili na tak krásný téma.
0: Co to znamená tak po 9 letech? Vy jste byla 9 let doma.
2: Ano. 9 let doma.
0: Žena
2: v domácnosti.
0: Takže teď prostě koukáte na bankovnictví a furt to jakoby refreshujete. A furt nic?
2: No furt nic, já prostě si říkám, to už snad není možný, já si potřebuji koupit nějaký nový outfit do práce. Nejsem schopná prostě, protože nejsou prachy.
0: Hele, no. A co máte za banku?
2: Českou spořitelnou.
0: Českou spořitelnou, Georgie teda.
2: No, jasně.
0: Tak mě volal včera George, že vás zná. No, a že to, že prej ta částka je tak velká, že to nejde poslat prostě online, to neprojde.
2: No.
0: Jo, a že to mají prostě normálně na centrále a že jim to padá jakoby už na chodník do silnice až na refíš, jo, a máte si tam přijet prej s valníkem. S takovým tím...
2: To není možný.
0: No.
2: Fakt, jo.
0: Dostajete to cash.
2: Leoši, já vám něco povím, jo. Já jsem začínala skoro na konci měsíce, jo. Takže mně přijde asi 6 000, jo.
0: 6 000 dobrých. Haló? Jste řekla 6 000 a oni vás odpojili. Teď nevím proč, jako. To je škoda.
1: To se nesmí říkat, totiž ty sumy.
0: To se nesmí. Paní se odpojila. Tam vypadnul signál.
1: Ježíš, já jsem se jí zrovna chtěla zeptat
0: škoda.
1: Prostě, jaký
0: tak
1: to je vracet se po 9 letech do práce.
0: Moment, zahrajeme, ale my vidíme tady číslo, už to vypadlo. Na konci je 224, zahrajeme si Kygo a zavoláme paní zpátky. This

0: Kam pak jste se nám ztratila, paní?
1: No já jsem tady v autě, řídím, čekám na to, až mě tam zase pustíte.
0: Tak ještě vydržte, ať to tady dospívají, whatever. Minuta 40, dobrý?
1: Držím.
0: Držte to. Drž úhel. Vždycky ranní show.

0: 6.32 na telefonu stále paní.
1: Halo, halo, Ivo, jste
2: ano,
1: tam?
2: Jsem tady. čekám na vás. No tak... Chtěla jsem ještě dodat k tomu, nevím, co jste úplně slyšeli, když jsem vypadla. Jestli jste slyšeli tu ohromnou částku, kterou čekám na výplatu,
0: ano.
2: Co jste slyšeli. A já jsem vám k tomu chtěla jenom, jestli teda můžu říct, že já jsem to říkala doma svým dětem, já mám dva kloučky. A říkala jsem, tak kluci, první výplata mámy se musí utratit úplně celá, tak já vám něco koupím. Tak nejdřív byly jako tak mikinu a tohle, říkají, ne, mami, nějaký dárek, to jsou hračky samozřejmě, tak jsme něco vymysleli a oni říkají, jenom tohle, mami. A já říkám, no a kolik myslíš, že mi přijde? No nevím, kolik. A já říkám, no asi 6 000. A on mi říká, ježiš, teď to mám víc, prosím tě, v kasičce, mami. No, tak maminka pracuje po 9 letech a má prostě míň než syn v kasičce.
0: Takhle, já bych doporučil, jestli vám přijde 6 000, to akorát vyjde, abyste koupila vstupenky na nějakou akci. Jo? Ideálně, kdybyste si ve všech těch akcích, které teďka jsou, vybrali nějakou naší.
1: Například.
0: Jako třeba například Štěpán Kozub, silvestrovský stand-up od 2 hodin v O2 aréně. To je nápad.
2: No něco jinýho, hoďte. Něco jinýho.
0: Něco jinýho.
1: Co ještě bude?
2: Bude něco pro Patrika.
0: Pro Patrika?
2: Jak pro Patrika?
0: Jak pro Patrika?
2: No bude to rok, tak třeba by mohlo být něco pro Patrika.
0: To jsme nevymysleli. To nemáme na mysli. To jsme nevymysleli. My jsme mysleli, že se to jako uzavřelo trošku ten příběh toho 19. ledna, kdy jsme dělali ten velký kod. Jste tam byla?
2: No právě, že to bylo strašný průšvih, já jsem hrozně chtěla, ale prostě, než jsem odvedla děti do školy a vrátila jsem se, že se to koupím, tak to bylo absolutně vyprodaný.
0: To je jedno. Já doporučuji, kupte tu mikinu, to je lepší těm dětem. A mikinu s čím?
2: Mikinu s čím? Ne, oni si nakonec rozmysleli, oni chtějí autodráhu jeden a druhý chce nádobíčko do kuchyňky, takže prostě budou mít takovýhle hračky.
1: Když nebudou stačit peníze, tak je dobrý, že vás ty děti založí.
0: Je to tak, že to máte dobrý. Tak se mějte moc hezky a naschledanou. Nazdar.
3: Kde to stojí?
0: Je to prostě čekačka dneska, no. Je to čekačka doprava.
1: Nehoda je na silnici 20 u Stanovec na Klatovsku a bouralo se taky na D1 na 30,5 kilometru směrem z Prahy do Brna. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Tak, ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Andrea, já vás zdravím.
0: Taky čekáte na výplatu.
4: No já čekám, mý kamarádce cinknou důchod první, takže to jdeme oslavit.
0: To je další level. Jakože první důchod?
4: První důchod, doufám, že nám to bude stačit na tu večeři teda.
0: A kolik to je?
4: No já vůbec netuším, nepřiznala se, takže...
1: Ale vy máte strašně mladý hlas.
0: No, teď důchodkyně jsou dneska mladé.
4: No, přesně tak, no.
0: Strašně mladé.
4: To je prostě... A ona je z nás nejhezčí a nejmladší, vypadá nejlíp.
0: Ale vy normálně zníte jako, že jdete o víkendu do baru.
4: My si dneska uděláme malý víkend.
0: To je ale hezký, jak nám takhle volají holky, viď?
1: To byla první důchod.
0: První důchod.
1: To jsem nevěděla, že to je vlastně taková meta, ale je to jako zábavný.
4: No je to velký, já si myslím, že už jenom se...
1: No.
0: Taky to vypadlo, já se zblázním. To je podle mě už tady chyba softwaru naší ústředny.
3: Leo Šmareš, Katka Zíhová. Ranní show Evropy 2.
5: U nás byle rozhodně...
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: 6 hodin 40 minut. Náhoda. Chuck the Money se vede ta písem.

0: Tohle je song, který se jmenuje Chuck the Money, což nevím, co znamená. Chuck the Money. Ale vím, co znamená název tohohle songu. Morning Mood. Morgenstimmung.
1: No.
0: Ranní nálada. A my máme ranní náladu. Podívejte se, venku je pořád tma. A my si moc vážíme toho, že jste s námi i takhle v noci. Je to taková intimní chvíle vždycky. Já to rád zmiňuju, že to je takový spojení nás a vás. My to milujeme. A když je to pod rouškou tmy, tak je to takový tajemnější. Takový dramatičtější.
1: Takový erotický.
0: Je to erotický, ano.
1: Trochu.
0: A já bych chtěl zmínit teďka takovou věc, to nebudete čekat. Totiž tady ve studiu dneska je filmový štáb, který točí.
2: Jo.
0: A hlavním kameramanem je Marek, což je náš kamarád. Marek nechce jít do vysílání, ale my jsme ho poprosili, aby i přesto, že nechce jít do vysílání, aby si sednul k mikrofonu. Marku, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to je Marek Jarkovský, vynikající kameraman a režisér. A teď, my, abychom vypadali tak nějak jako dobře při tom natáčení, tak jsme dneska se potkali v 5 ráno v kadeřnickém salonu, kde byl náš další kamarád Marty, který je tady taky.
1: Ano.
0: A dělal vlasy jednomu z moderátorů ranní show. No, můžete si typnout, jestli byla Katka jako žena, nebo Leoš jako muž. Tak.
1: Máš to hezký.
0: Mám to hezký. No a pozor, proč to říkám? Protože my si moc vážíme toho, že tady jste s náma. A je to unikátní. A já jsem seděl na tom křesle a říkám, hele, už budeme muset jít, máme jakože brzo začíná ranní show. A Marek, zde přítomný, jo, říká, no ne, tak to nezačínáte vždycky v 6, ne? A já říkám,
1: ty jsi blázen.
0: A já říkám, jak to myslíš? A on, no ne, tak jako, tak tam jsou třeba písničky, ještě tohle začnete jako chvilku po 6 třeba, ne?
1: Jak se tam jako kdo sejde?
0: A já mu říkám, ty jsi šílenec. A on, já to nikdy přesně od 6 neslyšel, to je fakt jako 6.00. A já říkám, nikdy i dřív. A Mára, já jsem myslel, že tak nějak v 6 to začíná, prostě dáš tak dáte pár písniček.
1: Máro, ty jsi blázen.
0: Dáte pár písniček.
3: To není tak úplně pravda.
1: Já myslel, že se s Leošem už pár let znáš.
3: Ne, on totiž říkal, že když se nestíhá, takže dá vědět. Jenže on mluvil o meetingu, který začíná mnohem dřív ještě.
0: Ano, že kdybych nestíhal na briefing v 5.50, což jsem nestíhal, ale mám skvělý tým tady, Martin Cihlář to tady krásně udělal. Mm-hmm. My jsme dorazili.
1: Jsme se nabrýfovali bez tebe.
0: Ano, a já jsem dorazil v 5.52. Mm-hmm. Tak to byl jakože příběh o tom, že opravdu vysíláme od 6 a vy někdy od 6 posloucháte. No a když už máme Marka ve vysílání, tak nám Marek může říct příběh. Protože jsme se tady bavili o AI a Marek najednou řekl, mýho kamaráda AI nedávno málem zabila.
3: No, já bych to úplně nechtěl rozmazávat. Teda.
0: Takže stalo se co?
3: No, bylo to nepříjemný.
0: Stalo se co?
3: No, měl nový sluchátka, který si dokážou načíst tvůj tep. Už dneska.
0: Sluchátka?
3: Od určitý značky určitého ovoce.
0: Apple sluchátka.
3: Když to máš propojený s hodinkama, tak oni si už dokážou načíst svůj tep. A on jak si s ní povídal celý den, protože vytváří i reklamy díky tomu, tak mám to teda zprostředkovaně přes druhýho kamaráda, takže klasická historka kamarád kamaráda. A on jak si s ní povídal, tak ona si ho postupně načetla ten jeho tep a on normálně během toho dne začal mít jako zrychlený tep, začal mít normálně postupně panickou ataku. Došlo to až tak, že měl fakt jako panickou ataku.
0: A jak to ovlivňovala ale ten jeho tep?
3: To nevím. Jak si povídala, dostala ho do nějaký fáze, on začal mít normálně tyhle vystavy.
0: Jo, že mluvila tak, aby se mu zrychloval tep.
3: Evidentně. Já se na to musím ještě poptat, až ho potkáme. Já jsem to teďka slyšel.
0: Jako zní to trochu strašně.
1: Tak ono už je to propojený s Pornhubem.
3: Je to rychlejší.
0: S Pornhubem?
1: No, proč? Jako, že něco říkala, aby mu zrychlovala tep, ne? Je
0: takhle, že ho dráždila, myslíš?
3: Je to rychlejší, než si myslíme. Čapek nebyl tak daleko od pravdy.
4: Ranní show Evropy 2.

0: 6.49, posloucháte ranní show na Evropě 2 a my si dáme do vysílání dalšího člověka, který není součástí našeho standardního týmu. Tím člověkem bude Martina Pártlová.
1: Aha.
0: Martina Pártlová.
1: To jsi mě teď překvapil.
0: No, Martina Pártlová totiž vyprávěla na svém Instagramu příběh. Mm-hmm. Tak já si myslím, že si ho můžeme všichni poslechnout a užít si ho.
2: Děvuchy, co se mi dneska stalo? Já jsem začala chodit do sauny, do těch ochlazovacích bazénků, že jo, říkám si, musím o sebe pečovat, abych tomu Pepíkovi jako dlouho vydržela. A takhle jako procházím prostě okolo Whirlpoolu a tam pán takhle jako rozvalený a říká, prosím vás, můžu se vás na něco zeptat? A si říká, ty vole, je to tady, jakože prostě ten zásnubák funguje, protože to zacítil, že jo, říkal si, ale poznal jsem jí, to je Pártlová, takže jako ta, jak se vdá, tak bude jak Alcatraz nedobytná prostě, takže to musím jako zkusit, mám prostě poslední šanci. Jsem si říkala, ty jo, tak ještě žije žulka, jo, prostě, ale podívej, chlapi v tom Whirlpoolu, to seš nenamalovaná, prostě, ale podívej, jak jo, jak. Tak jsem se k němu naklonila, říkám, no, můžete, a on a mi říká, prosím vás, ta slečna, co jste se s ní objímala, byla to Eva Burešová. No. A on, děkuju. Takže jsem jenom chtěla říct, že ten prostě nemoc funguje. Díky, Evo.
0: Klasika.
1: Třeba pán neměl zájem o ženy. Víš, to se vždycky říkám.
0: Jo?
1: Když jakoby nezafunguju, když nezafungují jakoby moje zbraně, tak si říkám, no tak.
0: Byl to gej.
1: Jo.
0: No a když jsme u toho, tak tady ve studiu máme i Marty Otila a toho vezmeme do vysílání za chvíli.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
3: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
5: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
7: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. 8.

0: nepotřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Evropa 2.
5: 6 hodin 55 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Bylo nebylo, kdysi před mnoha měsíci, tady byl ve studiu kadeřník, možná nejlepší prostě hairstylist, master na světě, Marty Till. Byl tady s námi, jo? My jsme ho vzali do vysílání a položili jsme mu otázku. Marty, co teďka jede za muziku?
6: Ano.
5: Řekli jsme mu, Marty, ty jsi nám kdysi doporučil písničku Cigarety, od slečny, která se jmenuje
6: Sara Rikas.
5: A byl to hit. Tak nám něco doporuč, co jede teďka. A Marty před mnoha a mnoha měsíci říká, no teďka je taková Slovenka, jmenuje se Adéla. Ona jede turné s Marty, dobrý den.
7: Demi Lovato, dobré ráno.
5: Dobré ráno. Ona jede teďka turné s Demi Lovato a jako jede to. A já říkám, jo, tak my si to schválně zahrajeme. Jak se to jmenuje? A Marty říká KGB. A já, OK. A my jsme si tenkrát před mnoha a mnoha měsíci díky Martimu zahráli tu Slovenku Adélu. Tu Adélu, o které teďka mluví celý svět. A dělali jsme, ale jo, jo, pustili jsme tohle.

Tak tady tu Slovenku Adélu nám před fakt asi rokem, já nevím, jak je to dlouho, ale si strašně dlouho, představil tady zde přítomný kadeřník Marty Till. A my tenkrát přesně si úplně pamatuju, říkám, ale jo, co dobrý, a teď to žerem nejvíc úplně. Teď samozřejmě celý svět jede v tomhle.

0: No, ale ještě víc samozřejmě, svět jede v Nicole Kidman, což je píseň, nikoli jako Nicole Kidman herečce, ale což je další píseň Adély. Mimochodem, údajně, je tohleto teďka aktuální číslo jedna amerického žebříčku. Největší hit v Americe. Je to tak moc už, že se mi líbilo teďka video na Instagramu, kdy někdo říkal, sakra, tváře se tak jako divně ten pán u toho nápis. Kdy se tvůj níž hit stane trendem, jo? Že máš prostě pocit, že jsi něco objevil, že jsi prostě cool a najednou to už poslouchají úplně všichni a je to trapný. Takže, samozřejmě logická otázka. Marty Tille, dnes, 14. října, 7.01.
1: Pořád jsem single.
0: Ne, to jo, jsi pořád single, ale Marty, 14. října 2026, na Agátu. To je svátek, má Agáta.
1: Oh.
0: Dneska, jo, to je kamarádka bývala.
2: To je ta tvoje bývalá kamarádka.
0: Moje současná kamarádka. Jo. Moje bývalá a současná kamarádka.
2: No, takže?
0: Takže se tě
2: ptám. Vem si svoji věšteckou kouli.
0: 14. října, co bude hitem v následujících měsících a letech? Něco, co neznáme.
1: Já myslím, že teď dneska vydává, nebo v těchto dnech vyšlo album Troy Sivan.
0: Troy Sivan, my to najdeme. Troy Sivan.
1: A teďka nejvíc je party. Party in a club, party in a bush, party in a park, party everywhere.
0: Počkej, to je hit, jo?
1: Jo, to teďka prostě bude
0: tak
1: nejvíc.
0: Dobře.
2: My ti věříme.
0: Ty to znáš?
2: No, ne.
0: Jasně. Takže Marty říká, že tohle bude hit.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the
1: Jak to, že tam je Madonna nasamplovaná, Marty? Tam je normálně music.
2: No, oni se kamarádi, že jo?
1: Fakt?
2: No, jednak se kamarádi, ale oni jsou teďka jako partička Charlie XCX, Madonna a Troy.
1: Aha.
2: Nebo respektive byli teďka na tom předávání těch MTV cen, co ty tak miluješ.
1: Jsou kámošky, prosím.
2: Teď se tam kámošili.
1: A to se jako smí tam prostě vzít si písničku od Madony?
2: To teďka prostě hrozně frčí, že dřív jsme se schovávali.
3: Když jsi kámoš.
2: Když jsme kámoš, a i když nejseš kámoš.
1: Dáš tam prostě písně.
2: Tak se vlastně berou nějaký věci ze starých písniček a dávej si to do nových věcí a už se to vůbec neschováváš.
1: To je normální Madonna, hele.
3: No.
1: A čau.
2: Yes.
0: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park.

0: 7-6, pojďme na zprávy, slovo má Katka, Evropa 2.
1: Pěkné ráno, Klatovský okresní soud potrestal 49-letou ženu za to, že v průběhu předloňského a loňského roku úmyslně neposílala svoji tehdy 14-letou dceru do školy. Téměř rok si spolu užívali u moře. Dívka zameškala téměř 900 hodin, matka za to dostala podmínku.
0: Ale to je sen každého rodiče.
1: I dítěte ne.
0: I dítěte, prostě ne, nepůjdeš do školy, jedeme na dovču.
1: Pak se to protáhne, líbí se ti tam, rozsedíš se.
0: A kolik bylo dítěti?
1: 14.
0: Jo, takhle. Aha. Normálně a máma to tolerovala.
1: Letošní volby stály stát miliardu. Oproti hlasování před 4 lety vzrostly náklady o pětinu. Pokud by chtěl stát ušetřit, může zeštíhlit volební komise, sloučit okrsky nebo volby pořádat elektronicky. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové a fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nový kampus. Podle rektora Univerzity Karlovy Jiřího Zimy patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Výstavba kampusu stála přes 7 miliard korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tropická bouře Rachel dorazila do Kalifornie nakonec s nižší silou, než varovali předpovědi. Přesto za sebou zanechala značné škody. V Long Beach velké vlny ničily domy na pobřeží, další oblasti voda zaplavila. Meteorologové varují, že se podobné situace mohou brzy opakovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D4 směrem s Příbrami do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Řitku a u Jílovyště je potom zúžení, celkově se zdržíte 30 minut. A na dálnici D1 směrem do Brna za sjezdem na Chocerady na 30,5 kilometru odklízejí nehodu dvou kamionů, zdržíte se 20 minut.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách jsou dnešní ranní teploty kolem 12 stupňů, tedy vysoké, na Moravě je chladněji, tam teploty kolem 6 stupňů. No a dnešní ráno je taky místy ještě upršené, ale během dne se obloha vyjasní, teploty budou odpoledne na většině území o trochu vyšší než včera. Vystoupí na 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: Katko, ty jsi neměla teďka ve zprávách v 7 žádný šport?
1: Neměla.
0: Tak my
1: jsme si to řekli, ne?
0: Ne. Ne, my si to teď řekneme teprve.

0: partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.
1: Tady jsou Coldplay, 7.09, začíná druhá hodina, nebo už jede druhá hodina ranní show a teď to rozeberem, ale neboj se, ničeho se neboj. Všechno to rozeberem, vydržte.

0: Tak jdeme na to. 7.13, ranní show na Evropě 2. Zprávy ze sportu z včerejšího večera.
1: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané tak nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál.
0: Ach jo, nevím, jestli to někdo z našich posluchačů včera viděl. Kdo to určitě viděl, je náš Benjamínek, videomaker, který je tady ve studiu. Generace Z, David Jordán. Davide, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Vy jako kovaný Spartan jste úplně nadšený.
3: Ježiš, to byl koncert.
1: Přišel do práce úplně rozzářenej.
2: To bylo krásný, já jsem se bavil celých 95 minut.
0: Já se vám přiznám. Já jsem srdcař, si myslím, ale já jsem, pozor, upozorňuji, po prvních 45 minutách, to jsem ještě nevěděl, co přijde v druhý půli.
1: Ano.
0: Po prvních 45 minutách jsem chtěl psát svýmu kamarádovi Milanovi, já chci fandit nějakýmu jinému klubu. Já mu to chtěl napsat, ale já chci fandit asi nějakýmu jinému klubu.
2: Bohemce.
0: A to jsem prostě normálně srdcař, i když asi teď jsem sám sebe přesvědčil, že nejsem. Já byl z toho nešťastný. A to jsem neviděl druhou půli. Pak přišla druhá půle a ten, jak tam střílel do prázdný brány, já mu to neodkop, lidi, co to viděli, tak ví, o čem mluvím. To vlastně byl tak jako nějak náš slavistický výkon a obecně český fotbal v pohárech v kostce. Jo. Ale bylo to prostě strašný. Bylo to prostě strašný. Jako strašný, ale strašný.
1: Mě by
0: ta
1: zajímalo,
0: bezmoc.
1: Jestli se jako tohle opravdu děje, to, že jako konvertuješ k jinému klubu.
0: Ne, to jsou
1: ne,
0: takový...
1: Ale jako, tak
0: ne,
1: ty jsi to zmínil, ne, jako, ale neděje se to, jo?
0: To je ze zoufalství. Hmm. A já jsem si otevřel komentáře, jo, u jednoho postu z toho fotbalu. A je tam na konci východisko. A tím bych to chtěl ukončit, tenhle vstup. Totiž, jeden ze sledujících napsal komentář k tomu včerejšímu zápasu. Toto bylo utrpeně pozerať. Nedá se nějako vrátit těchto 90 minut mojho života. A poslouchej, a někdo mu to na tohle píše. Pozri si zajtra Slovan a zrazu se ti bude dnešní zápas zdát jako pohádka. Takže přátelé, máme naději. Já samozřejmě nemyslím nic špatného, ale prostě mě to pobavilo, že... Takže dobrý, ale...

0: show Evropy 2.
1: Je, teratko gura.
0: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
2: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých.

0: Pojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
3: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si křupni.
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: A Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Zbláznili jste se?
12: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
17: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
18: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
0: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
20: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
21: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
22: Zpátky k muzice.

0: Přesný čas 7:23. Dnes se něco stane. Jo? Dnes se něco řekne. Jo? Téma Štěpán Kozub. Ale nejenom Štěpán Kozub. Jak to kdysi začalo? Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Štěpáne, my se hrozně málo bavíme o tom, jak vystupujete.
2: Jako z vlaku nebo na představení?
0: Normálně,
2: nebo
0: kde... když vystupujete, vy si vůbec neděláte reklamu tady. To se mi nelíbí.
2: Jo, mám se tady zpropagovat trošku.
0: Propagujte se. Tak vy děláte ty stand-upy, ne?
2: Jo, někdy jo, no.
0: A vy s tím jezdíte, jako by, že...
2: Jo, někdy vědu mezi lidi, jako.
0: Jako můžeme udělat O2 arénu, jestli chcete. Víte, jak je to dlouho? Víš, jak je to dlouho?
1: Katko,
0: to je neuvěřitelné.
1: To byl COVID? Ne.
0: Tak poslouchej.
1: No to nemohl být COVID, to blbost. To byla O2 aréna.
0: Štěpán Kozub měl v O2 aréně stand-up před 4 lety. Hmm. Takhle strašně to uteklo.
2: No ale lépe to zní, když řeknete, že mi bylo 26.
1: Ty krása.
0: Ty wow.
2: To je uletalo.
1: Ale my jsme na to koukali nějak ze záznamu, podle mě. Někde na onlineu,
2: to
1: že
2: je,
1: jo?
2: To je, to je.
0: Vy jste to prodal někam.
2: Jo. Ale jsem to prodal.
0: Kam se to prodal?
2: To jsem vám právě nechtěl říkat.
0: Netflix to má?
2: Ne, Netflix dal málo peněz. Museli
0: kolik to... teďka se za to platí? To mě zajímá.
2: To fakt mám říct.
0: Tak zkuste naznačit jenom. Je to třeba...
2: No je to zhruba, jako jste mi dal vy tehdy za to, co jsem odehrál ten večer.
0: 50 000 korun, přesně. Takhle málo platí Netflix, jo?
2: V 500, blázni.
0: V mincích.
2: Jako jestli chci O2 arénu znovu.
0: Ne, počkejte, to...
2: Já bych chtěl, to udělám sám, ale jako co teď?
0: Tenhle ten vstup vlastně nemá jako být jako reklamní, ale, tak. Jako, ale může být, jestli chcete. To jsem vám nabídl na začátku. No, O2 arena, jo?
2: Já bych do toho šel, no. Já nevím, jestli přijdou lidi.
1: A kdy?
0: Ne.
2: Ne, tak no,
0: to se musíme poradit.
2: Tak se poradíme nejdřív, než to řekneme.
0: Řekl nějakou volovinu třeba, nevím, řeknete, nevím, na Silvestra třeba.
2: Ne, tak to je jasné, že tam se nikdy nic takového nedělo.
0: Na Silvestra to není špatný nápad, ale. Počkej, jestli vlastně lidi, byl Menšík, ne, vy jste tak
1: trochu
0: Menšík.
1: A nemá to tam furt pronajatý?
0: Kdo?
1: Menšík.
0: Já vím, že na Silvestra tam nikdy žádná akce nebyla.
2: Nebyla.
0: A vy jste trošku Menšík, ne? Vám to říkali, že jste jako Menšík trochu, takže...
2: Jako říkají to, ale já se tomu bráním hrozně.
1: Vy říkali, že jste spíš Menší?
2: Že jste Menší, no, než Menšík trochu.
0: A vy kdybyste udělal Silvestra v O2 aréně?
2: No.
0: To by bylo jako, že by to začínalo jako... Jako, že by to skoro... Jako o půlnoci, nebo...
2: Ne, ne, třeba odpoledne, ať se můžou lidi jako potom zrušit, kde chtějí.
0: Silvestr v O2 aréně?
2: To bych chtěl.
0: Stand-up.
2: To bych moc chtěl.
1: A máte volno?
0: Ty vole.
1: Nemáte už nějakou spářku?
0: Ty vole, počkej, O2 Arena nikdy neměla program na Silvestra.
2: No.
0: Třeba od dvou.
2: Třeba od dvou.
0: Jakože je pravda, že do divadla se na Silvestra chodí. Můj táta chodil vždycky od 5 do, myslím, že do Bránického divadla. Že vlastně jdeš jako do divadla odpoledne na Silvestra.
1: Jo, jo.
0: Skončí představení a ty se vrátíš akorát domů a jdeš někam do hospody.
1: A chodí se na tu filharmonii.
0: Obecně se chodí nějak na silvestrecky odpoledne.
2: Chodí se, hodně.
0: A pak se vrátíš domů a je mejdan.
2: Přesně
0: nějaký,
2: tak, přesně
0: hospody.
2: Tak.
0: Přátelé, šli byste na Silvestra na stand-up do O2 arény na Kozuba? Ranní show Evropy 2. Tak telefony tady vybuchly teda. Ranní show.
3: Ahoj, zdravím, David.
0: Blbej nápad, dobrý nápad.
3: Výborný nápad. Byl bych pro.
0: Tak dobře.
2: To David je sympaťák, David je strašný sympaťák, takhle, že hned.
0: To je nápad, co?
3: Děkuju moc, a já vám volám ze Švýcarska.
0: Ze Švýcarska, přijedeš na Silvestra do Čech?
3: Jo.
0: Přijedeš?
3: No jasný, já jsem za týden doma.
0: Wow, tak děkujeme moc, papa.
3: Já taky, díky, ahoj.
0: A je to tady. Dámy a pánové, když si teďka otevřete ticketportal.cz, tak zjistíte, že Štěpán Kozub bude vážně na Silvestra, i když někdo tomu neříká Silvestra, když je to odpoledne. Bude v O2 aréně. Stand-up roku, obrovská hala, po 4 letech se vrací. To znamená ticketportal.cz nebo Ticketmaster, a teď se tam objevily nové lístky. Prodej odstartován a dokonce je tam i setkání se Štěpánem. Meet and greet. Když se vám přišla vejplata, běžte si koupit lístek. Uvidíme se na Silvestra odpoledne od 2 do 4.

0: Ranní show, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Honzo.
0: Honzo, co máte na srdci?
1: Já bych vám rád poradil teda. Jestli nechcete pomoct. Jestli nechcete pomoct s outůčkem Kozubovi a on by vám pomohl se silvestrovskýma peckama na Silvestra. Když jste si mohli tak vzájemně vypomoct. A my bychom měli všichni program.
0: Počkejte. Jakože, že by v outůčku byli od dvou hodin, by tam byl Štěpán se stand-upem a večer pecky.
1: Pecka, přesně tak.
0: Také jste to vymyslel. A vy jste odkud?
1: S Ústí nad Labem.
0: Ústí nad Labem mají takovýhle nápady. A to jste vymyslel jako takhle hned jste to prostě vypálil.
1: No hned mě to spíš napadlo, já jsem si představoval to, že bych odpoledne jel do té O2 arény.
0: No.
1: A potom jsem vzpomínal na vaše silvestrovské pecky, když jsme se dívali doma, tak to nás prostě bavilo.
0: A tentokrát byste to chtěli jako vidět naživo?
1: No, buď to naživo, anebo to udělat zase tak, jak to bylo, no, to online.
0: Zase online? Aha, myslíte, že v roce 2026 ještě někoho zajímá online? To byla taková covidovka.
1: No, tak je dost rodičů, co je doma, no, a nemůžu jít pařit.
0: Hustý. Tak to je hustý. Katka teďka přišla, vůbec neví, o čem se bavíme.
2: Hustý.
0: Volá pán z Ústí, jestli byste to mohl zopakovat, Katce, ještě.
2: Pardon.
1: No, že mně by se líbilo, kdyby se Štěpánovi pomohlo s outůčkem a Štěpán by mohl zase pomoct s večerníma silvestrovskýma peckama Leošovi.
0: Takhle to vymyslel pán Fustí.
1: A že by nemuseli řešit ty prachy, že ono vzájem.
0: Jo, takhle, že by to bylo jako zápočtem.
2: To jsme si.
1: Přesně.
0: Čekej, tady vychází to jako, že vlastně, že by se tam byli oba zadarmo.
3: No, to by bylo dobrý.
0: Pardon?
4: To by bylo dobrý. Vy jste mě odmé odpojili, vy jste mě přerušili.
0: Ale. Tak děkujeme za tip.
1: Radši.
0: Jak se jmenuješ?
1: Díky taky. Honza.
0: Celým jménem?
1: Honza Batěk.
0: Honza, no tak člověče Batěk, no tak to je jasný. Tyhle ty nápady prostě, ty jsi prostě, jak jsi jenom takhle jmenuje, jaký businessman. Tak se mě hezky, Honzo, čau. Čau.
1: Díky taky. Pa.
0: Radní show, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Tak slečna, tu jsme ještě neměli holku teďka, povídej.
5: Já jsem jenom chtěla, že by to byl skvělý dárek k Vánocům.
0: To mi nemůžete říkat tyhle, já jsem podnikavý kluk. To mi nemůžete říkat, já jsem podnikavý kluk. A co by byl skvělý nápad, co konkrétně?
5: I Kozub, i vy.
0: Ach jo.
5: To bylo zrovnou spláchnutí celého večera, takhle celého odpoledne. A...
0: Víš, jak ty lidi prostě to některý těžce nesou, jak tady furt otravujeme s těma O2 arénama v tom éteru a pak přijde takovýhle nápad prostě. To je nápad za všechny prachy.
5: Nápad.
2: Jak se říká za milion.
0: Já věřím, že Štěpán bude levnější teda.
2: Tak se směje, ne?
0: Tak moc děkujeme, mějte se.
4: Jste úplně zblázili. Ahoj.
6: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Říhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2.

0: posloucháte náš program Halo. My jsme tady trochu teďka zaskočení nápadem, který nás zaskočil a zalknul nás až emocema. Ranní show, dobré ráno, Halo.
1: Dobré ráno, tady Láďa.
0: Láďo, vy voláte kvůli čemu?
1: Já volám kvůli tomu nápadu, teďka co měl ten kluk z toho Ústí.
0: A teď, jestli byste, protože byla reklama, byla písnička, můžete to, představte si, že přijdete do místnosti, kde jsou úplně noví lidi a teď jim to potřebujete říct, tak jestli byste mohl říct, o co jde.
1: Takže před chvilkou volal nějaký pán z Ústí a měl dobrý nápad, že by dopolední představení v Outu Areně měl Štěpán Kozu.
0: Ale pozor, vy jste neřekl to slovo.
1: Jaký?
0: No to důležitý, kdy?
1: Jo, kdy? Na Silvestra, na
0: tak,
1: Silvestra.
0: Tak, to je vlastně, to je to téma.
1: Tady se takže na Silvestra tady se by to měl Štěpán Kozub dopoledne a...
0: Ráno.
1: No, jako odpoledne, no, dobře, o 2 hodin.
2: 6.15, že bych začal.
0: 6.15 ráno na Silvestra.
1: Jo, klidně, já tam klidně přijedu.
0: Takže povídejte.
1: A večer v televizi my jsme zase koukali na Leoše Mareše.
0: Jo, na jeho stand-up.
1: A, no, ne na stand-up, ale pamatuju si, že jsem koukal, já nevím, pár let zpátky na Silvestra.
0: Na Silvestro, písničky, Silvestrovský ty... pecky.
1: Tak, hele, a to bylo úplně, no my jsme byli úplně odrovnaný.
0: Fakt,
1: super.
0: Je, vy jste hodný.
1: No, protože když jsem viděl poprvý v životě zpívat Štefana Margitu s Kontrafaktem, no tak to byl úplně nářez.
0: Jo,
1: zpíval, to úplně odrovnalo.
0: Jaká
1: prostě,
0: to nádhera.
1: No, to, a bylo a to... Já tam házel ty odpadky z toho kontejneru, no já byl vyřízený.
0: Za ním byly kontejnery, bylo to no, jako ve sklepení no, u odpadkových chramp kongresového centra. Jaká to nádhera. A házeli jsme po sobě odpadky.
2: Super.
1: No opravdu super, jako jo, fakt.
0: No tak jste milej teda, tak jste moc milej. Takže vy to jako podporujete teda.
1: Hele, jako já už jsem byl na vašich představeních na několika... A prostě za mě prostě úplně bomba.
0: Jste
1: a kdyby to bylo
0: milej
1: ještě na Silvestra večer, no ježišmarja.
0: Totiž tam je naprostý game changer to, že na Silvestra žádná akce v O2 Areně nikdy nebyla. Nikdy. Hmm. Tam mají vždycky všichni volno. Jak se, Štěpán, jak se usmívá? Vy se usmíváte, proč se usmíváte?
2: Protože mám tu rekonstrukci toho baráku, tak už počítám, na kolik mě to vyjde ta střecha.
0: Jo, jako, že by se tím vydělalo na rekonstrukci
2: no,
0: vašeho baráku.
2: Ano, že udělal střechu novou.
0: Přátelé, my se vám přiznáme, že Štěpán tady během reklamní pauzy už nakresl plagát.
3: Je to malování.
2: V malování, já mám malování po Anešce ten program, no.
0: Tak... Počkejte, ale to je taková hovadina. Vy jste vzal nějaký svůj vizuál starý a do toho jste vmaloval. Počkejte, já to tady najdu. Můžete mi to poslat?
2: Já vám to mám poslat, dobře.
0: Nebo to dejte, nebo to dáme na Evropu.
2: Ať nenudíme posluchače, můžu říct takový krátký vtip, než to najdu.
0: Řekněte, jako něco, pak... co se bude říkat zhruba tam jako na toho Silvestra.
2: Ať se naladí lidi, jo.
0: Chcete se naladit?
1: Jo, může.
2: Tak jo, tak uvidím, ale soustředte se, je to trošku takový intelektuálnější vtip,
0: ano,
2: a je velmi krátký, jo. Jestli pak víte, jak se říká arabskému hlemíždi?
0: Povídejte.
2: Muslimák.
0: Jak říkám, ještě to potřeba dopracovat. Jako
2: no, teď jo, tak ježišmarja. Mám další, chcete ještě jednu? Můj kamarád napsal krátkou...
0: Ještě dejte jeden.
2: Můj kamarád napsal takovou krátkou báseň. Jestli pak víte, jak zní hyperkorektní terapie?
0: Ne.
2: Lesba šokem a bude ti gej. Mám
3: na
2: pokračovat,
3: jdu,
2: nebo já nevím už, co mám dělat?
0: Na to jdu.

0: Kdo je s námi? Haló, Evropa 2.
1: Čau, tady Michal z Brna.
0: Michal z Brna,
2: zdravíme, Míšo.
1: Čau, Štěpáne. Prosím tě, já jsem teď byl si zrovna pro svačinu v obchodě, takže jsem vás teď chvilku neslyšel, ale k tomu nápadu za milion, to je úžasný. A mě ještě k tomu napad doplňkový program, který by vás nic nestál.
0: No.
1: A ty jak teď máš kontakty v tom Superstar, takže bys tam vzal nějakou tu elitu.
0: Ano.
1: A ty by tam mohli taky jako vystoupit, něco zaspívat, víš jak.
0: Teda to jsou nápady.
2: V tom případě já chci 300 liliputských mažoretek.
0: Je to korektní, můžete si o to říct normálně.
2: To nevím, já se si zavolám radši někam, někomu zavolám.
0: Jde to objednat, Katko?
3: Já myslím, že ne.
2: Proč ne? Já jsem viděl na Vinted, že jsou.
0: Na čem?
2: Na AliExpress a Vinted jsem našel takovou formu. No.
1: Na Temu.
2: Já jsem si dal na branku před barákem jsem si dal pozor zlý liliput.
0: Jakoby. Leoš Mareš. Evropa 2. Katka Zíhová. Štěpán Kozub, přátelé, je to tak. Na Silvestra 31. prosince od 2 do 4 bude ten stand-up. Co se týče těch dalších nápadů, to si ještě necháme pár minut pro sebe.
3: Pár minut.
0: Nicméně, co se týče Štěpána Kozuba, tak tento herec, komik a fenomén české scény se skutečně vrací do největší české haly. On jako teda liliput, malej, on si dal fakt pozor zlý liliput. A tenhle ten nejmenší člověk se vrací do největší české haly se zbrusu novou stand-up show, která se jmenuje Bez debat. Poté, co tento nekompromisní speciál zažil svou monstrózní premiéru v Ostravě, kde bylo 10 500 diváků, míří tahle brutální nálož humoru a brutální to bude rovnou do Prahy. Takže přátelé, 31. prosince od 2 do 4, klasický divadlo, předtím, než bude spářka, ale ohledně té spářky nebo párty, k tomu se ještě dneska dostaneme. Nicméně v té zbrusu nový stand-up show, se těšte na mnoho absurdních historek, trefných postřehů a humoru, který nikoho nešetří. Tohle bude to nejlepší silvestrovské odpoledne v zemi, bez debat. Přijďte si pro zážitek, který dlouho neuvidíte. Takže můžeme to odstartovat. Mm-hmm. 3, 2, 1, teď. Ticketportál.cz Štěpán Kozub, O2 Arena.

0: No a nás čeká česká volba. Co čeští muži dělají jen proto, že milují své ženy?
1: To by mě zajímalo.
0: Páté místo, předstírají zájem o drby.
1: Keci v kleci. Vy jste vždycky nejvíc lační. Michal taky vždycky, já přijdu domů z nějaký kávečky a... Tak co říkala Zorka? Nic jo, no to určitě.
0: Čtvrté místo, navštěvují s nimi divadlo. No, ale to je ono. Klasická plus jednička, že jo? Mm. Na Luneticích třeba, přátelé, tam, abyste plus jedničku muže pohledal. Ale děláme, že chodíme s vámi a vy zase s námi.
1: Kde jsi byl naposledy někde, kam jsi nechtěl jít a šel se tam jenom jako doprovod vlastní manželky?
0: Dobrá otázka. Vůbec si nepamatuju, ale šel bych. Kdyby mi Monika řekla, šel bych na cokoliv. Jo.
1: A vidíš, a ona zase, protože tě miluje, tak tě těmhle situacím nevystavuje.
0: Nevystavuje, no. Mm. Přemýšlím, jestli by šla na Kozuba. Ona ho miluje.
1: No tak to zas není ono, že jo?
0: Že ho miluje, jak se to vlastně nepočítá. No. Se jí mohl zeptat, jestli by šla na Kozuba. Počkej. Jestli půjde na Kozuba vlastně. Ne, jestli by šla. Jestli půjde. Mm-hmm. Bude hlídat.
1: A s tebou jako, jo?
0: Teda. Co?
1: Nebo kdo bude hlídat?
0: To nevím. Jestli mi to vezme teda. No jo. Ona mě vidí na displeji, takže... Ona už ví, když volám 746, že to je do vysílání. Tak pokračujeme. Co čeští muži dělají jen proto, že milují své ženy? Třetí místo, sledují s partnerkami romantické filmy.
1: Jo, a potom děláte, že u toho brečíte, veď?
0: Ne, potom samozřejmě u toho brečíme reálně. Druhé místo, akceptují dekorace v domě.
1: Co? Vy to doma nechcete mít hezký?
0: Ne. A první místo... Schválně, kdo si tipne první místo? Kdo si tipne první místo? Tady ranní show, dobré ráno. Haló, první místo je...
2: Ahoj, tady Dan.
0: Dan, neříkej.
2: Jo, já si myslím, že my děláme všechno.
0: Je to tak? Dokonce i chodíme s partnerkami na nákupy.
2: Přesně, tak děláme všechno pro ně.
0: To je první místo. Kdy jsi byl s paní nakupovat?
2: No, ona většinou posílá mě.
0: A my to rádi uděláme.
2: Láskou, co by se pro ně neudělali?
0: Je to tak. Tak papá, měj se hezky, čau.
2: A taky, ahoj.
3: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Podíváme se i na dopravu, to nám taky ženy řeknou.
1: D4 směrem z Příbramy do Prahy hlásí kolony za sjezdem na Řitku. U jíloviště je pak zúžení, celkové zdržení do Prahy 30 minut. A na dálnici D1 směrem do Brna počítejte s kolonou za sjezdem na chodce Rady. Na 35. kilometru odklízejí nehodu dvou kamionů, zdržíte se kolem 20 minut.
0: Za chvíli jsme zpátky i s tím oznámením.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: I do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD právě odstartovala.
6: Perete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
7: You have to be ready.
6: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
8: This is Street Fighter!
6: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: jako kultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažij Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Kado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
9: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
10: To je ale zima. Jdu ven.
9: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
11: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
13: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na...

0: Príbehy tak, ako nikdy předtím. Od pôsobivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: přátelé, musíme končit, i když vždycky, když je tady Štěpán s náma, tak je to skoro škoda.
1: Rozumím, jak se rozloučit tak nějak hezky, seriózně s lidma? Já bych chtěl být opravdu hluboký teď, já to zkusím.
0: Muzika, no. Muzika vás k tomu uvede. Přímo vybízí.
1: I tebe, synu. Přátelé, děkuju za vaši pozornost. Děkuju, že jsem tady s vámi mohl být. Děkuju všem posluchačům, že mě slyšeli. A na závěr takové moudro. Když to svědí, neškrábej to. Naschledanou.
0: Já se zblázním.
2: Ranní show Evropy 2.
0: Tak. Ano, dostali jsme zprávu, přátelé, přímo z takových těch prodejních portálů. Je to neuvěřitelné. Děkujeme, že asi vám přišla výplata, jak jsme říkali, protože vstupenky na Kozuba, na Silvestra od 2 do 4 mizí, jak jste to prostě slyšeli, nebo jak ho slyšíte, tak tady přečtu jednu reakci z mnoho. Zakončení tohoto roku smíchem, lepší závěr neznám. Zakoupeno a i jako dárek k Vánocům. Těšíme, Kateřina Topolová, Topolka. Tak díky moc.

0: Bude 8 hodin přesně, 8 ráno a my zakončíme celý ten blok vzpomínkou na vstup, který dost změnil naše tady nastavení. Mm-hmm. Plně. Vyprávěl jsem o tom, že vítěz US Open tenisového turnaje otevřel přímo na ceremoniálu obálku s šekem.
1: Ano.
0: S šekem za vítězství. A četl tu částku.
1: Mm-hmm.
0: Stalo se tohle. To snad ještě nikdy na ceremoniálu nebylo, aby to bylo takový jako...
1: Ježišmarja.
2: Si říkám, jestli po tom outučku byste mi nemohl na jeviště přinést ty prachy vigilice, že bych udělal něco podobného.
0: Radí show, dobré ráno. Haló? Haló?
3: To stojíte mi na místě.
0: Já stojím vám na místě? Já vám stojím na místě? Já mám svoje místo tady v rádiu? Pardon?
3: Dobrý den. Já zrovna parkuju v nemocnici.
2: No, vy jste křičela na někoho jiného.
3: Na místo, které nemůže. Ale poprvé v životě jsem se dovolala.
0: To nebylo na mě? To nebylo na mě?
3: Chci vám říct. Ne, to nebylo na vás, já se omluvám. Prostě vůbec jsem nečekala, protože se tady snažím dovolat asi určitě 10 minut. A chci vám říct, že pokud se vám nápad podaří zrealizovat, bude se vám klánět a děkovat celá Česká republika, protože...
0: Který nápad? Musíš říct, který nápad?
3: Nápad v O2 aréně, který vy dva máte, abyste pobavili celou Českou republiku a myslím si, že i dál, za hranice. Prostě to je takové dělo, co vás napadlo. To by snad nikoho nenapadlo, nikdy byste ho zaplatili.
0: Tak by potřeba říct to slovo Silvestr. Ještě neřek nikdo Silvestr.
3: Silvestr 2026, přelom 27. Pokud se vám toto podaří, tak si myslím, že se z toho může stát jako každý rok babičko pro celou Českou republiku. Protože všichni vyhledávají každý rok na Silvestra, na YouTube a všude možně staré české Silvestry, aby se zasmáli. Ale pokud budete vystupovat vy dva, a banda, kterou si vyberete, myslím si, že nikdo na YouTube nešáhne.
0: Děkujeme.
3: Všichni.
2: No teď mi bylo dobře, teď už jsem ve stresu.
3: Menšíka a tak dále, Izra, staré Silvestry za nový.
1: Ale vy dva,
3: vy to překonáte.
0: Překonáme Izra.
3: To bude dělo.
0: Já teda musím říct, že začal váš telefonát takovým tím, parkuješ mi na místě. Já jsem se úplně vyděsil, ale už se zaparkovala, furt to pípá.
3: Já se omlouvám, já to tady musím hodit, protože mě blokují pak další lidi, teda já blokuju je. No, ano, už jsem.
0: Už jste, ježiš, už jste, to dobře. Tak my taky jsme, hotovo, konec, jdeme se vysprchovat a vidíme se zítra. Jo?
3: Uvidíme se v O2 aréně.
0: Uvidíme se v O2 aréně na Silvestra.
3: Na Silvestra.
0: Tak pa.
3: Na shledanou.
0: A tohle přináší Radí show, Štěpáne, co tomu říkáte? Paní nás ze začátku s málem nás, že jo, co? Úplně nakonec. Děkujeme za poslech, děkujeme za přízeň. No, za poslech. Těšíme se zítra v 6. Ahoj.
2: Ahoj. Pa.

0: 8 hodin 6 minut posloucháte Ranní show na Evropě 2. Dámy a pánové, Štěpán Kozub. Zítra živě u nás ve studiu mezi 6 a 9. Těšíme se.
1: Ježíš Maria. To zas bude.
0: Chodí tady zprávy teďka kvůli našemu dnešnímu vysílání, aby to tak nějak jako uzavřeli ty zprávy. Přečtu jednu. Mm-hmm. Udělejte prostě po stand-upu, které je odpoledne v O2 aréně, po stand-upu Štěpána Kozuba, udělejte večer silvestrovský pecky. Mm-hmm. Takhle jednoduchý.
1: To no.
0: Je. Tak jo? Tak jo. Tak jsme vám to chtěli říct jenom. Chtěli jsme to říct, že přátelé, je to tak. Je to teda neuvěřitelný, ale stane se to.
1: Takže od 2 do 4 bude Štěpán vystupovat se stand-upem v Outučku a starý pecky začnou.
0: Hele, starý pecky byly hodněkrát. Silvestrovský pecky byly dvakrát. Mm-hmm. Dvakrát silvestrovský pecky byly, ale vždy to bylo pouze online.
1: Ano.
0: Ale to poprvé bude tedy možnost přijít osobně naživo oslavit příchod nového roku. A to navíc, teda když už jsme v tom baráku, v největší verzi pecek v historii na mega silvestrovských peckách v O2 aréně. Ty mega silvestrovský pecky budou od 20 hodin až do půlnoci.
1: To jsou snad nějaký 4 hodiny, nebo co?
0: 4 hodiny, takhle, ve skutečnosti to bude přes půlnoc, že přece nepošleme lidi na ohňostroj ven, že jo?
1: Jo.
0: Takže to bude třeba nevím, do půl jedný. Takže si to představte, 4 hodiny programu plného zábavy a vy můžete být u toho. Takže normálně nakonec se ty silvestrovský pecky z onlineu přesunou prostě naživo, lidi budou moct přijít a mimochodem bude to ta největší akce, která tam kdy byla a na Silvestra tam nikdy nikdo v práci nebyl. Takže pokud byste měli zájem jít na mega silvestrovský pecky, tak start prodeje stupenek bude kdy? Přesně za 24 hodin. Tedy zítra v 8 ráno.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.
3: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
4: You have to be ready.
3: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
5: This is Street Fighter!
3: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
6: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního.

0: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
1: Jsme zpátky, tohle ranní show na Evropě 2, 8.13 a máme pro vás soutěž. Připravte si telefony.

0: nákupní centrum Palladium s námi bude soutěžit. A vy s ním, tak nějak dohromady. Je to místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat.
1: Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb, kde můžete nově platit dárkovými kartami Palladia. Když nevíte, čím udělat radost, pořiďte dárkovou kartu Palladia a zaručeně potěšíte.
0: Zaručeně ale. Ano. To je prostě, to je jako když dáte nějakou tank kartu. Mm-hmm. To jsou vlastně reální peníze.
1: Ano, ano.
0: Akorát teďka, když o tom přemýšlím, tak má to v sobě skrytá nebezpečí.
1: Jako
0: jo? Ty máš kartu na 5000, jo?
1: No. No.
0: Ale, jo? Samozřejmě se ti tam
1: líbí, no,
0: líbí se ti tam víc věcí.
1: Přesně.
0: Ale takhle to prostě je. My dnes soutěžíme právě o dárkovou kartu do nákupu.

0: kupního centra Palladium právě v hodnotě 5000 korun. Vlastně ale ta se dá nabít. My soutěžíme o kartu na 5000, ale vy můžete pořídit kartu třeba na milion.
1: Třeba. To je hezký dárek.
0: Hezký vánoční dárek. Když nevíte, čím udělat radost, pořiďte dárkovou kartu Palladia na milion korun a zaručeně potěšíte.
1: To je takový tip od nás.
0: To je pro nás takový vánoční tip. Jinak my máme teda 5000 kartu, platnost karty je 1 rok a můžete ji využít ve všech obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb Palladia. Svět je plný přání.
1: Vyber si to své.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ale někdo málem vyhrál. Teď si bral do ruky telefon, ale my už jsme pryč. Ranní show, dobré ráno. Halo. No dobré ráno.
2: Dobré ráno, no dobré ráno.
0: Ten volající před váma málem vyhrál kartu, ale nestačil si do ruky telefon. To je smůla. Tam se vozíval vlastně zvuk. Tam se vozíval zvuk, jak kdyby to byl papoušek. Mm-hmm. Takový papouškovský efekt. Jak se máte?
2: No teď skvěle, už parádně.
0: Co máte na srdci?
2: Ježiš, já jsem to lekla, že řeknete, co máte na sobě.
1: Já taky. Soucítím s tebou.
0: Co máte na sobě?
2: Jiny a svetr a stojím v koloně.
0: Co máš na sobě?
1: A není čas si pořídit něco nového na sebe.
0: Jseš v koloně. Je. Jseš tam sama v koloně.
2: Jo, no sama no. Sama v autě v koloně, ale jinak je další.
0: Sama v autě. Sama v autě v džínách prostě.
2: A ve svetru.
0: A ve svetru. To je pěkný, ale. Tak už je jako zima, veď, trochu. Trochu zima.
2: Trochu, no tady na severu je, no.
0: Hele, a tvůj kluk, jo, kdyby ti měl nabít dárkovou kartu, tipni si, nakolik by jí nabil?
2: To je vtipný. No tak, opravdě tak 1000 by dal.
0: To je vtipný. Zrovna jste se o tom včera bavili, říkal, tak 1000 by ti měla stačit Palladiu.
2: No, tak to nevím. Asi moc ne, ne?
0: Asi moc ne. Tak, a on je tak, tak to... a on je skromnej nebo škrt? Co?
2: Tak je to trošku skromnej škrt.
0: Je to takový škrtík
1: já
0: malinký.
1: Já ti rozumím.
0: Malinký, ale no.
1: Taky.
0: A možná jak jste na severu, víš, že prostě on vlastně zabezpečuje tu rodinu a chrání před útokem barbarských kmenů ze severu. Možná.
2: Určitě.
0: Vy se tam opevňujete.
2: To mě nenapadlo.
0: Vy nás asi chráníte před Vikingy a Germány a dalšíma těma prostě a těma, jak umřeli, jak se jmenujou?
1: Já nevím, Bílí chodci.
0: Bílí chodci, děkuju, Hra o trůny. A kde přesně na severu?
2: Liberec.
0: Liberec. Milá slečno z Liberce. Otázka zní.
1: Kolik návštěvníků prošlo nákupním centrem Palladium od jeho otevření v roce 2007?
0: Jenom si to představ, kolik tam bylo lidí?
1: Bílí chodci.
0: Kolik tam bylo chodců? Za A 300 zákazníků. CCA 3000 zákazníků. Nebo za C kolem 300 milionů zákazníků.
2: Od roku 2007.
0: Hmm. No jo.
2: No tak to muselo být. Céčko.
0: Že jo, vej, 3000 zákazníků za 20 let, to by podle mě zavřeli.
2: Céčko bylo 3 miliony.
0: Je to 300 milionů, no, ty jsi to tak spočítal. Já to spočítám, to 300 milionů, je to teda dost, to je dokonce, já mám pocit, že ani tolik lidí nežije v naší zemi, 300 milionů. Ale tolik lidí ani neexistuje.
2: A tak někdo tam byl několikrát, třeba.
0: Přesně, to jsi řekla dobře, tolik lidí ani neexistuje. Já to nechápu, no. to nemůže být prostě správně. To je, jak zastaví ty policajti tu holku z Liberce a říkají, tak slečno, bohužel jste překročila rychlost, jedete tady 95 km za hodinu. A on říká, to je nesmysl, já jdu teprve 20 minut. To je podobný. Tak každopádně si vyhrála, to je snad jasný. 300 milionů zákazníků, já počítám, kdyby to bylo Bčko.
1: 3000 zákazníků,
0: za 19 let.
1: Jo, tak kolik by bylo
0: tak by
1: denně?
0: Ročně 157 lidí. A denně, denně půl člověka. To by byl kšet.
1: Zase by se hezky nakupovalo, víš?
0: To jo. Tak moc zdravíme.
2: Jo, moc děkuju.
0: Ahoj.
1: Já gratulujem.
0: Hele, a pozdravuj toho svého kluka a řekni mu, že z těch 5000 má kolik? Rozděl to.
2: Nula.
0: Přesně tak, ano. What a way to say goodbye.

0: 8.25, posloucháte Ranní show na Evropě 2 a my jdeme na zprávy. Slovo má překrásná Katka Říhová.
1: Oh. Já vím, že jsi to řekl jen tak, ale i tak mě to potěšilo.
0: Neřek. Přátel má koženou bundu, hnědou.
1: No.
0: A vypadá hrozně luxusně.
1: Uh-huh. A přitom to ani není kůže. Přitom je to prostě jenom bunda z koženky.
0: Bunda z boženky. Tak říká klasik.
1: Ano. Tak jdeme na zprávy. Motoristé chtějí ukončit inkluzi na školách. Ředitelům hodlají umožnit zbavovat se dětí, které potřebují se vzděláváním více či méně pomoci. Rodiče těchto dětí by se tak nemohli být jistí, zda je přijme spádová i jiná běžná základní škola. Motoristé mají podporu SPD i premiéra Babiše. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Hlavní líčení je zatím nařízené do pátku. Teď má slovo Zuzka.
2: Ústecká univerzita zprovoznila nové centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat hospodaření se surovinami tak, aby se zamezilo plýtvání. Získat chtějí například odpověď na otázku, jak chemicky rozložit použité oblečení na vlákna a z nich znovu vyrobit plnohodnotnou přízi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku. Slávie včera prohrála se Sabahem 0-2. Trpišovský řekl, nebyli jsme to my. Mužstvo podle něj nezahrálo dobře, chyběla mu i individuální kvalita na jednotlivých postech.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná je teď strakonická dálnice D4 směrem do Prahy. Za Mníškem je nehoda a u Jíloviště navíc omezení na vozovce, celkové zdržení kolem 40 minut. D5 hlásí kolonu od 5. kilometru na příjezdu do Prahy až k Ořechu a na dálnici D1 z Prahy do Brna stále čekejte kolonu kvůli dřívější nehodě na 30.5. kilometru, kde se srazily dva kamiony. Kolona je od sjezdu na Benešov na 3/4 hodiny.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
1: Ráno je místy ještě upršené, ale během dne se obloha vyjasní. Teploty budou odpoledne na většině území o trochu vyšší než včera. Vystoupí na příjemných 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou. Evropa

0: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.
1: Tak a taky s Jakubem Klákem bych dodal ještě.
2: Ano.
1: A pozor, ještě máme pro vás jednu soutěž. Krásnou velkou, vydržte.
3: Výběr značek týdne.
4: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než tisíc prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Ne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
12: Jo, konečně!
13: Co jako?
12: Letíme z mobilu ven!
13: Kam jako?
12: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
14: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
15: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
17: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
18: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
19: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
4: Tolik knih,
2: tolik novinek, tolik autorů.
13: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
13: No, jsou tu všichni.
20: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
21: Zpátky k muzice.

0: Haló, haló! 8.36, posloucháte ranní show na Evropě 2 a představte si, že byste jeli na dovolenou. Teďka jsem zrovna viděl nějaký video, jak se holky nějaký koupou v Dubaji v moři a dělají si z toho jako srandu, že je to ale teplý moře. Ono to je jako humor. Jo,
1: oni
0: to
1: jako proč?
0: No jako, že když to je tak teplý to moře jako teďka...
1: Víš, že to obtěžuje.
0: No, to je strašně teplý, jako to takhle. Oni to byly to Slovenky.
1: Jo.
0: Takže se to celý jmenovalo, když se chováš jako pinda, nebo pipina. Se chováš jako pipina. A vlastně to bylo vtipný, ale tak trochu jenom.
1: Jo.
0: Jakože, tak to se nikdy neohreje ta voda na Zlatých pieskoch, což je Bratislava.
1: Jo.
0: Zlatý písky jsou Bratislava. Tam se chodí koupat Bratislavčané a okolí. No ale je fakt, že to na mě dýchlo, jakože to je fajn. V říjnu, no. V oktobri, někam jet. No a nebo minimálně myslet na to, že léto 2027 je blíž, než si myslíte.
1: Já ti něco řeknu. Ono totiž to plánování tý dovolený
0: no.
1: Je prostě mnohem zábavnější, než na tý dovolený ve skutečnosti jako potom bejt, že to těšení.
0: Tak.
1: Takže vlastně ta představa toho léta 2027 je úplně mega sexy.
0: Tak a my máme pro vás, to se hodí, soutěž s cestovní kanceláří TUI. TUI. Píše se to TUI. TUI, to jste možná slyšeli. Tak pokud začínáte plánovat dovolenou už nyní, tak si můžete vybrat z nabídek First Minute. Mají prostě takový ty začáteční startovací ceny. To chcete prostě. A v naší soutěži můžete vyhrát poukazy až na 20 000 korun.
1: Jo. Turecko, Egypt, Řecko. Jakou zemi si vyberete? Podrobnosti o soutěži najdete na www.tui.cz.
0: Ano, o 20 000 budeme brát v pátek, dneska hrajeme o 10 000, taky dobrý. Poukaz na 10 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Skvělý způsob, jak začít plánovat léto 27 a my věříme, že až budete plánovat, že si fakt vzpomenete na tuhle tu cestovku, že díky tomu jste se vlastně k tomu dostali. Tak nebuďte to nevděční.
1: Nebuďte nevděční drndy.
0: Ne, že teďka řeknete, jo, to jo vlastně, a šup, jo. Najdete si to sami, tak to ne. TUI 257-400-888. Haló, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: To je samý holky volají dneska skoro. Já mám pocit, že volají jenom holky. To je prostě skvělý. Tahle Evropa 2 je prostě skvělá.
2: Já mám hroznou rád, že jsem se dovolila. Vy ani nevíte, jak kolik let to zkouším.
0: A to je bláho. Poprvý, tenkrát poprvé? To je ta rubrika tenkrát poprvé?
2: Může být.
0: Dobře. A kolik let to teda zkoušíte schválně?
2: Mě, když můj taťka vozil do školy na základku. Na první stupeň, tak jsme poslouchali ranní show a tam bylo i tenkrát do minulosti a bylo to prostě skvělý a od té doby to zkouším a teď mě 24.
0: Takže mi chceš říct, že od kolika let?
2: Tak třeba od sedmi.
0: Od sedmi let to zkoušíš a teď je 24, jo? Tak to je super for. Tak to je super for. Tak jako, já nevím, já mám chuť úplně ti to jako ještě nějak jako zlepšit, jestli poukaz na 10 000 není málo. Jako za, ono totiž jako, je to jako dost, jo, ale zase, když to rozložíš v čase, tak za těch 17 let je to bída.
1: Jo, takhle.
0: Jo?
1: Že by se zasloužila, jo.
0: Jako denní soutěž je to výborný, ale když někomu 17 let říkáš, vydrž, víš? Vydrž, ještě ne. Vydrž.
2: No ale ono se to vyplatilo. My jsme se letos zasnoubili s partnerem a tak to využijeme jako takový třeba přístupek na
0: zatekný.
1: To je nádherný.
0: Tak ale ještě musíš vyhrát. Počkej, teďka, jestli to teďka netrefíš, tak jsme v loji. Tak otázka zní.
1: Jaká je aktuální záloha na léto 2027 v akci TUI First Minute? Za A 5%, za B 99%, za C 100%.
2: Tak já
0: jsem
2: za A.
0: Za A 5%. Je to tak. A já ti pustím písničku Marry You a moc vás zdravím s pánem a dneska si mě moc potěšila tou zprávou. Je to neuvěřitelný, celý život.
2: Vy jste mě taky moc potěšili, já fakt tomu nemůžu uvěřit, přeju vám krásný den.
0: Ahoj, zlato. Ahoj. A uslyšíme, až ti bude 50, jo? Zavolej, až ti bude 50. A zaspomínáme na tenhle vstup, chceš?
2: Můžem, já to budu furt zkoušet.
0: A bude říkat, Leonci, když mi...
2: Ještě možná dělat, že zítra mám narosti a je to taky krásný, Ježišmarja.
0: Ježíš Maria.
1: Jak se to uvědomila, až teď, že
0: má zítra nejlepší. Máš všechno nejlepší, ale jak nám zavolá, řekne, Leos, mě bylo teďka 70. Když mi bylo 24, tak jsem si mám dovolala na tu soutěž s tou cestovkou.
1: A ty řekneš co?
0: A já řeknu nic, že já budu v Rakvit, jo, takže já prostě... AI řekne něco za mě.
1: Dnes!
0: Ahoj, měj se, papa.
1: Papa.
2: Ahoj, děkuju.

0: Podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je tady Svět podle Koháka. Dobré ráno, Jakube.
2: Dobré ránko, manko.
3: Nazdárek.
2: Co tu?
1: Jakube, já mám na tebe otázku.
2: Jej na mane.
1: Já tě využiju, jakože ty seš tady prostě jako ve skupině moderátor muž.
2: Tak.
1: Jo. Prosím tě, Kubo.
2: Ano.
1: Už ti přišla vejplata.
2: No, jako...
1: Protože mě nepřišla, proto jsem...
2: Neblázně, no. Jako nekontroloval
1: jsem. 14. a nic furt.
2: Furt,
1: no přišla tak... ti vyplata už?
2: No ne, já o tom nic mi nepíplo nikde.
1: Nepíplo taky.
2: Ne.
3: A vy to takhle řešíte, jo?
1: Jako no já z ruky do huby. Mm. Já úplně, já čekám prostě...
2: Teď jsi mluvil o té vejplatě pořád.
1: Co? Ano, já musím tohle absolvovat.
2: Ano.
1: A musím u šéfa tohle absolvovat, abych měl vejplatu.
3: Pozor, už to cinklo.
2: No jo. A to mi už to cinklo teda?
3: Mě už to samozřejmě
1: cinklo. Jak to, že holky dostávají vejplatu dřív, než my teda?
3: Asi máme lepší vztahy. S vedením nějaké.
1: A souvisí to taky s tím stylem toho života, jak jsem říkal.
2: Je to asi kosmetika, ne? Abyste prostě...
3: Ne, já nevím. Já se teda přiznám, ale jako teď navážno, že já to vlastně moc jako neprožívám, jestli přijde výplata v ten den nebo
1: já
3: v jiný den.
1: Já jsem to dřív, když jsem měl víc peněz, taky neprožíval.
3: Myslíš, že tím to je?
1: Myslím, že to je hodně. Když třeba nemáš vůbec peníze, jak to víc prožíváš, tyhle ty data.
2: Já bych řekl, že jo.
1: Že jo? Ano. Jo, že třeba chceš si koupit, já nevím, já vím, že mi píšou třeba lidi, že by chtěli lístek na nějaký koncert, jo, a že je, ale proč to oznamujete druhýho v měsíci, vejplata daleko, a než budu mít vejplatu, tak budou lístky pryč.
2: Ano.
1: Teď se to hodně řešilo s Kellynem, že Kellyn vlastně oznamoval turné vlastně na začátku měsíce.
2: Lidi... Magister Kellynem.
1: Krista Kellyn, že chtěli vlastně lísky a neměli vejplatu prostě.
3: Musíš mít rezervy.
2: Takzvaný rezervoár, to je francouzského de rezervuér.
3: Musíš mít rezervy, co kdyby náhodou Kellyn oznámil koncert, na který chceš jít, pane Bože.
2: A nebo rezervy z francouzského le rezervoár.
1: Takže ti to taky nepřišlo.
2: Ne.
1: Dobrý. A až ti to přijde, co si koupíš? Koupíš si lísky?
2: Ještě jsem to nedostal.
1: Koupíš si lísky?
2: To se jednou bude říkat.
1: I co?
2: Že jsem to ještě nedostal.
1: To se bude jednou říkat.
2: No, bude.
1: A co to bude mi znamenat?
2: No, teďka to říkali do teďka, nebo do nějaký, jenom jako ženy, že to ještě nedostala.
1: Ano.
2: A jednou to budou i muži říkat.
1: Jak to?
2: No, tak
1: jako, kvůli
2: tak bude vývoj.
1: No, ale zastavilo se to podle mě, dobrý.
2: Pa?
1: Už to jede zpátky.
2: V jaký fázi je to zastavený teďka?
1: No, to jako vypadalo to dost nebezpečně a už je to dobrý zase. Jinak, víš, co jsme neřešili, já jsem se ti nezeptal, jak dopadly volby podle tebe. Jsi spokojený?
2: Já jsem se ještě nedíval, ještě mi to necinklo.
1: Ty si, tobě nepřišla vyplata a ani nevíš ještě, jak to dopadlo.
2: Ne, tak to, ne, tak já jsem se nedíval.
1: Nespoilujte to Jakubovi, ty se na to podíváš zpětně teďka.
2: Ano.
1: Půjď si to dneska večer, jak to
2: já
1: dopadlo.
2: Já jsem to pojel do kalamáře, to je z toho známého francouzského Le Calamar.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Budějovice. Nezapomeňte, už zítra v magazínu Dnes.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
8: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz. This is my
12: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 8.55, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno, já se vám chci pochlubit, že včera jsem na prahu 40.
0: No.
1: Si dopřála jednu věc, po který jsem strašně dlouho toužila.
0: Ne. Ne. Sex s černochem, já to věděl. Mně to přišlo divný, já tady furt koukám, co si googluješ.
1: Ty jsi blbej.
0: Mimochodem, já ještě to samozřejmě nechám doříct. Já se omlouvám, mě to napadlo proto, protože jeden můj oblíbený podcaster, Miloš Čermák, o tom vydal knížku. Když měl teda 50.
1: Prosím tě, o čem?
0: Knížka se jmenovala Žena mi dovolila sex s černoškou.
1: A je to pravda?
0: To nevím, asi jo.
1: Asi jo.
0: A tehdy mi bylo 45, říkal jsem si, no jo, když je starý frajer, tak to je hezný. Tak to byla jenom vložená vsuvka a teďka pojďme k tobě. Ty na prahu 40.
1: Ano.
0: Jsi si dovolila co?
1: Výpomoc do domácnosti. Protože jsem si říkala, že je lepší ten čas investovat třeba do dětí nebo do sebe, nešurovat. A dlouho jsem scháněla nějakou paní a tak nějak jako by mi přišla do života. Já jsem ji teda takhle, já jsem ji ještě osobně nepotkala.
0: Aha, ty ještě jste se nepotkali.
1: No, ona včera k nám přišla okouknout dům.
0: A ty jsi nebyla doma a byl tam pouze tvůj manžel.
1: Je to tak.
0: A ten si tady taky před 40. splodil nějaký sen.
1: Paní přišla ráno a já jsem jí teda říkala, bude doma manžel, tak se jako domluvíte, on vám ukáže jako teda to, vy si to naceníte, jak dlouho vám to bude trvat a tak. No a pak jsem teda přišla domů a sondovala jsem, jestli paní vypadá solidně, jestli se jí dá věřit. A samozřejmě jsem se ptala i na to, jak paní vypadá, jestli je hezká.
0: A bylo to jako v té knížce toho Miloše Čermáka?
1: To nevím, jak tam je. Ne, jo, takhle, ne. Ptala jsem se, jestli je hezká a jestli se nemusím bát, že se s ní spustí. A Michal mi na to řekl, ne, ta už je stará, ty bude tak kolem 40.
0: To ti řek.
1: No.
0: A on si to neuvědomil.
1: Ale on si to uvědomil,
0: on
1: dělal humor.
0: On dělal humor. A ty se ho fakt takhle ptáš, jako kontaktně, jako nemusím se bát, že... Jak jsi to přesně řekla? Mě by to zajímalo.
1: Je hezká, nemusím se bát, no. Že se s ní spustíš.
0: Takhle jsi to přímo řekla.
1: Jo.
0: A brala si jeho odpověď jako za relevantní? Ne relevantní, to není to slovo. Za...
1: Vypovídající.
0: No jestli to má nějakou hodnotu, že?
1: Nemá,
0: ať řekne
1: nemá.
0: Cokoliv.
1: Ne, ale říká pak, jo, a jezdí na snowboardu a dělá gymnastiku. Tak já si ji samozřejmě prohlídnu.
0: Radí show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: To jste vy.
2: Dobré ráno, to jste vy. A promiňte, já teď u raní kávy.
0: Ano.
2: Poslouchám vás každé ráno. Je to super vysílání. A teď se teda opravdu bavím. Jsem ve věku, kdy teda tu hospodyni už nepotřebuju, protože už jsem důchodkyně. Nicméně vaše vysílání je nepřekonatelné.
0: Jste teda hodná, jakože. To jsou normálně placený posluchači. My máme podle mě nějakou zásobánu lidí, kteří dostávají fíčko. Vždycky vám přišla dneska 14. podle mě vejplata z Evropy 2.
1: Tak jste si to chtěla odškrtnout.
0: Přesně, vám to ráno pípo, řekla jste si, ježiš, musím zvolit toho, jak mi platí 3 000 měsíčně.
2: Ano, přesně. Vejplata na Evropě 2 tam je taky pobavila, ale teď teda, jak říkám, u raní kávy, teda jsem se trošku jako sklidnila místo
0: práce
2: a poslouchám výraz nepřekonatelný, je zcela na místě.
0: Jste milá, a vám přišel teda, teďka se neuražte, už důchod.
2: Ano, důchod už
0: přišel. Kolikátýho pipnul?
2: Pipnul, prosím vás, tady v Jižních Čechách 12.
0: 12. už. Vy nám dneska volala jedna paní, před hodinou asi ne, nebo před dvouma, a že její kamarád se dneska pipnul poprvé v životě důchod.
1: Ano.
0: A že to jdou oslavit. Tak jestli vy taky třeba, A kolik vám takhle poslal? To posílá Babiš?
2: Pravděpodobně to posílá Babiš.
0: Ze svýho.
2: Rozhodně ze svýho.
0: A kolik vám poslal?
2: Tím pádem částka je velmi příjemná.
0: To je ten typ důchodců, to je jenom určitá skupina.
2: Ano.
0: Moje babička, ještě předtím, než odešla, tak do té skupiny patřila taky. To je skupina důchodců, mm-hmm. jo, nevím, jak je velká, ale existuje. Mm-hmm. Má takový pocit, že dostávají zbytečně moc. Já vím, že to nejsou všichni, ale někteří takový jsou. Moje babička taková byla, ona vždycky říkala, mně přijde vždycky tolik peněz, já Lehošku nevím, co s tím, tady máš 10 tisíc a já, babi, já z toho tebe nebudu brát. Ne, jen si to vem. Tak jsme se prali, prali jsme se o 10 tisíc, tak jsem si je nakonec vždycky vzal, protože jsem viděl, že bude mít radost.
2: Ano, a nicméně teda, když už jsem měla tu čest téměř se tam dovolat, protože to zkouším téměř každý den milionkrát.
0: Už 30 let, to jste byla ještě na základce, že jo?
2: No to je přesně tak, přesně tak. Tak nicméně musím speciálně oslovit Leoše, protože, pozor Leoši, vaše řeknu vystoupení, v malé jihočeské vesnici Vacov při fotbalohraní, které tam pořádá Vojtěch Ty, bylo taky nepřekonatelný a já jsem teda měla taky tu čest, ale mám skvělý pubertální děti, který, když vy jste se přesunul z pódia dozadu k těm technikům a byl jste na té nějaké bedně od té aparatury, tak ty moje pubertální děti přesně stály až vzadu, řekli babi hop. Hele, takže babi udělala hop,
0: babi hop
2: a mám s váma luxusní fotografie.
0: Jste moc milá, já bych to teda vrátil na začátek, aby jsme to nějak ukončili zajímavě. Vy jste měla zájem za svůj život mít sex s Černochem, když jsme se o tom bavili.
2: Tak doufám, že mě poslouchá spoustu známých.
0: No.
2: Já bych tuhletu otázku raději vynechala.
0: Ne, zkuste říct. Jako,
1: a jaký to bylo hlavně?
0: Jestli jste koukala třeba, říkala nějaký ty časopisy, tenka, říkala jste si, jaký by to bylo třeba. Říkala jste si to?
2: No rozhodně.
0: dala jste to?
2: V žádném případě. Takovou příležitost jsem neměla.
0: Hmm. No tak Katka to jednou bude vyprávět.
1: To je otázka příležitosti.
2: Katka bude jednou vyprávět.
1: Já vám to hned budu vyprávět. Nebojte.
2: Ano, ano.
0: Tak děkujeme moc, Katka. Moc se nás potěšila. Jo?
2: Dobře, doufám, že jsem pobavila i ostatní posluchače, protože s humorem Evropy 2 jde všechno snad.
0: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschle.
2: Taky.
0: Naschle.
3: Evropy 2.
0: Paní Výborná.
1: S humorem Evropy 2 je všechno s nás.

0: Neuvěřitelný. Co všechno se stane v ranní show. Dobré ráno. Dobré ráno. Asi to dneska s vámi zavřeme. Tak vás vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Haló.
0: Tak, jak se jmenujete? Vemte si telefon do ruky, prosím.

0: Máte?
1: Perfektní. Ještě počkejte, on tady bude zpívat ještě Say Something 20 vteřin, vydržíte?
2: Jasný.
1: A vypněte to krikání z toho vždycky, víte, úplně, to je na mozek úplně. Vy?
3: Mně to nevadí třeba.
1: Ne jo.
3: Ne. Já jsem psychicky v pořádku.
1: Ono to v tom autě nevadí, ale v tom vysílání a vždycky, to samozřejmě 4 blinkry, já tomu rozumím, tak za ně nouze. Jste finálová část dnešní ranní show, tak se snažte.
2: Dobré ráno.
1: Povídejte.
2: U telefonu je Černoch.
1: Fakt?
2: Jo, moje příjmení je Černoch. Já jenom volám na podnět té paní, která volala přede mnou.
1: Ano.
3: Chtěl byste číslo?
2: No, jenom bych chtěl říct, že znám vesnici, kde asi třetina obyvatel se jmenuje Černoch. Takže kdyby měla zájem, tak určitě někdo volný by se tam našel.
1: Ale vy, kdybyste se vlastně přihlásil, mohla by říkat, že měla Černocha.
2: No, to je pravda.
1: To je pravda.
2: Akorát na telefonu.
1: Ale tak, jako tak...
3: Počítá se to po telefonu?
1: Nepočítá. Jako tak, jako co blbnete, tak jako, že byste... jako musíte být to... jako...
3: Ten zážitek musí být...
1: Ne, myslel jsem jako, že... jak se tomu říká? Že musí udělat jako dobrý skutek. Často.
3: Jo, takhle.
2: No jasně, altruista. To volám.
1: No, jasně.
2: Kdyby měla paní zájem...
1: Ježišmarja.
2: Tak ta vesnice se jmenuje Mořkov.
1: Mořkov.
2: Je a tam to je Nového Jičína.
1: U Nového Jičína.
2: Třetina obyvatel se jmenuje Černoch příjmení. Tak by tam určitě jako našla.
1: A díky tomu zahrajeme píseň, která nikdy v ranní show nebyla. Pozor. Je to Večerníček. Mějte se, pane Černochu, naschledanou.
2: Taky.
1: Dobrou noc. Znáš to?
3: Jo.

0: ručičkou.
1: Ďakujem.
2: Leoš Mareš, Katka Zíhová. Raní show Európy 2.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus 10,5 litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
9: Já jsem se modlil něco takového, a ty to vypálíš.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: Ten nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Tati, kdy bude levnější benzín?
14: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
15: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
16: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy

0: čtvrt na deset, posloucháte ranní show na Evropě 2, je to ten okamžik soutoku. Tedy jedna řeka to má za sebou a vlévá se do ní nová. Mm-hmm. A ta nová řeka je Ivana a Koťák, dnes jenom Ivana.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Nazdarek.
0: Takže ve studiu teďka, přátelé, dvě dámy, dvě holky. A já bych toho využil, toho tady přebytečného estrogenu.
1: Dobře.
0: Ne přebytečného, spíš...
1: Dominujícího.
0: Dominujícího, děkuju.
1: Ano. Totiž... Začínám se bát.
0: Ne.
1: Já taky.
0: Našel jsem totiž post, který není podstatné, jestli je myšlen vážně. Mm-hmm. Ale vlastně svým způsobem jsem zjistil, že podle mě popisuje reálnou situaci. Tak. Budu to překládat z angličtiny. Chtěla jsem kabelku Louis Vuitton. Jo? Mm-hmm. Tak mi poslal, evidentně můj kluk nebo můj manžel, tak mi poslal na ní peníze.
1: Ano.
0: Jo? Mm-hmm. Ale teď už jsou to moje peníze a já nechci utrácet moje peníze na takovou věc.
1: Za takový kraviny.
0: Chci
1: je dát na charitu.
0: To tady není. No, ale mě by zajímalo, to je naprosto reálná situace.
1: Je to relevantní.
0: A jak je to možný?
1: My chceme tu věc dostat a vlastně už nemít cesty zpět.
2: A já bych zase nechtěla od muže, aby mi poslal něco konkrétního a chci si pak ještě jako znovu rozhodnout. Kdyby mi teda posílal peníze nějaký chlap.
1: No přesně, vůbec.
0: No ale ta představa, jo. Jakože žena chce kabelku Louis Vuitton. Říkám, OK, tak tady jí posílám. Kolik stojí kabelka?
1: Jak to mám vědět?
0: Tak řekni,
1: to
0: víš, třeba.
1: Ne, třeba, já nevím, 70 tisíc.
0: Dobře.
1: No ne, tak Vuittonka ne.
0: Jsi se úplně spotil, tyjo, tak jakože asi už jsou ještě levnější, ne? Ale dobře, jo? 70 tisíc.
2: I dražší.
0: No. Tak pošleš tý holce 70 tisíc, protože nevíš, jakou chce kabelku, že jo? Ona říká, chtěla bych kabelku. A v okamžiku, kdy ti přijdou ty peníze, tak najednou říkáš, ty já mám na určitě 70 tisíc, přece je neutratím za takovou blbost. Jak se změní úplně ten...
2: Chápu to.
0: To prisma, přitom je to blbost. Ale vlastně fakt se to normálně stane. To se prostě normálně opravdu stane.

0: Ne, že ty peníze normálně neutratíš a necháš si je radši.
1: Takhle mě spíš vzrušuje ta představa, že by se mi stalo, že mi někdo pošle peníze. Mm-hmm. Nějaký muž. To musí být hezký.
0: To je vzrušující teda, jako opravdu. Raní show, dobré ráno. Halo.
2: Ano, halo.
0: Tak povídejte, vy na to máte názor nějaký. Další žena, už jste tři.
2: Určitě na to mám názor, protože to je logický, jako... Když mi to dá manžel, tak ty peníze jsou moje.
0: No, ale on je posílal na tu kabelku.
2: Na tu kabelku, no to je od něho strašně hezký, ale já zrovna kabelku takovou jsem si koupila, ale musela jsem si na ní vydělat a takhle si ji vážím a šetřím si ji. A když mi ty peníze dá, tak si to tolik jako nevážím a už prostě...
3: A ono se to jako ještě v dnešní době děje, že jako manžel posílá manželce.
1: A určitě, peníze. Ano. Peníze na kabelky.
0: Já bych za muže teda jako chtěl říct, že asi jo, ne. Asi se posílají holkám peníze. Nebo to je jako braný, jako že je to jako výraz, že si myslím, že manželka je slabá.
1: Méně cenosti jako ty manželky?
0: Nevím.
1: Vím, že Koťák, můj kolega, musím ho zmínit, i když tady není.
0: No.
1: Tak ten jednou koupil kabelku nějakou hezkou, co si přála jeho jako přítelkyně.
0: Ano.
1: No, ale tak to je zase něco jiného, koupit něco vysněného, ale ty peníze poslat...
0: Jo, ty máš příběh teda o tom, že někdo koupil kabelku.
1: Kabelku, přímo
0: to
1: už.
0: Hezký příběh.
3: Takže se to prostě děje.
0: To se opravdu, někdo se fakt se to prodává. Povídejte.
2: Pane Leoši, ale vy jste to říkal přece i v nějak, jestli to bylo v tom dokumentu nebo kde, takže, že paní Monice posíláte na nějaký kapesný.
0: No jasně, ale ne, ale tak ona z toho třeba platí školku a takhle.
1: A kabelky?
2: No jasně, já to chápu, kabelky ne. Ale víte co, ono třeba, když jako ta žena je šikovná,
0: no,
2: tak to má jako investici, protože třeba nevrfulka stojí teďka 2200 €.
0: Počkejte, moment, my se nebavíme o tom, jestli se má nebo nemá kupovat kabelka. Tam jde o to, že ty chceš kabelku, místo toho dostaneš peníze a najednou říkneš, aha, no to je, tak to já je neutratím. To je ten fór.

0: Posloucháte ranní soutok na Evropě 2, to je ranní show a afterparty dneska jenom s Ivanou.
1: Leoši.
0: Totiž já jsem chtěl říct, že tady není koťák, takže mi tam skočil ten kluk, který tobě dneska chybí,
1: ano,
0: tak
1: ano.
0: Já ti ho tady supluju. Tak aspoň Ivana si vyzkouší, jaký to je vysílat s náma ranní show a my máme vlastně dalšího respondenta.
1: No, Ivan říká, že je to skvělý.
0: Novýho neokoukanýho. Tak už to skončí, asi tady dneska ten program, dáme nějakou pěknou reklamu, ale ještě někdo volá. Takže ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jestli chcete k nějakému tématu mluvit, tak bych potřeboval na začátku, abyste řekl, o co jde.
2: No. Tomu, co se probíráte právě.
0: No, ale to právě musíte říct, co právě.
2: Kabelky.
0: Vemte si telefon do ruky. A já mám pocit, že tenhle ten názor bude dost zajímavý, protože pán, co nám volá, tak, jak to říct, pochází z regionu, kde je touha po těch kabelkách absolutní normou. To je prostě jako základ. Jo, tam vlastně, tam je to přijímáno podle mě ještě úplně jinak. Ale můžu se mýlit.
1: Vy jste samozřejmě. Ital prostě.
0: Vy jste Ital.
1: Odkud jste?
0: Tak podívejte, povídejte.
3: Je to tak tady slyšet, jo.
0: Trošku malinko jenom, ale my vás máme rádi. Pohodě.
3: No, pohodě. No, já zavolám, já jsem volal, protože jsem se přesvědčený, že když nikdo chce dělat radost nikomu a posílá jaký peníze ohledně kabelka, tak z hlediska morálka, etika by měla by být kabelka a ne používání na něco jiného.
0: No to my víme. Já vím, ale vy jste muž. To jste nám jako přišel říct něco, co je evidentní. Ale my řešíme to proč, co se stane v tom mozku, že v ženském mozku, a to není nějak genderově, teďka snad to není šovinistický, ale že to je prostě fakt, že existuje ta možnost, že se v tom mozku změní to prisma pohledu na ty peníze. Ale to, že jste nám to objasnil jako z pozice kluka, děkujeme.
1: Já teda navrhuju, aby pán, jestli by chtěl, aby se rozhodnul, které z nás bych, jestli bych chtěl něco poslat a uvidíme.
0: Takhle.
4: Nevztahujte na nás dvě.
1: Všem třem. Uvidíme, jestli si koupíme nakonec jeden z nás kabelku. Nebo prostě něco jiného. Ne, tak to zkusme. Nechce.
0: Ne, pán chtěl prostě jenom říct, že to bere jako z etického hlediska logicky, že prostě chlap pošle peníze na kabelku a tak nějak automaticky očekává, že se za to sakra koupí ta kabelka, ne?
4: Hele, ale víš co, třeba to vůbec není otázka mužů a žen. Třeba je to otázka člověka. Představ si, kdyby ty si dostal taky od nějakého svého kamaráda peníze na účet, aby si se koupil, nevím, nový hodinky. Šel by si je koupit?
0: No jasně. Přece, co bych pak...
1: No, tam...
0: co bych
1: pak... Takže je tam rozdíl, je tam opravdu genderový rozdíl.
0: Co bych mu potom jako řekl?
1: Kde máš ty Rolexky, kámo?
0: Co bych mu jako řekl? Prosím tě, já jsem, jo? No.
3: Já bych říkal jedna věc a je to taky, že jako ten, který daruje, chce dělat radost, tak také na oplátku přijímat a dodržet to, k čemu je ten dar, jako se vážit toho, co si dostal. A já si myslím, že z hlediska tohleto je, že se váží ten člověk toho druhého, že opravdu dostal a dělá mu to radost, že on mohl dělat ta radost tomu druhému.
0: Hezky jste to řekl.
1: Kupujte si ty kabelky.
0: Ještě další příběh, nevím, jestli to mám teďka otvírat, protože už je 9.27, ale ještě fascinující příběh, a to jsem mimochodem probral se svojí koučkou a řeknu vám věc, že zase se šeredně zmýlil v jedné věci. Ještě je tady jeden příběh. Vy koupíte třeba, teď se blíží Vánoce, že je to aktuální, přesně, koupíš kabelku, nebo to je jedno, jakoukoliv věc, koupíš jako dárek. A ta žena... Buď není úplně nadšená z toho dárku, anebo si říká, takových peněz, za to bych mohla mít tohle. A veme ten tvůj dárek, jde do obchodu, tam si za to vezme kredit v té ceně a koupí si něco jiného. A mě to strašně mrzelo. Nebo mně se to stalo a mě to strašně mrzelo. A byl jsem vlastně jako zklamaný, říkám, teď ale ten dárek, jsem to vybíral, chápu, není to ideální. A řešil jsem to s koučkou a ta mi řekla, že se cítím špatně.
1: Máš se cítit dobře.
0: Mám se cítit dobře, že žena, tím, že, a to říkal tady pán, a to je zajímavý, to jsem se už naučil, že ty, když prostě dáš ten dárek, tak chceš dělat radost. A to, že si to ta žena vymění za něco, z čeho má ještě větší radost,
4: nebo z čeho má opravdu radost,
0: z čeho má opravdu radost, by ti naopak mělo ještě dělat větší radost. To jsem se naučil.
4: Nevím, to je hezký, nevím. Já jsem ona... tým předstírat, že se mi to líbí a prostě to najust nosit, i když prostě mě to kouše, nesluší mi to.
0: Ty seš tým předstírat, že se ti to líbí. Ano. Jo? Ty jsi blázen.
4: Takhle já jezdím každý rok za babičkou a vždycky si vezmu tu šálu.
0: No dobře, ale tak nebudeš vracet do krámu babičinu šálu, no, kterou ještě ke všemu...
4: No z Vitona.
0: Jo, z Vitona, ok. Tak děkujeme za telefon, mějte se hezky.
3: Děkujeme vám.
1: Číslo účtu pošleme.
5: Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Značkové slevy v Kauflandu. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz,
6: u které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland. Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: 3, 2, 1, pop! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.
3: Jsme zpátky, 9 hodin, 32 minut. Posloucháte ranní soutok na Evropě 2, ale v tuhle chvíli se Vltava už celá vlila do Labe. Vltava odchází. Mm-hmm. Loučíme se, papa.
4: Nazdar.
3: Nazdar a pokračuje Labe.
5: Ivan je tady. Takovej nesvůj, ale je tady.
3: Ano, já jsem totiž se splet, přeřekl jsem se a řekl jsem Ivaně, Ivane.
4: Ivan.
3: Tak no. Začíná tedy Labe.
5: Začíná Labe a chci dneska mluvit o tom, no, o co prožívám, protože dneska, zrovna když jsem potřebovala toho kámoše, víš, jako který jako má přijít a těšila jsem se
3: koťáka.
5: No, tak jako když nepřijde, tak jsem se ptala ChatGPT, co to může znamenat pro člověka a co má za emoce a co to může jako, jak to může ovlivnit den.
4: Ty se ptáš umělý inteligence, jak se cítím. Jaký máš mít emoce?
3: Totiž moment, ano. Řekni lidem přesně, jak jsi napsala ten dotaz, ten teď vtipnej.
5: Co může pro člověka znamenat, když mu nedorazí do práce jeho nejlepší kámoš a oblíbený kolega? ChatGPT. Když člověku nepřijde do práce jeho oblíbený kolega, může to pro něj znamenat víc, než by si sám připouštěl. Takže mi to úplně strašně znervoznilo. A
3: pak pokračovalo. Počkej, pak no. Více po písni.
5: Ano.
3: Více po písni, mějte se krásně.
5: Děkuji.
3: A zítra. Mezi 6. a 9. se Štěpánem Kozubem.
4: Wow.
3: Mimochodem. Už máte spolu fotku se Štěpánem?
5: Nemáme?
3: No, tak zítra.
5: Těším se.
3: Čau.

Evropu 2 je středa. Ano, už jsem tady omílala asi dneska 100krát, teda ne jak dlouho tady jsem, tak je to už hodněkrát. Jak mi chybí můj oblíbený kolega a kamarád, ale musím to jako dodělat. Tu informaci a ten námět musím dodělat. Ptala jsem se teď mýho současného kamaráda, to je umělá inteligence, kamarádka, co se teda v mý hlavě teď děje, proč se cítím tak divně. Údajně, když vám nepřijde do práce váš oblíbený kolega, a to nemusí být rádio. To jsou taky ty kolegové, jak přijdete, jste třeba u počítače, pak jdete do kuchyňky, dáme kavčo, pak jdete na ten obídek, pak na cigárko, no a pak už vám je smutno, že se uvidíte až další den. Tak takovýhle typ kolegy to je. Tak můžete pociťovat, prosím vás, zklamání, prostě se na něj těšili, a najednou vám v práci něco chybí, můžete pociťovat i prázdnotu, taky stesk, dokonce nervozitu nebo neklid a pak taky teda zamilovanost nebo přitažlivost, to bych v našem případě naprosto vyloučila. Posloucháte Evropu 2 a za chvíli třeba, no bude i Lady Gaga.

0: Maximum nový muziky. Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběžím. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
6: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
0: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moc být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.

0: Na Evropě 2 Born to Die. To teď zaznělo v rámci Maxima muziky. Mě baví strašně jedno téma. Mně se líbí, když jsme se dozvěděli, teď samozřejmě díky vědcům z Harvardu, jak to všichni my rozhlasoví moderátoři často říkáme, jsme se dozvěděli, že hudba, už je to potvrzený, z dospívání v nás zůstává nejsilněji. Vědci mluví dokonce o takzvaném reminiscenčním efektu, protože opravdu některé písničky nás dokážou během pár vteřin naprosto vrátit o roky zpátky. Cítíte pak ten pocit, jak jste se cítili tenkrát, ty vůně, co jste cítili tenkrát a taky cítíte, že už je to dávno za váma a opravdu výzkumy ukazují, že hudba, kterou posloucháme v dospívání, se často velmi silně propojuje s autobiografickými vzpomínkami a emocemi a nevím, no, já jsem tak jako samozřejmě přemýšlela, co jsem já tak poslouchala v pubertě a já musela být strašně šťastná holka. Protože když tady těch pět kluků zaspívalo Quit Playing Games With My Heart, tak já byla šťastná. Doufám, že vy jste taky šťastný. Za vaše původní idoly posloucháte Evropu 2.
1: Maturanti bacha. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: This is my last resort.
6: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.

0: nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
1: Maximum muziky.
2: Maximum tvý muziky.
1: Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.

0: 14. října posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Žíhová na Evropě 2.
1: Pěkné dopoledne. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Většina Američanů se domnívá, že americký prezident Donald Trump z úřadu neeticky či dokonce nezákonně profituje a že ho víc než pomoc obyčejným lidem zajímá vlastní bohatství. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trumpův rodinný biznis i vzhledem k jeho politice hlásí rekordní příjmy z nových podniků. A teď už má slovo Zuzka.
2: Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie, která si vyžádá investici 454 milionů korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná je strakonická dálnice D4. Před omezením u Jiloviště směrem do Prahy je kolona na 30 minut od sjezdu na Řitku. A kolona je potom taky na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně už od 5. kilometru.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes si užijeme slunečnou oblohu a teploty budou odpoledne na většině území o trochu vyšší než včera. Vystoupí na příjemných 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď v 10 hodin a 4 minuty pokračuje na Evropě 2 Ivana Kulhánková.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
5: Je to tak, a my si řekneme už v další hodince, co znamená, že někdo se jmenuje v showbiznesu Adéla a někdo Adél. Jaký to dělá problémy? To všechno za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

posloucháte Evropu 2. Zrovna si tady říkám, když slyším tady to, což je i track, který můžete slyšet v našem playlistu. Obrovský hit Adély Jirgové, říká si Adéla. Protože já pořád říkám Adéla Jirgová, protože mě vždycky přijde fajn, když je to jako Čechoslovenka, tak říkat tyto příjmení, ale ona se říká

0: Adéla. A teď se mi stalo, totiž, že jsem s někým mluvila a mluvím o ní. A vyprávěla jsem o tom, jak jsme viděla její jako živý vystoupení, že tam baletila, že byla jakoby spoře oblečená, že byla nádherná, že jí to strašně jde a že je teď jakoby to nová interpretka. Ten člověk na mě koukal jako blázen a říká, že už je tady strašně dlouho. A normálně jsme se 5 minut bavili úplně o jiné osobě. Protože tady ta Adéla, o který jsem mluvila, i naspívala píseň o své oblíbené herečce Nicole Kidman, která si to dává na svý Instagramy a je to úplně naprosto skvělý. Tak je prostě někdo jiný než zpěvačka, která má za sebou 16 cen Grammy, má Oscara, má dokonce MTV Music Awards, MTV Video Music Awards, ale myslím, že on stačí Oscar a nějaký ty Grammy, těch 16. A tak to je úplně někdo jiný. A ten člověk mi říká, no tak Adele snad nebaletí, ne? Je to ona vždycky tak v těch šatech a prostě zpívá. Zpívá jak? Zpívá nádherně. Jenom přišlo hezký vlastně teď dát do srovnání dvě ženy, které mají stejné jméno, jsou úplně jiného původu a dělají to tak trošku jinak, ale jsou naprosto obě božský. Tak ať žijou všechny Adély světa, ať už se jmenujete Adéla nebo Adele a posloucháte Evropu 2 a my máme rádi skvělou hudbu od všech Adél na světě.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Výběr značek týdne.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
11: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
12: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na Shell.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
14: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
15: Perete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
16: You have to be ready.
15: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
17: This is Street Fighter!
15: krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
16: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
17: Pozor.

0: Nezapomeňte už zítra v magazínu Dnes.
1: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast. Zpátky k muzice.

0: Ježíš, to je nádhera. To je nádhera, že něco takového můžeme slyšet v éteru Evropy 2 při Maximu muziky. Je 14. října. My už jsme tady dneska udělali takový rozbor Adély a pak taky Adele. No každá to dělá jinak, ale každá to dělá naprosto skvěle. A teď, když ta Adele už zpívala, tak jsem si říkala, Ježíš, já jsem slyšela, že ta holka nějak má zase pracovat na albu. Ona to má tak strašně jako hezky vymyšlený, což má málo takovýhle pop stars vymyšlený takovýmhle velmi dobrým a podle mě i pohodlným způsobem. Ona vydává opravdu pravidelně desku jenom jednou za 5 let. Ono teda jsem zjistila, že podle textu a podle písniček, který pak na těch deskách nějak tak jako vycházejí, je úplně jasný, že Adele vždycky za těch 5 let zažije i takový nepříjemný i příjemný věci a má takzvanou prostě 5 letku, aby něco zažila a nějaká nová deska pak vyšla na povrch. Tak v červnu 2026 se objevily zprávy, že Adele opravdu tajně zase píše, nahrává nové písně v londýnském Church Studios, kde to dělá vždycky. No a Adele v červenci 2026 tady před pár měsíci přiznala, že už příliš ale jako nespívá, ale že vlastně už teď zase nemusí, protože už má prý něco natočený. Tak já si myslím, že na Vánoce tu desku klidně můžeme mít novou pod stromečkem. Tak gratulujeme, držíme palce, protože slyšet zpívat Adele, která si píše sama většinu svých skladeb, to je nádhera. To je radost pro uši, ostatní jako všechno na Evropě 2, doufám.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Jete, Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: A šíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlasmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
8: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
10: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
0: Sparťani, pozor! Evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Držíme ti flek i v Havlíčkově Brodě. Evropa 2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Taky nádherný hlas. Ta věc se jmenuje It's You. Jinak, kdyby vás zajímaly nějaký zajímavosti třeba o hudebních novinkách, tak rozhodně mrkněte na europa2.cz. A jestli chcete jako číhat v éteru spíš, nejste moc online, ale spíš jste on air, tak každou sobotu a neděli s náma nejskvělejšíma moderátorama, víkendňákama, vždycky uslyšíte nějaký hudební novinky v éteru Evropy 2. Já se dneska loučím, budu se těšit už zítra, možná na Koťáka, možná ještě ne, jestli ten Moribundus nepřijde, tak možná zase sama, ale my se uslyšíme určitě mezi 9. a 11. na Evropě 2. Za chvíli už Pavel Cejnár.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: This is my last resort.
3: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou. V síti Ticketmaster nebo Ticketportal.

na maximum. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: scenárie, I'm a street fighter.
1: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat.
2: The world champion, a street fighter!
1: Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
3: Bitch, please.
1: Street Fighter. Už od zítřka v kinech.
4: Who are you?
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: pořád šťavnatej song. 2:11 ladí vás vaše Evropa 2. Je čas na zprávy. Káťa Říjová má slovo.
1: Pěkné dopoledne u zpráv. České dráhy plánují místo vlak vedoucích nasazovat stevardy, kteří mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Podobný model vlakových čet už využívá RegioJet. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. V Praze nebo v Ostravě strany čekají další jednání. Domluveni už jsou ale politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně či v některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. S vedením měst se už krátce po volbách dohodli na koalici v Plzni, Havířově, Frýdku Místku, Liberci či Karlových Varech. A teď už má slovo Zuzka.
2: Úsek bojové medicíny velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. V souvislosti s tím pracoviště rozšiřuje tým instruktorů a hledá nové odborníky. Nový program naváže na dosavadní výcvikové moduly a rozšíří výcvik bojové medicíny na vyšší úroveň. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ve Vizovicích na Zlínsku bude v sobotu k vidění rekonstrukce bojů z konce druhé světové války. Akce Vizovice 1945, cesta k vítězství a nový začátek nabídne také seskok parašutistů, přehlídku dobové techniky a výzbroje. Podobná událost se na území města koná úplně poprvé.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na Strakonické D4 směrem do Prahy. U Jiloviště je omezení na vozovce a na dálnici D3 je nová uzavírka mezi 103. a 105. kilometrem ve směru do Českých Budějovic.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes si užíváme slunečnou oblohu a teploty budou odpoledne na většině území o trochu vyšší než včera. Vystoupí na příjemných 13 až 18 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Hezkou středu, 4:11 vás ladí Evropa 2. Teď z Maxima muziky bere... A nebo Alok.

9,5 minuty po 11. hodině naše oblíbenkyně. Nedáme na ní dopustit. Nedávno tady byla živě a to je Lenny. Hello, za chviličku Michal Schulte. A já stále přeju hezkou středu a dobrou náladu s Evropou 2, to jsme my.

pohodovou středu vám přeju, vaše uši ladí Evropu 2 a za to jsme samozřejmě moc rádi. Dnes tady v Čechách slaví svátek Agáta, velká gratulace. No a v tento den 14. října se narodil taky zpěvák Usher, toho nemusím tady představovat. Vy to znáte. No ale co se mně líbí, tak na mnohých místech jsou různý dny, třeba v Portoriku mají den přátelství, to je hezký, v Polsku mají den vzdělání, dřív to byl den učitelů, anebo na Havaji mají den objevení, to je hezký. No a takhle vůbec po celém světě je dnes 14. října světový den standardů. Takže budeme rádi, když standardně zůstanete u Evropy 2 a budete nás poslouchat i teď. Zítra budete s náma vstávat, anebo třeba s náma na večer budete usínat. My za to budeme rádi. Mám tady jednu věc, která se stala ve světě, konkrétně jeden muž, co si pašoval, ale co konkrétně, jakým způsobem, to se budete divit. Detaily si řekneme v krátkosti už za chviličku. Mimiweb, Purple Disco Machine, Kungs a nebo Henry Moody z dalšího hudebního menu. Tak hezkou středu, dobrou náladu, to vám přeje vaše Evropa 2.

0: Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
3: Evropa 2.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
8: Co se nejlíp hodí ke stům?

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
5: You have to be ready.
4: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
6: This is Street Fighter!
4: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balu.

0: Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
1: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
2: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.

Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: jednu jednu záležitost, která k nám přiletěla až z Miami. Stala se na místním letišti. Představte si, že celníci na letišti, co se může stát, jo? Celníci na letišti v Miami zadrželi muže, který se pokoušel do Spojených států propašovat, a teď pozor, to je důležitý, 10 živých ptáků v tubusech šitých do spodního prádla. A teď, když to vemu opravdu jako velmi krátce, co to všechno prozradilo? Prozradilo jej nevysvětlitelné vyboulení. Takže oni na to přišli, škoukali a říkali, že prostě něco je špatně. Jednoduše přišel jsem na to, když vlastně titulek celého toho článku, který k nám doletěl až z Miami, je napsán: Kubánec pašoval ptáky ve spodním prádle. Takže prosím vás, tady to dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, nikdo nikam nic nepropašoval a všichni jsou zdraví a takhle by to mělo být. Somber, Kygo a Whitney Houston, a já vám přeju hezkou středu. Užívejme si to podle sebe. S Evropou 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Jo, konečně!
3: Co jako?
2: Letíme z mobilu ven!
3: Kam jako?
2: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
4: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy. Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
0: Evropa 2.

0: Andry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Evropa 2, mám tady jednu takovou záležitost, schválně, jestli se v tom najdete, jo? Tak vemte si to, ležíte po tmě, tělo už těžkne a přesto se v hlavě může objevit cizí hlas, záblesk nějakého obrazu nebo náhlý pocit pádu. Jo. Je to vlastně usínání, není to okamžik, kdy mozek prostě zhasne, je to krátké přelaďování, přičemž se mění pozornost, vnímání i způsob, jaký mozek skládá vzpomínky a smyslové podměty. A mě by zajímalo, kdy se vám naposledy něco zdálo a pamatovali jste si to ráno. Bylo to hezký nebo nebylo to hezký? Chtěli byste, aby se to splnilo nebo aby se to nesplnilo? Necháme to na vás. My vám samozřejmě přejeme, pokud si sny budete pamatovat, aby byly jenom ty hezký. A když už budou hezký, tak aby se vám to samozřejmě splnilo. To vám přeje Evropa 2. Jelikož máme za chviličku poledne, teď už to bude o jídle, už teď vám přeju dobrou chuť a přidávám k tomu z Maxima muziky Bruno Marse a nebo Youngblooda. Už za pár minut na Evropě 2.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Poledne, středa 14. říjen, Evropa 2, no a Káťa Říhová má čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Pěkné poledne rodinám, které mají sjednané, ale dosud nerealizované připojení k elektrické síti, zbývá už jen do začátku listopadu čas na podpis dodatku ke smlouvě s distributorem. Kdo ho do té doby neuzavře a nebude mít zařízené připojení, o smlouvu i rezervovanou kapacitu přijde. Nejde přitom jen o majitele fotovoltaik, ale také třeba o nové rodinné domy. Papež Lev XIV. Podstoupil v úterý odpoledne v římské nemocnici plánovanou operaci hrudníku, při níž mu byl odstraněn dolní lalok pravé plíce. Podle informací ČTK se jednalo o zhoubný nádor plic. O úspěšném zákroku informoval Vatikán. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové a fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nový kampus. Podle rektora Univerzity Karlovy Jiřího Zimy patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Výstavba kampusu stála přes 7 miliard korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané tak nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na Strakonické D4 směrem do Prahy. U Jiloviště je omezení na vozovce a na dálnici D3 je nová uzavírka mezi 103. a 105. kilometrem ve směru do Českých Budějovic.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes si užíváme slunečnou oblohu a teploty budou odpoledne na většině území o trochu vyšší než včera. Vystoupí na příjemných 13 až 18 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Po obědě nebo po 12. hodině mám pro vás jednu zajímavost NHL, hudební zajímavost, teď Eva Farna anebo Giant Rogue.

Ladí vás středeční Evropa 2. Za chvíli Joel Corey a Tom Grennan. Pojďme se je pustit hned, teď. A nebude chybět ani Kid Laroi. A potom ta zajímavost NHL.

0: vás středeční Evropa 2. O mě se ví, že jsem hokejovej, proto následující zpráva se mě líbí víc než která jiná. Vemte si to, půjdete na NHL a najednou než začne zápas, tak v tom předzápasovým vlastně módu uslyšíte někde v Americe českého interpreta českou písničku, tak hnedka jako podle mě vám srdce zaplesá, najednou uslyšíte češtinu, je to prostě vynikající. V týmu St. Louis Blues zařadili právě do předzápasového playlistu pro novou sezónu, tedy 26-27, skladby, no a vybírali je samotní hráči. Můžou za to obránce náš, tedy český obránce Adam Jiříček a slovenský útočník Dalibor Dvorský. A shodou okolností vybrali si interpreta a dokonce ta muzika se líbí i jejím spoluhráčům, kteří třeba vůbec neumí česky. Vybrali si Kalina, jo, zatímco český obránce Adam si vybral skladbu Superstar, tak slovenský útočník Dalibor Kalinovu skladbu Money on my mind. Takže když půjdete vlastně a uslyšíte najednou Kalina, tak si myslím, že okamžitě zbystříte. A je to hezký, my tomu samozřejmě fandíme. Víc takových různých počinů a interpretů, my jim to přejeme, aby se dostávali i někam ven se svým hudebním počinem. Dagny, Switch Disco, no a potom Flashback. Dáme si jednu luxusní záležitost. Evropa 2. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Značkové slevy v Kaufland.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Do které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a

0: Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
8: We have to be ready.
7: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
8: This is Street Fighter!
7: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
9: 3, 2, 1, pop! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
10: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
11: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
12: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

který lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

Dnes si dáme rok 2011, kdy jamajský zpěvák Sean Paul, toho nemusím jistě představovat, přivedl na svět společně s Alexis Jordan song, který se jmenuje Got to Love You. Pamatujete si na to? Byla to pecka, která bourala hitparády a myslím si, že dnes stojí za povšimnutí. Tedy Got to Love You, Sean Paul, Alexis Jordan a dnešní středeční flashback Evropy 2. Got to Love.

0: 2011. Sarah C, Martin Harrich, Topic už za pár minut na Evropě 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
3: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
4: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
4: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Víte na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
8: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Krup i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslava

0: deny it, I'm a street fighter.
1: Tak to FBIáku nemůžeš vynechat.
2: The world champion, a street fighter!
1: Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
3: Bitch, please.
1: Street Fighter. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: Vadí vás dnešní středeční odpolední Evropa 2, 12.46. A než se rozloučím a předám slovo Jindrovi, který už je připravený, naladěný, velmi pozitivně, dobře, usměvavě, tak tady mám pro vás pozvánku do You Radio Talk. V You Radio Talk dnes ráno vyšel nový podcast, který se jmenuje Koťák Live. V něm hlavní hvězdou a vlastně i hostem je Marta Jandová. Marta Jandová, veliká sympatianda mimochodem, perfektní zpěvačka, vždycky rozdává energii a dobrou náladu, tak ve svém rozhovoru navíc barvitě vylíčila divokou žádost o ruku v Austrálii a probrala aktuální strach ze žraloků během dovolené v Egyptě, mimo jiné a dál. Takže myslete na to, You Radio Talk, Koťák Live, je tam právě tento díl. Teď se loučím, mějte se hezky, Jindra pokračuje, Anika Iris, Linkini a já se těším zítra, to už bude čtvrtek, v 11 hodin tady na Evropě 2, ahoj!
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina odvíjí a zprávy má pro vás připravené Katka Říhová.
1: Přeju hezké odpoledne. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Klatovský okresní soud potrestal 49-letou ženu za to, že v průběhu předloňského a loňského roku úmyslně neposílala svoji tehdy 14-letou dceru do školy. Téměř rok si spolu užívali u moře. Dívka zameškala téměř 900 hodin. Matka za to dostala podmínku. Teď už předávám slovo Zuzce.
2: Ústecká univerzita zprovoznila nové centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat hospodaření se surovinami tak, aby se zamezilo plýtvání. Získat chtějí například odpověď na otázku, jak chemicky rozložit použité oblečení na vlákna a z nich znovu vyrobit plnohodnotnou přízi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tropická bouře Rachel dorazila do Kalifornie nakonec s nižší silou, než varovali předpovědi. Přesto za sebou zanechala značné škody. V Long Beach velké vlny ničily domy na pobřeží, další oblasti voda zaplavila. Meteorologové varují, že se podobné situace mohou brzy zopakovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D48 se zdržíte v okolí 13. kilometru ve směru na Frýdek Místek, probíhají tam práce na silnici a omezení v délce 10 kilometrů je na D5 směrem na Rozvadov mezi Stým a Stým 10. kilometrem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá slunečno s teplotami kolem 15 stupňů a také zítra si v Česku užijeme slunečný den. Potom, co se rozpustí ranní mlhy, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupí zítra na 12 až 17 stupňů, na horách naměříme kolem 9. Zprávy jsou za námi, po nich na Evropě 2 už pokračuje Jindra Ekl.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, mám toho pro vás hromadu. Jedna z věcí, které jsou docela zásadní, je jeden velký deal, který teďkom byl učiněn a který se nás všech bude týkat. Už za chvíli, tady na Evropě 2. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Vzhledem k aktuálním vývojům geopolitickým s ropou, mě to trošičku inspirovalo podívat se vlastně, jak ropný průmysl jako takový funguje, jak fungují teda rafinérie, jak fungují ropné plošiny. Je to všechno velmi zajímavé, už jenom jako ta technická stránka věci, jak tu ropu dostávat z nějakých 10, 12, 13, 14 kilometrů pod zemí, to je fakt absolutně neuvěřitelný a klobouk dolů teda před všema, kdo makají na těžištích tedy ropy, ať už na souši nebo na oceánech, zejména těch oceánech teda. Tam jsem koukal, že pracuje skutečně hodně lidí na tom, aby ta ropná plošina vlastně furt dál existovala, protože ta voda, ty podmínky, ve který ta ropná plošina je, jsou tak ostrý, že prostě normálně sežerou tu barvu, která je na těch ocelových konstrukcích, který kotví vlastně tu ropnou plošinu. No neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný věci. Člověk si skoro až jako má tendenci říct, že to je vlastně zázrak, jo? Že naše civilizace tolik hladová po energiích i po ropě, že vlastně furt jako ještě jsme schopni z té země to dolovat v takovýmhle množství. No, jedna věc, která přišla o víkendu, kromě toho, že jsem se koukal na to, jak to funguje, tak to je samozřejmě ten veliký deal, který udělal tedy Donald Trump s Vladimírem Putinem ohledně dieslu, ohledně toho, kolik, jaký kvanta, obrovský kvanta budou uvolněný na světový trh tento rok, a samozřejmě potom i příští rok. Jasně, bude to mít hromadu kritiků, který, a už to má samozřejmě hromadu kritiků, který tvrdí, že tenhle ten deal je něco strašného, co se vlastně stalo, že vůči nejen Ukrajině, ale vůči světu, který se snaží jakoby bojkotovat Rusko a jeho příjmy z ropy a tím pádem podpořit ten konec války. Jo, to i co vlastně říkal ten koncept Vladimír Zelensky, že když Rusko nebude mít peníze, tak tedy nebude mít na tu válku. Ono samozřejmě všechny tyhle ty úhly pohledu jsou zcela jistě pravdivý a přesný a popisují tu realitu. Další otázka samozřejmě je, odkud to teda jinak brát, pakliže je problém v Hormuzském průlivu, pakliže ty kapacity, které nevyráběly doposud, tak samozřejmě bude zpoždění. A co by to znamenalo vlastně pro svět, kdyby tedy minimálně jakoby na trhu nebyl třeba jenom ten blbej v uvozovkách diesel. No, tak z nejvyšších postů jsou už karty vrženy. Je to tak, jak to je. Držme si palce, aby palivo bylo. Protože, jak je vidět, skutečně jsme taková společnost, která bez paliva jen tak moc nedokáže fungovat. Evropa 2. Maximum tvý muziky.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů z

0: Európou 2 je opäť tady. A vy si i letos môžete zahrať o 100 000 na váš maturák. Moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídnete na web Európy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
1: Když uvidíte Albert...
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
6: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
8: Je, té Radko Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
11: You have to be ready.
10: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
12: This is Street Fighter!
10: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.

0: Vánoce. Nezapomeňte už zítra v magazínu Dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
5: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tu jeden zajímavý fenomén, který se objevil v Číně, který mě docela zaujal. Tam totiž kromě jiných věcí, které se týkají tady technologie, tak dělají teď vlastně to, že využívají různý takový ty velkoplošný LED stěny, kde normálně ve městech na tom lítá reklama, různý sdělení a tak dále, tak oni teďkon dedikují některý z těch prostranství na střídačku jejich vědcům a různým jakoby lidem, lékařům a tak dále, kteří jsou důležitý, kteří nějakým způsobem pro společnost reálně něco udělali, zachránili nějaký lidi a tak dále. A veřejně vlastně takhle ukazují jejich fotku, jejich jméno a třeba případně i nějakou message, pakliže ten člověk má nějaký poselství nebo něco, co chce sdělit. To je vlastně velmi, velmi zajímavý, když do veřejného prostoru pustíte i něco, co má jako váhu, pozitivní váhu v tom, že prostě tady inspirace od tady toho pána, který třeba doposud zachránil třeba 300 lidí, jo, lékaře, fajn. Hromada lidí třeba trošku naráží v dnešní době na to, že si říkají sakra, tak tady se nějaká frajerka slíkne na OnlyFans, vydělá 30 milionů dolarů za rok, což je třeba 600, mega na naše. A jako, to jsou jakoby ty role models takzvaný dnešní jako doby. No, tak je zajímavý, že zrovna teda v Číně, trošku mi to překvapilo, vymysleli vlastně tuhletu věc. Uvidíme hromada lidí, který chodí po technologicko-biznisových podcastech celého světa, vždycky říkají, chcete-li vidět svět zítra, podívejte se na to, jak vypadá Čína dnes. Možná dojdeme i vlastně k tady té pozitivní inspiraci v rámci skutečně zajímavých lidí a jejich prezentaci takhle na veřejnosti.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
3: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
2: A auto. Financování výhodněji než nejdřív.
3: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Kado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No, povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
10: This is my last resort.
11: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou. V síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
12: Sparťani, pozor! Evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
0: Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2.

snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Dobrý den, posloucháte Evropu 2. Víte, jak se o člověku říká, že je vlastně nejnebezpečnější tvor na planetě? Sám pro sebe i pro zvířata. Ono to do jistý míry bude pravda. Hodně s tím samozřejmě pracují organizace, které se snaží zlepšit podmínky různých zvířat, většinou hospodářsky chovaných a tak dále. Tak jasně, tím, že člověk je nejchytřejší zvíře na dvou nohou, tak logicky panuje všem ostatním. Ale teď jsem právě viděl velmi zajímavou statistiku z BBC Science Focus, která právě ukazuje tři jednotlivý druhy živočišný, který mají na starosti ročně nejvíce lidských životů. A tam jakoby lidstvo, vzhledem k tomu, že jsme v tom top 3, tak to úplně není ideální tedy statistika, jo? Že se jedná přímo o nás. Vlastně předběhli nás tedy jenom komáři, protože komáři jsou tedy na první příčce s nějakou průměrnou hodnotou 725 tisíc lidí ročně. My, co by lidé, jsme hned na druhém místě s bilancí 400 tisíc lidských životů ročně a na třetím místě jsou hadi s bilancí 138 tisíc lidských životů ročně. Takže jsme druhý. Já jediný, co doufám, je, že to nedotáhneme na místo první. V tom jsme totiž bohužel dost dobrý.

0: Europa 2, 88.2 a 105.5 FM. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2, Káťa Říhová je připravená s aktuálními zprávami. Pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne, letošní volby stály stát miliardu korun. Oproti hlasování před 4 lety vzrostly náklady o pětinu. Pokud by chtěl stát ušetřit, může zeštíhlit volební komise, sloučit okrsky nebo volby pořádat elektronicky. Motoristé chtějí ukončit inkluzi na školách. Ředitelům hodlají umožnit zbavovat se dětí, které potřebují se vzděláváním více či méně pomoci. Rodiče těchto dětí by si tak nemohli být jistí, zda je přijme spádová i jiná běžná základní škola. Motoristé mají podporu SPD i premiéra Babiše. Teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Klášterec nad Odlicí chce nechat zbourat budovy ve své části areálu bývalých kasáren. Obec je kdysi získala po odchodu sovětské armády. Opuštěné objekty ale chátrají. Žádný investor se pro ně ani po letech hledání nenašel. Zastupitelé proto rozhodli o jejich demolici. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku. Slávie prohrála se Sabahem 0-2. Trpišovský řekl, nebyli jsme to my. Mužstvo podle něj nezahrálo dobře, chyběla mu i individuální kvalita na jednotlivých postech.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D48 se zdržíte v okolí 13. kilometru ve směru na Frýdek Místek, probíhají tam práce na silnici a omezení v délce 10 kilometrů je na D5 směrem na Rozvadov mezi Stým a Stým 10. kilometrem.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá slunečno s teplotami kolem 15 stupňů a také zítra si v Česku užijeme slunečný den. Potom, co se rozpustí ranní mlhy, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupí zítra na 12 až 17 stupňů, na horách naměříme kolem 9. Zprávy jsou za námi, po nich na Evropě 2 už pokračuje Jindra Ekl.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.cz.
0: Tak pojďme na další Maximum muziky, za chvíli bude rubrika Kultovka a podíváme se taky na pár záležitostí ohledně GTA 6, který vychází za měsíc a 5 dní. Je to neuvěřitelný. Tak jsme se snad finálně dočkali.
3: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a je tu dnešní kultovka. Na ní tedy Gym Class Heroes a track z roku 2005, který má název Cupid's Chokehold. Co to znamená? Je to takové jakési amorovo sevření v českém jazyce. O tom tak nějak pojednává i ten song. Pojďme si ho připomenout teď a tady na Evropě 2.

0: Dnes za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Jo, konečně!
8: Co jako?
7: Letíme z mobilu ven!
8: Kam jako?
7: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
9: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy. Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
10: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
11: Klid, máš na to 3 dny.
10: A těch lidí, co čekají na autogramy?
11: No, jsou tu všichni.
12: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
13: Zpátky k muzice.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Zdravím vás, posloucháte Evropu 2 a jestli dobře počítám, tak za měsíc a 6 dní bude 19. listopad, tedy den, kdy bude vydána nejočekávanější hra v historii vůbec lidstva, GTA 6. Je to skutečně tak, po letech čekání evidentně přijde tato hra na trh a k dispozici tedy všem, kdo vlastní tu jednu herní konzoli, vlastní PSko a kdo bude schopný tedy si ji zahrát díky tomu. Samozřejmě, že i konkurence už avizuje ty možnosti, ale co se týče jako nativní konzole, tak budou to PSka. Tam je to prostě jasný na začátek. Teď je velmi zajímavý sledovat ten cenový vývoj, jako vždycky je to o nabídce poptávce v tomhletom systému v rámci jako kapitalismu, tak samozřejmě nabídka je stále stejná, poptávka raketově vystřelila, stejně s ní tady po PSkách vystřelila i ta cena. Jo. V Americe, a bude to velmi podobný asi v Evropě, se třeba užívaný PS5 Pro, to znamená použitý nějaký starší, prodává aktuálně za nějakých $1400, $1400, což by zásadně překročovalo tedy cenu 30 000 korun pro Česko. Koukal jsem se i na to, jak to vypadá u nás, záleží, kde budete jako hledat, ale je fakt, že tím, že prostě máte jedinou konzoli, na který to bude spustit, ještě pochopitelně tu verzi Pro, na který to bude ultimátně fungovat, tak vzhledem k tomu, že už je měsíc a 6 dní předtím, tak jestli jako stále váháte, jo, tak jako jenom chci říct, že už váháte celkem dlouho. No a teď je přesně ta otázka, kdy je to skutečně pojmenovaný fenomén, jako zdravotnický, že třeba mladí lidi na světě se jakoby báli, aby se ve světě nestalo něco, nebo třeba s nimi se nestalo něco, aby se dožili té hry vlastně. Je to jako neuvěřitelný na první dobrou, ale skutečně je to pravda, jo? Že je tu nějaký typ úzkosti spojený s tímhletím, doufám, že se jako dožiju, nebo že tenhle ten milník jakoby zažiju. Jo? Je fakt, že vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili i před chvílí, v rámci tedy toho, jak to vypadá s pohonými hmotami, s dieslem zejména ve světě a tak dále, jsme jako na krajíčku, docela dost jako na krajíčku. A měsíc a 6 dní bude evidentně dlouhý čekání. Ale jestli to vyjde, tak to zcela jistě bude stát za to. Mluvil jsem i o těch rádích, které vlastně budou v rámci GTA v autě, když nastoupíte. A ty moderátoři, jako Lana Del Rey a její manžel, nebo Burna Boy, nebo dva muzikanti z kapely Slayer, nebo Bad Bunny, to jsou velmi, velmi zajímavý jména, které jsou zatím potvrzený a které se zcela jistě v GTA 6 objeví. A myslím si, že to není vše, že ty největší překvapení teprve přijdou třeba v posledním týdnu, dvou před vydáním. No, tak si všichni držme palce, ať se tedy dožijeme a dočkáme 19. listopadu. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
5: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. This is my
9: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
0: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Tak to FBI-ku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2, tak jsem různě slyšel od lidí, od kamarádů, i jako na internetu, že hromada lidí už se pomalu, ale jistě s příchodem zimy připravuje na svůj fitness režim. Nechci říct na vyloženě nějaký předsevzetí, který se dějou až po 1. lednu. Ale zkrátka na tom, aby vypadali v budoucím, na budoucím jaru 2027 lépe, což je samozřejmě skvělý. Asi by se dalo vytáhnout z toho fitness světa jediný, a to je vlastně konzistentnost. To samozřejmě mám s tím problém i já, když vždycky třeba přes zimu velmi rád cvičím, pak jak začne být už vedro, tak mi to tak nějak omrzí, já přestanu, najednou je konec srpna nebo třeba září, já jsem ještě nezačal, a tak potom člověk jako cítí, jak vlastně to všechno spadlo, už nemá tu fyzičku a tak dále. Takže konzistence je důležitá. Viděl jsem nějaký meme předtím a potom, pána, co cvičí, a je tam napsáno, za 2 týdny ztratil Pepa 2 týdny. A o tom to celý přesně je. No nic, tak ať vám váš fitness plán vyjde, pakliže ho plánujete, začněte hned dneska. Lepší den fakt není. Já se pro dnešek samozřejmě loučím, mějte se krásně a těším se zase zítra v 1 tady na E2. Tak ahoj. Let's go! Maximum tvý muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Evropa 2, odpolední show startuje 15.00 a zprávy přináší Káťa Říhová. Hezké odpoledne všem.
1: Pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Rozhodli o tom poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Rajchla. Městský soud v Praze se začal zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Hlavní líčení je zatím nařízené do pátku. A teď už má slovo Zuzka.
2: Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie, která si vyžádá investici 454 milionů korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace, čekejte na Strakonické D4 směrem do Prahy. U Jíloviště je omezení na vozovce a na dálnici D48 se zdržíte v okolí 13. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Probíhají tam práce na silnici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá slunečno a také zítra si v Česku užijeme slunečný den. Potom, co se rozpustí ranní mlhy, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na horách naměříme zítra kolem 9. Tak to byly zprávy. Teď je tady odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A protože je středa, tak nás čeká kvíz Vyklepni Zástěru a bude speciální, protože oceníme vás tři na prvních místech. Čím, jak, to za chvilku probereme na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Odpolední show na Evropě 2 je středa, což znamená speciální vydání kvízu Vyklepni zástěru s partnerem a tím je nakladatelství Slovart. Jeho péčí vychází původní i překladová beletrie pro dospělé, young adult i děti, biografie, umělecké, obrazové i encyklopedické publikace i nevšedně zpracované kulinárie. Nakladatelství Slovart vydává i nejnovější díl Guinness World Records, kde vás čeká pořádná porce kuriozit. Seznamte se s nejtalentovanějšími domácími mazlíčky, žasněte nad dechberoucími sportovními výkony, obdivujte pokroky v umělé inteligenci a virtuální realitě, omrkněte novinky z vesmíru, prokoukněte svět sdělovacích médií. Čekají vás nejnadanější rekordmani ze všech koutů světa a všech věkových kategorií od nejmladších talentů po vitální seniory. A dnes v kvízu hrajeme právě o vydání Guinnessovy knihy rekordů 2027 v českém překladu a navíc k tomu dostanete slevový kód pro výběr knih dostupných na www.slovart.cz v češtině i angličtině v hodnotě 2500 korun na prvním místě, 1500 korun na druhém a nebo 1000 korun na třetím místě. To vše na vás čeká zhruba za 14 minut. V 15.30 startujeme dnešní kvíz Vyklepni zástěru a jak jsem teďka sdělil, jsme dotováni na prvních třech místech nakladatelstvím Slovart, tak prosím hrajte. A já mám pocit, že téma je prostě jednoznačné. Jsme dotováni na prvních třech místech nakladatelstvím Slovart, tak prosím hrajte. A já mám pocit, že téma je prostě jednoznačné. To už tady zaznělo tisíckrát. Pojďme

0: 30 seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
1: Evropa 2. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
10: Ani letos vás nenecháme.

0: snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a souslech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
2: We have to be ready.
1: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
3: This is Street Fighter!
1: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
4: Pozor, největší z

Maturanti Bacha. Maturiťák snú z Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2. Vyklepni zástěru.
1: Je to tady přesně 15 hodin 30 minut. Vy posloucháte odpolední show na Evropě 2 a dnes se dostáváme do speciálního takzvaného dotovaného kvízu Vyklepni zástěru, protože partnerem je vydavatelství, teda nakladatelství, chcete-li Slovart, které vydává například Guinnessovu knihu rekordů pro rok 2027. A to je jedna z cen, kterou můžete vyhrát na prvních třech místech. Mimo jiné, druhak vyhráváte poukázku na výběr knih dostupných na www.slovart.cz v češtině i v angličtině v hodnotě 2500 na prvním, 1500 na druhém nebo 1000 korun na třetím místě. To jsou dnešní ceny. Se mnou je Lucka Hněvkovská, která bude číst otázky a odpovědi pro ty z vás, kteří se nemohou zúčastnit aktivně. Jo, tedy dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A téma je tedy velmi jednoduché, když se hraje o Guinnessovou knihu rekordů, tak je Guinnessovy rekordy.
2: Ajaj.
1: Guinnessův svět.
2: No.
1: Já
2: jak
1: upřímně,
2: jsi na tom?
1: No, tak jakože vůbec. Já mám jediný pořekadlo nebo pravidlo na Guinnessovy rekordy. Je to víc, než si myslíte.
2: U čehokoliv.
1: Myslím, že je to víc, než si myslí člověk, než by typoval. Ale jinak, že bych se vyznal nějak ve světových rekordech, tak to vůbec. No. Mám přehled asi tak o dvou. Pár jsme se o tom s kamarády na summer campu bavili a řešili jsme nějaký rekordy, které padly Guinnessovi, světový. A asi tak tři nebo čtyři si pamatuju, ale že bych byl nějaký světoodborník na Guinnessovy knihy, teda nebo na Guinnessovu knihu, tak to vůbec.
2: No, jsi na tom líp než já. Tak.
1: Fakt? Já třeba zhruba tuším, kolik
2: jako
1: stojí...
2: nic nenapadá.
1: Kolik stojí vlastně ten komisař Guinnessovy knihy rekordů, tak to tuším. Když ho chceš pozvat k rekordu, tak to vím dokonce. No. To jsme řešili. A to neřeknu, co by tam byla ta otázka, že?
2: No, jasně.
1: To nemůžu říkat. Takže
2: všichni listujte.
1: Přesně, no. No, otázka je, jak jste připraveni, protože je možný, že když je kvíz dotován nakladatelstvím Slovart a těmito krásnými výhrami, takže jste se připravili, to znamená, že jste načetli nějaké Guinnessovy rekordy, nějaká fakta o Guinnessově knize, já třeba vůbec, já jsem nepolíbený. Jako nemyslím teda jako doma, my jsme si dali pusu se ženou samozřejmě, ale Guinnessovou knihou.
2: No, ale počkej, no, tak to bude i těžký, ne?
1: Asi. Bude to i těžký asi, no. Já nemám žádná očekávání od sebe, to je výhoda.
2: Já nemám od tebe očekávání.
1: Výborně, tak teď, když jsem pod žádným tlakem, máme 10 sekund do začátku kvízu, vy soutěžíte se mnou, respektive proti mně. Je vás aktuálně 500, jako žádný rekord světový se tady nekoná v počtu teda jako hráčů, bohužel. Ale startujeme, jdeme na to. Tak,
2: na první otázka.
1: Tak pojď.
2: Kolik měřil nejvyšší člověk v historii, Američan Robert Ludlow? 254 cm, 272 cm, 289 cm.
1: Ale to je, už jsme u toho, že jo, tak nevím, pochopitelně, nevím. Typoval jsem B, 272, C mi přišlo už moc, 289.
2: Když nevíš, dej B.
1: No jasně.
2: Je to tak.
1: No. 254 standard, to měřím zhruba já, tak plus minus, že jo, pár centimetrů. Většina z vás typovala variantu B, tedy prostředek 272 i 254. Kteří vás zaujalo. Já jsem dlouho přemýšlel, co budu volit a jsem 202. aktuálně první pája. Jo, v tuto chvíli. Tak, jdeme dál.
2: Jakého plemene byl Zeus z Michiganu nejvyšší pes v historii, který měl v kohoutku 112 cm a na zadních nohou měřil přes 2 metry? Německá doga, anglický mastiff, irský vlkodav.
1: No, podle mě to byl anglický mastiff, ale já jsem dal irský vlkodav.
2: Tak já jsem dala opět B.
1: Ne, takže to byla německá doga, jo. No, tak to teda... Hele, tu jste typovali jako druhý nejméně. Většina z vás typovala stejně jako já irskýho vlkodava. Jo. Většina z vás. Naštěstí tím pádem jsem nespadl o tolik, jsem na 255. místě. První je RK123. Druhá Kate.
2: Tak v Guinnessově knize rekordů najdeme opravdu bizarní disciplíny. Víte, kolik metrů kopřiv dokázala za jednu hodinu sníst aktuální ženská rekordmanka? 10,25 metrů, 20,73 metrů, 32,60 metrů.
1: C. Ne, je to B. Oh. Já myslel, že ženy, jako jsou drsný, takže zvládnou všechno, tak jsem typoval 30 metrů kopřiv.
2: Držel se z toho co nejvíc, jo?
1: Hele, C a B byly obě dvě nejčastěji typované. Já opět padám 322. To je fakt typovačka. Já si myslím, že to nemůže nikdo vědět, ne, tohleto. Přece, to není možný.
2: Jak dlouho vydržel Čech Josef Šálek v planku při svém světovém rekordu? 4 hodiny a 38 minut, 7 hodin a 38 minut, anebo 9 hodin a 38 minut?
1: Jo, tak to teda nevím. Já vím, že nějaký ten světový rekord žena překonala nedávno, byl to 5 hodin. Já jsem dal 9, že vydržel dlouho. No, vidíš, je to pravda. 9 hodin, tak to jsem si trefil správně, protože teďka byl překonán znovu tou samou ženou, která udělala světový rekord ženský v tom planku právě na 5 hodin, mám pocit. Posouvám se výrazně, teda výrazně zpátky, kde jsem byl skoro, 219. místo. Bacon, nebo Bacon. Nevím, jestli Bacon nebo Bacon.
2: Jakého věku se dožila Jeanne Calment, nejstarší ověřená osoba v historii? 122 let a 164 dní, 126 let a 38 dní, 129 let a 12 dní.
1: Dával jsem B opět. Nevím, 129 mi přišlo jako hezký, ale říkal jsem, že to je moc. 122 jenom chudinka. Zemřela jenom ve 120 letech. Tak to jsem nevěděl. 126 jste typovali opět nejčastěji, děkuji vám za to. Nepřipadám se tak špatný přitom, když typujete nejčastěji to, co já.
2: Radek,
1: opět
2: Radek.
1: Zpátky na 300, téměř 300 místo, 295.
2: Kolik zlatých olympijských medailí získal plavecký rekordman Michael Phelps? 18, 20, 23.
1: Dalo by se to vytušit, nebo dalo by se to vědět, když člověk by se tomu věnoval.
2: Je, a já si myslím,
1: 23,
2: že to vím,
1: co?
2: A já jsem dala blbě.
1: Co?
2: Já 23, si myslím,
1: ne?
2: Že
1: 23.
2: No jasně.
1: Tak, tady jsem typnul správně, jako neříkám, že jsem to věděl. Spíš jsem to tak jako tušil v kosti jedné.
2: Mám pocit, že dohromady jich měl 28, víš, všech.
1: I ty stříbrný a bronzový. Z 90. místo, zatím nejpěknější místo pro Tomáše od začátku. Maté z první v tuto chvíli.
2: Jdem na další otázku. Jak vysokou překážku překonal kůň Uaso při rekordním skoku s jezdcem v roce 1949? 1,97 metru, 2,17 metru, 2,47 metru.
1: No 2,17 to je futro víceméně plus. Já jsem byl 2,47, to je rekord, ne? Tak co je nejvíc, musí to být vysoko, ano.
2: A dal jsi to správně.
1: Koně skáčou vysoko, dveře se dají přeskočit u těch některých konů a 2,47 už je hodně, hodně vysoko. Tak tady si polepším, si myslím, tady si polepším.
2: Na třetí pokus to získali.
1: 115. místo pro Tomáše. Matez stále první, Michal Úb druhý, Bacon nebo Bacon třetí v tuto chvíli.
2: Jaká byla přibližná souhrnná délka všech 10 nechtů rekordmanky Diany Armstrong při měření v roce 2022? 7,5 metru, 10,2 metru, 13,1 metru.
1: Bčko 10,2. Díval jsem se na fotku, říkal jsem si, toto máme v 2 metrech, krát 10, pardon. To jsem udělal chybu výpočtu, ano.
2: 13,1 metru.
1: To
2: mě nevyroste vůbec.
1: Ne, to jo.
2: No, hrozně krátký.
1: Ježišimaria, to nás teda mrzí, Lucko. Kromě všech ostatních problémů už je tohle.
2: Jak dlouhé byly vlasy Číňanky Xi Jinping při rekordním měření v roce 2004? 3,62 metru, 5,62 metru, 7,62 metru.
1: Tak je to tak, že dáváš nejvíce, je to správně? Zkusil jsem to tentokrát.
2: Já jsem dala Bčko, ale rozčilují mě všechny ty dálky.
1: Je to Bčko, no. Tak ani vlasy ti nerostou, veď. Jak jsem říkal, kolik všech problémů nechty a vlasy, no. Kam se ještě dostaneme, co se o tebe dozvíme?
2: No, přesně.
1: Já zase už jenom klesám, takže to není dobré. 65 míst v trapu, 254. místo. Mate stále první, Michal u druhý, Bacon třetí. Výborně, chlapci nebo dívky.
2: Tak, jak dlouho trval nejdelší profesionální tenisový zápas ve Wimbledonu? No. Počítáme čistý čas hry. 8 hodin a 5 minut, 11 hodin a 5 minut, 13 hodin a 5 minut.
1: Nevím, dal jsem nejdelší, aby to bylo dramatický.
2: Já.
1: Že jo, 13 hodin, tak si zahrajou pořádně. Když už hrajou, ne, je to 11 hodin jenom.
2: Nevydrželi
1: tak dlouho. To je slabý, to jsem nečekal takhle málo.
2: Tak jak Tomášku, jak se dopadl?
1: Tomášek dopadl velmi bídně, nabil jsem si hubu asfalt, jak se říká. 301. místo, Matez první, Marlonka druhá, nebo druhý, Michal U třetí. To jsou tři místa, které jsou oceněny vydavatelstvím nakladatelstvím Slovart. Vy dostáváte Guinnessovu knihu rekordů s označením 2027, krom toho ještě poukázky na slovart.cz na 2,5-15 tisíc korun. Tak blahopřejeme, hezky si to pročtěte všechno a třeba nějaký ten Guinnessův rekord překonáte.
2: Ano, třeba se taky zapíšete do knihy.
1: To byl možná rekord, kdy jste překonali hrajícího moderátora přímo on air v soutěži, tak to možná by se tam umístili už ty Guinnessovce.
2: To je dobrý,
1: no, to je
2: tak
1: dobrý.
2: To si tu cenu zasloužíte.
1: A příští týden se na vás opět těším na Evropě 2.
0: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Evropa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Papier. Maximum nový muziky.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
0: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý týden v ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates. Pro doma.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
4: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
5: To je ale zima. Jdu ven.
4: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
8: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin, tvůj cíl, naše poslání.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
10: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.
0: Spartani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: poslední show na Evropě 2. Už to přichází. Je to blíž. Je to ještě blíž. Je to tady. Volá mámě. Vytáčím.
1: Tomáši.
0: Nazdar Máti. Nějak ti to přeskakuje.
1: Jak to?
0: A už je to dobrý.
1: Já tady skáču.
0: Jo, ne, hele, bohužel už tě rozumíme. Dobrý, můžeš.
1: Jo, no. No, co, nic můžu, co bys si chtěl vědět. Já dneska zůstala doma, nebo respektive já byla jenom dopoledne v práci. Hmm. Pať jsem měla zubaře, víš.
0: Co ti řekl zubař?
1: No, řekl mi, že prý potřebuju korunku, takže vidíš, já jsem to věděla.
0: No a já doplňuji, že ne jednu, ty by si potřebovala fakt hodně korunek, aby si byla spokojená.
1: Ne, já jsem to věděla, že jsem princezna, takže takhle.
0: Jo, takhle.
1: No. Já myslím, a ty že... bys tam měl zajít taky, pro kroužek ale.
0: Pro jaký kroužek, matko?
1: Protože jsi pěkný vůl.
0: Jo, takhle, jako do nosu.
1: Jo. Hmm. No, a co máš ty novýho?
0: Ale ani se neptej, tak zítra, čau.
1: Jo, no, tak čau. Vytoč mámu. Každý všední
2: odpoledne na Evropě 2. To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 000 a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
2: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
5: Užívej si Evropu 2 až do

0: vyhráme Bianca. On mi furt žere nejaké sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondelí, úterý, streda, pátek 6 až 8 večer na Evropie 2.
2: Okna sú Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuji.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. This is my
5: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou. V síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebudeš štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
1: Já to jsem teď říkal.
6: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na Maximum.
7: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Přesně 16 hodin, pojďme na zprávy, s nimi připravena Káťa Říhová, jste na Evropě 2. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna. Rozhodli o tom poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Rajchla. Městský soud v Praze se začal zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Hlavní líčení je zatím nařízené do pátku. A teď už má slovo Zuzka.
2: Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie, která si vyžádá investici 454 milionů korun bez DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace, čekejte na strakonické D4 směrem do Prahy. U Jíloviště je omezení na vozovce a na dálnici D48 se zdržíte v okolí 13. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Probíhají tam práce na silnici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá slunečno a také zítra si v Česku užijeme slunečný den. Potom, co se rozpustí ranní mlhy, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na horách naměříme zítra kolem 9. Tak to byly zprávy. Teď je tady odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: To, že se šetří na všem, je jasný. My se podíváme, jak se tohleto šetření dotklo například dětských hraček. Tak buďte se mnou i dál na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem říkal, že se budeme věnovat dětským hračkám, které jako většina věcí v našem okolí procházejí takzvaným zlevňovacím procesem. V čem to spočívá? Spočívá to v tom, že firmy, které hračky vyrábějí, musí pochopitelně vydělat více. To je jednoduché a logické. Já tady mám příklad, který tady nějaký nadšenec do Hot Wheels, do těch malých angličáků vlastně uvedl. A to tak, že v roce 1997, když se ty autíčka otočily, tak měly naprosto přesné detaily ve spodní části toho auta. To znamená, že tam byly uvedeny výfuky a to i celkem precizně. Byl tam část motoru, nějaký kryty motoru a tak dále. V roce 2012 už to bylo velmi omezený. Tam byla třeba polovina detailů. To znamená, že pouze nějaký výfuk jeden. A tím to tak asi haslo. A pak od roku 2017 tady píšou, že už tam v podstatě není nic kromě nějakých nápisů. Žádný detaily ze spoda prostě toho auta už nejsou. Žádný výfuky, žádný motory, žádný kryty motoru, nic prostě. Jsou tam dva šroubky a nápis možná, to je všechno. Takže takhle se zlevňuje, aby ten plast vlastně dole byl co nejlevnější bez jakýkoliv lisování, tak se už tří pár centů, ale v globálu, v tom počtu autíček to udělá pěknou sumičku. No jestli se týká všech hraček, třeba panenek, tak já když jsem býval mladý chlapec, tak jsem se vždycky panenkám dívali pod sukně a tam detaily občas byly. Jestli tam letos, nebo tentokrát už nejsou, tak potom budou mladí chlapci možná překvapeni, jak to všechno doopravdy ze spoda vypadá. Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. Je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
2: Co si... Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: I uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault.

0: Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Co se nejlíp hodí?

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
2: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
2: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Kolik už toho bylo řečeno o tom, jestli jsme ve vesmíru sami? Jestli existují nějaké další civilizace, planety obydlené a tak dále a tak dále. No bylo to řečeno, prostě já vám napovím, velmi mnoho. Ta teorie, nebo ty teorie, které se přiklání v poslední době na tu realitu, že nejsme sami, tak těch je víc, protože jak se ukazuje, těch galaxií a planet, které mají možnost života, je tolik pravděpodobně, že by bylo hodně divný, kdybychom tu byli sami. No takhle, to nerozlouskneme asi jen tak. Každopádně tady nabízím pohled Artura C. Clarka, což je takový ten legendární spisovatel science fiction z Británie, který potom na Sri Lance se zabýval hodně různými záhadami a teoriemi a konspiracemi. Dokonce nejenom konspiracemi, ale on vlastně předpověděl geostacionální družice, tedy GPS a telekomunikační systémy. A vlastně podle něj to vzniklo a říká se tomu někdy i, tady píšou, Clarkova dráha. Jo. Takže vlastně Arthur C. Clarke je poměrně asi dobrá osobnost na to, kdo může rozhodovat, jestli jsme nebo nejsme sami. A ten řekl tuto věc, která mi připadala hezká. Existují dvě možnosti. Buď jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. Obojí je stejně děsivé. Takže vlastně jako geniální. Mě to připomíná tak geniální hlášku, jako když si najdete nějakou novou holku, nebo se vám líbí nějaká holka, jako mužům, a říkáte si, tak buď to tahle holka už přede mnou nějakého muže měla, anebo vůbec nikdy neměla. Obojí je stejně děsivé. Evropa 2.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
7: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
9: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
10: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
12: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequency, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
13: Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please!
0: Street Fighter. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: vámi je Tomáš na Evropě 2 v odpolední show. Já tady mám souhrn takových dobrých zpráv, teď co jsem našel na sociálních sítích, na Instagramu. Většina z nich je o zvířátkách, ale pak jsou tam i šokující zprávy o tématu, o kterém jsem hovořil před chvilkou. Více za chvíli. Tak poslouchejte, ve Dvoře Králové se poprvé rozmnožily krajty písmenkové. Super. V Japonsku poprvé žije víc než 100 000 lidí starších 100 let. No vidíte. Vědci popsali dosud neznámou kočkovitou šelmu nalezenou v Bolívii. No. Starship poprvé dosáhl oběžné dráhy. V Amazonii byl objeven nový druh žáby. Perfektní. A tohle to mě zaujalo nejvíc. Vědci zachytili rádiový signál z exoplanety vzdálené 63 světelných let. Chápete to? My jsme řešili nedávno, teda před chvilkou, před 15 minutami. Jsme řešili, nebo já jsem tady vyprávil o tom, jestli je nebo není někde život. A teď přišla tady ta zpráva, tak jsem zjišťoval pochopitelně dál, co to vlastně je za zprávu. A skutečně astronomové poprvé přesvědčivě zachytili rádiový signál přímo z exoplanety Beta Pictoris B, což je plynný obr vzdálený přibližně 63 světelných let od Země. Klíčové detaily objevu, píše AI. Původ signálu rádiové vlny nepocházejí z mateřské hvězdy, ale přímo z exoplanety. Zachytili to v jižní Africe. Signály vznikají při auroálních procesech a odhalili, že planeta má magnetické pole tisíckrát silnější než Země. Doposud jsem si říkal, wow, tak teďka už jenom chybí, jako který mužík to tam řekl a který to poslal, jestli to nebylo nějaké místní rádio. A tady píšou, není to od mimozemšťanů. Vědci potvrdili, že se nejedná o umělou komunikaci nebo projev mimozemského života, ale o přirozený fyzikální jev. Já nevím, že jako pravidlo v nejlepším přestat neplatí i pro informace. Kdyby to skončilo tím, že prostě jsme zachytili nějaký signál z mimozemské planety, jaká by to byla šokující zpráva. A takhle, no nic. Tak třeba příště. Evropa 2.
1: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDNES.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDNES.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. This is my
1: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou. V síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 Aréně Oceláře Třinec.
5: Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz.
6: Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: 17.01, posloucháte odpolední show na Evropě 2, jsou tu další zprávy a s nimi opět Káťa Říhová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. V Praze nebo v Ostravě strany čekají další jednání, domluveni už jsou ale politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně či v některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. Z velkých měst se už krátce po volbách dohodli na koalici v Plzni, Havířově, Frýdku-Místku, Liberci či Karlových Varech. Rodinám, které mají sjednané, ale dosud nerealizované připojení k elektrické síti, zbývá už jen do začátku listopadu čas na podpis dodatku ke smlouvě s distributorem. Kdo ho do té doby neuzavře a nebude mít zařízení připojené, o smlouvu i rezervovanou kapacitu přijde. Nejde přitom jen o majitele fotovoltaik, ale také třeba o nové rodinné domy. Teď už předávám slovo Zuzce.
2: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové a fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nový kampus. Podle rektora Univerzity Karlovy Jiřího Zimy patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Výstavba kampusu stála přes 7 miliard korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ve Vizovicích na Zlínsku bude v sobotu k vidění rekonstrukce bojů z konce druhé světové války. Akce Vizovice 1945, cesta k vítězství a nový začátek, nabídne také se skoky parašutistů, přehlídku dobové techniky a výzbroje. Podobná událost se na území města koná poprvé.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se u Jíloviště na dálnici D4 směrem do Prahy, je tam nové omezení a na dálnici D3 je uzavírka mezi 103. a 105. kilometrem ve směru do Českých Budějovic.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní noc bude chladná, teploty mohou spadnout i pod nulu. Zítra si ale užijeme slunečný den. Potom, co se rozpustí ranní mlhy, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na horách naměříme zítra kolem 9. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje středeční odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Čtu tady zajímavou až šokující zprávu ze světa anglického tradičního fotbalu. Tak se na to podíváme blíže. Za chvilku na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: tak si říkáte, ten má asi dost peněz, nebo ta má asi dost peněz. Nemusí to být tak, může to být pouze pozlátko, což se týká právě tohoto tématu a anglického fotbalu. Protože podle eSport.cz anglický fotbal se navzdory rekordním příjmům ocitá ve vážných finančních problémech, prosím vás. Podle nové zprávy nezávislého regulátora hospodaří 94% klubů z pěti nejvyšších soutěží se ztrátou. Jo. Takže už jsme u toho. Zpráva přináší alarmující zjištění, celých 29% dotázaných klubů přiznalo, že by bez dalších finančních injekcí od vlastníků nevydrželo déle než 30 dní. Dvě třetiny by pak za stejných okolností nepřežily více než 3 měsíce. Jo. Takže bez toho, aniž by majitelé těch klubů dávali a sypali prachy, tak by vlastně ty kluby nevydržely a celý anglický fotbal by se zhroutil, přátelé. Takže takový to pozlátko navrch huj uvnitř fuj, jak se říká. Hele, ale v nejhorším si ty kluby půjčí od hráčů, ne, aby přežili díl. No, a je to vyřešený. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Je, to je Radko Gudas.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: A Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
11: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok, půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás.
14: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musí

0: dorazit na Comic-Con do Brna. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
1: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung. Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Soťaž Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: mámu.
1: Litoči mámu.
2: Odpolední show na Evropě 2. Už to přichází. Je to blíž. Je to ještě blíž. Je to tady. Volá mámě. Vytáčím.
3: Máši.
2: Nazdar Máti, nějak to přeskakuje.
3: Jak to?
2: A už to je to dobrý.
3: Já tady skáču.
2: Jo, ne, hele, bohužel už tě rozumíme, dobrý, můžeš.
3: Jo, no. No, co, nic můžu, co bys si chtěl vědět. Já dneska zůstala doma, nebo respektive já byla jenom dopoledne v práci, pak jsem měla zubaře, víš.
2: Co ti řekl zubař?
3: No, řekl mi, že prý potřebuju korunku, takže vidíš, já jsem to věděla.
2: No a já doplňuji, že ne jednu, ty by si potřebovala fakt hodně korunek, aby si byla spokojená.
3: Ne, já jsem to věděla, že jsem princezna, takže takhle.
2: Jo, takhle.
3: No. Já myslím, a ty že... bys tam měl zajít taky, pro kroužek ale.
2: Pro jaký kroužek, matko?
3: Protože jsi pěkný vůl.
2: Jo, takhle, jako do nosu.
3: Jo. No, a co máš ty novýho?
2: Ale ani se neptej, tak zítra, čau.
3: Jo, no, tak čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hermann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
9: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
10: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já už tady vítám osiřelého, ale veselého Petra Říbala, který má svého kolegu na dovolené.
1: Je to tak, možná totiž teď právě Ondra je v letadle a letí zpátky.
0: Fakt už takhle rychle?
1: Jo. Protože mi říkal, že by potřeboval, abych ho někdy po 7 hodině vyzvedl na letišti a já říkám, kamaráde, jak po 7 hodině, teď vysíláme.
0: No, je vždycky pravidlo, že blízký přátelé volají kolem celý hodin, když jsou zprávy, což nikdy nechápu, že po těch jako x letech, dejme tomu 13 let na Evropě 2, 5 let byli v jiném rádiu předtím, že se na to nezvykli, ale že tvůj kolega ti řekne, že v 7 máš vyzvednout, to už je napováženou.
1: Prostě on vysílá v tom čase.
0: No právě.
1: Přesně.
0: Je napováženou.
1: No, takže jsem mu řekl, že ne.
0: Hele, dneska slaví svátek Agáta, když se vzpomeneme na tu nejznámější, že jo, Agátu, já ji mám extrémně rád, jako fakt ji obdivuju za spoustu věcí, které udělala.
1: Znáte se?
0: S Agátou Christy? Ne, neznáme, ale mám ji rád. Jako,
1: máš ji rád Agátu Christy?
0: No jasně, když je autorka z detektivek, super.
1: Ta vydává bomby teda.
0: Ty blázni. Mám ji prostě rád, no. No nic, tak zítra čau.
1: Ahoj.
2: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupony a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bez konkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
8: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C?
7: No tak to radši převezmu já. Vysílá.
8: To je to zívání někde mezi songy, jo?
7: Pavel Sejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
9: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Kado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
12: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
13: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
12: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
13: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
12: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu.
15: Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
16: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
15: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
17: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
15: Song za trest.
18: Jsem úplně vytočená, kluci.
15: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
17: To je retard.
15: Na Evropě 2.

0: Jako švýcarský hodinky, vážně, přesně 6, posloucháte Evropu 2, večer na maximum, za chvilku, teď Katka a aktuální zprávy.
1: Pěkné odpoledne, motoristé chtějí ukončit inkluzi na školách. Ředitelům hodlají umožnit zbavovat se dětí, které potřebují se vzděláváním více či méně pomoci. Rodiče těchto dětí by se tak nemohli být jistí, zda je přijme spádová i jiná běžná základní škola. Motoristé mají podporu SPD i premiéra Babiše. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízeními připojenými k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Ústecká univerzita zprovoznila nové centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat hospodaření se surovinami tak, aby se zamezilo plýtvání. Získat chtějí například odpověď na otázku, jak chemicky rozložit použité oblečení na vlákna a z nich znovu vyrobit plnohodnotnou přízi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Většina Američanů si myslí, že americký prezident Donald Trump z úřadu neeticky či dokonce nezákonně profituje a že ho více než pomoc obyčejným lidem zajímá vlastní bohatství. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu agentury AP. Trumpův rodinný biznis i vzhledem k jeho politice hlásí rekordní příjmy z nových podniků.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D48 se zdržíte v okolí 13. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Probíhají tam práce na silnici a omezení v délce 10 kilometrů je na D5 se směrem na Rozvadov mezi Stým a Stým 10. kilometrem.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Skoro 3 minuty po 18. posloucháte Evropu 2 a tady u nás startuje váš, náš večer na maximum, tak vítejte.

Skoro 6 minut po 6. hodině posloucháte středeční večer na Maximum na Evropě 2, 14. října. Už svátek má Agáta, o tom jsme mluvili s Tomášem, když jsme si to tady předávali, ale taky jsem našel podle staročeského kalendáře, že svátek má dneska Krasomil a Krasoslav. Tak jestli někdo může pozdravovat Krasomily a Krasoslavy, je to Evropa 2, protože nás poslouchají jenom samý krásní chlapy. Tak jestli nás máte v rádiu z repráků hraje Evropa 2, tak milí Krasomilové, jenom to nejlepší, jestli máte narozky, stejně tak. Dneska si to teda ještě dáme společně, ale v pátek už kompletní sestava s Ondrou. Mimochodem teď jsem přes Flight Radar koukal a Ondra je někde nad Maďarskem. Za chvilku budou přistávat na letišti Václav Havla, tak třeba, jestli se mu hodně stejská, kdyby přistáli kolem 7, tak možná, že ještě kolem 7:45 by stihl last call. Uvidíme, jinak klasika, večer na Maximum, vaše diktování muziky kolem 7:45, song za trest a za chvilku taky Petr Švancara, o toho nepřijdete a probereme, jaký sport je ten nejzdravější. Bude Medúza a Khalid, tak můžete tipovat, jaký sport je aktuálně ten nejzdravější. Teda obecně, co všechno se dá vlastně za sport považovat.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Středa, prostředek pracovního týdne, ale nic se nemění, co se týká rubriky Žádný švanci. Je to tady Petr Švancara.
2: Zdravím vás, chlapče, co dneska máš pro mě?
1: Nejzdravější sport.
2: Tak počkej, já si tipnu. Jo, nějaká rubrika tvoje zase.
1: No, mám tady takovou statistiku.
2: Plavání. Plavání přijde hodně jako zdravý sport.
1: Plavání?
2: V řece asi. No,
1: plavání zase je v top 5.
2: No, plavání, běh, příroda.
1: Ty bláho.
2: Není tam, jo.
1: Není v top 5. Já mám tady jenom top 5. Tak pojďme rovnou na to, co je údajně podle vědců. Je teda pravda, že to řešili v rámci Anglie, ale ono to u nás bude stejné.
2: Podobně.
1: Myslím si, že na tom nejsme jinak než Angláni. Tak nejzdravější sport je
2: fotbal.
1: Cyklistika.
2: Jak se to hodnotí? Jako?
1: No, protože totiž cyklisté a cyklistky, kteří pravidelně jezdí na kole, se v průměru dožívají nejvyššího věku ze všech sportovců, konkrétně 87 let. A důležitý je, že těch 87 let se dožijou v takovém jako sympatickém stavu. Že jim nevržou kolena, že nemají nic s prostatou, mají zdravý plíce, dobrou paměť, takže jsou vlastně ve formě.
2: My jsme jako fotbalisti to vždycky jako měli jako doplněk, ať už rehabilitace po operacích nebo prostě nějakou formou kolo bylo součástí jako fotbalu. Myslím si, že to tak mají ostatní sporty. A vlastně je to sport, který můžeš dělat, jako dokud ti slouží nohy a ruce, že?
1: No, tak on se vždycky říká jako nejzdravější sport, nejzdravější pohyb. Mě tam teda skákalo něco jako jinýho.
2: Sex?
1: No, ale mě teda...
2: To tam vůbec nebylo?
1: Ne.
2: A přitom je to, my jsme v tom číslo 1.
1: Je to docela
2: jako dobrý.
1: No jasně, ale já budu teď s manželkou jezdit na kole jenom.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, čtvrt na 7 a teď první váš diktát. První vaše muzika, na kterou máte náladu, samozřejmě vzkaz někomu, vyznání lásky, rozchod, jak budete chtít. 257 408 888, číslo sem k nám. A už tam někdo visí, haló?
1: Ahoj, tady Láďa s Elou opět, jedeme z Juda.
0: Ahoj, judisti, no jo, tak je vlastně hezký, že jsme taková komunita pravidelných posluchačů, pravidelných cestovatelů a volačů do rády a to je super, že se máme.
1: To je hrozná náhoda, no.
0: No.
1: To tak zmáčkli.
0: Hele, jde to prostě, jde to, co to bude?
2: Můžete zahrát Bena Kristova Elastiko?
0: No jasně.
2: Protože je to můj kmotr.
0: No počkej. Ben Kristoval je tvůj kmotr, čili znáte se osobně. No.
2: Jo, je to můj kmotr.
0: Teď přemýšlím, jak bys to mohla dokázat.
1: Já to potvrdím.
0: No jasně. A tatínek nikdy nelže. No tak dobře, tak když jste takhle rodina, to byste se rozhodně podporovat měli, tak hrajeme Bena.
1: Děkujem.
2: Tak, jo, děkujem.
0: Ahoj, Elo Kristovao a tatínku. Tak zase za týden, čau.
1: Ahoj.
0: Čus.
2: Ahoj.
3: Večer na Maximum. Evropa 2.
4: Mami. Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
5: Physical attraction, I'm a Wednesday action. Let my body lose control. I fall like origami.

0: Elastiko.
1: To byl Ben Kristoval a pak ještě Hafo dalších lidí, Elastiko, tak jste to nadiktovali, tak jsme vám to tady v rámci Večera na Maximum na Evropě 2 protočili. Za chvilku třeba Luis Capaldi, Stay Love, fakt taková srdcovka, ploužáček, to si dáme za chvilku. Předtím trošku AI, umělá inteligence. Dneska totiž svět obletěla zpráva, že společnost Anthropic, to je ta, co má umělou inteligenci, ten jazykový modul Claude, možná to znáte, používáte, jestli ne, vlastně je to fajn, taková alternativa k ChatGPT. No tak dneska vyšla zpráva, že oni vyvinuli umělou inteligenci, nějaký model AI, který dokáže hacknout i domácí spotřebiče. Že se vlastně šíří v úvozovkách jako počítačový vir. Jenomže počítačový vir je vlastně naprogramovaný k jedné věci, ta umělá inteligence se dokáže vyvíjet a fakt vám hackne normálně mikrovlnku, nebo se třeba dokáže nabourat do chytrýho vysavače a šmírovat vás. Škoda, že ta umělá inteligence není tak sympatická, že by třeba začala z ničeho nic uklízet tím vysavačem. To by bylo lepší. No ale my jsme doma dneska o téhleté budoucnosti AI debatovali s manželkou, s mojí ženou, během toho, co ona dělala oběd. No a poenta je, že ten oběd nedopadl. Kuře se v troubě fakt spálilo na uhel. Skoro. No a manželka, v tom jste vy holky geniální, manželka hned použila větu. Potřebujeme novou troubu, protože tu, co máme, tak tu nám hackla AI a spálila kuře. AI nám spálila kuře. Přátelé, budoucnost je tady.
2: Evropa 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
2: Dej taky follow E2CZ.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
6: Super ceny bez čekání na...
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání.

0: k 7.10.
1: Jo, konečně!
2: Co jako?
1: Letíme z mobilu ven!
2: Kam jako?
1: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
3: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: 18.27. Večer na Maximum, Evropa 2. Další diktování bude na vás. Můžeme klidně pokračovat romanticky, v tom není problém. Nebo naopak, můžeme přiložit pod kotel. Je to na vás, šéfujete muzice 257-408-88. Tak zavolejte, ať už z domova, z auta, nedej bože z práce, nebo třeba, nevím, jste po škole, i když v 6:30. To asi ne, ale možný je vlastně všechno. Haló?
1: Dobrý den, Simono, zdravím.
0: Dobrý den, Simono, tentokrát auto, že jo?
1: Jo, auto.
0: Tak pojďme, dopravní zpravodajství, jestli je všechno v pohodě na trase, kde jedete?
1: Jedu z Prahy do Brna, za Prahou totálně uspaný, ale už mám před sebou poslední 100 kiláku, takže v pohodě.
0: No, já jsem poslouchal rádio, když jsem jel sem k nám na Evropu 2 a říkali teda, že ta šmejkalka, ten most vlastně, šmejkalka se tomu říká, myslím, že všichni už ví, tak tam, že to bylo pekelný. Tak vy to můžete
1: peklo
0: potvrdit.
1: Peklo mám za sebou, teď mě už čeká jenom hezký věc.
0: Teď už vás čeká jenom Brno.
1: A manžel a děti doma, takže
0: to bude dobrý. No tak hlavně bezpečně doražte. 100 kiláků, tak to myslím, že to strávíme hezky společně.
1: Jo, já s váma trávím ráno, poledne, odpoledne, vlastně kdykoliv na cestách, tak Evropa 2, to je no, 30 let moje jednička.
0: No tak moc děkujeme. Mimochodem, já jsem před chvilkou mluvil o té umělé inteligenci, která dokáže hacknout, nebo minimálně v budoucnu to asi bude možný, že dokáže hacknout domácí spotřebiče. U nás se to údajně stalo, když trouba spálila kuře, tak je to téma i pro vás, i u vás doma, že byste měli strach, že vám mikrovlnka přestane ohřívat, rychlovarná konvice, že nebude vařit vodu na 100 stupňů, ale na 50.
1: Něco děsí, tak že by mi přestal fungovat můj největší domácí miláček, vysavač, který zároveň vytírá. A vždycky, když mi vdeste dopoledne, pípne ta příjemná zpráva, máš vysáto vytřeno. Tak to by mě asi hodně naštvalo.
0: Mm-hmm. A vám to teda fakt funguje a reálně to vysává?
1: Jo, je to pecka. Je to pecka. Fakt vysáje, vytře a je to naprostá špička. Fakt.
0: To je dobrý. My jsme měli jeden, ten se měl vyhýbat a nevyhýbal se vůbec ničemu, takže já vždycky, když jsem chtěl, aby vysával, tak jsem musel půl hodiny uklízet celý byt a dávat všechno na stůl, zvedat židle, dávat něco na sedačku, aby vlastně vůbec mohl projet a vysát. A potom jsem to zase půl hodiny uklízel, protože se prostě nedokázal vyhnout, tak jsem ho vzal a už ho mají rodiče.
1: Já jsem docela minimalista, co se týče nábytku a podobných jako lapačů prachu, takže u nás jako nachystat tu plochu na to, aby ten vysavač mohl vysát a vytřít, tak je jako velmi rychlý.
0: Super, no tak hlavní, že to funguje. Uvidíme, co s tím vaším, naším vysavačem udělají AI modely. No a teď k muzice, co to bude na těch 100 kilometrů?
1: Jakákoliv písnička od Jamiroquai. Mám ho moc ráda, máme ho rádi doma, děti, manžel, takže to bude písnička pro nás.
0: Cosmic Girl, Virtual Insanity, co?
1: Jo, úplně pecka.
0: Fakt? Tak šoupnu to tam a hrajeme, dobře doražte. Díky za skvělej pokec.
1: Jo, super.
0: Ahoj.
1: Krásně. Ahoj. Let's go!

0: Je to dobrý. Jamiroquai tady u nás na Evropě 2, ať už jste za volantem nebo posloucháte doma. Díky, že ladíte večer na maximum. Teď se podíváme do Polska, kde jeden mladík, takový polský aktivista, má dost sledujících na Instagramu, tak teoreticky si to, o čem teď já budu mluvit, můžete i pustit, kdybyste to chtěli s obrázkem, ale vlastně si to můžete jenom představovat. On tam je jako bosý běžec. Bosý, a teď nevím, jak se to říká polsky, ale myslím, že to najdete, kdybyste to chtěli vědět. Tak tenhle ten borec strávil 10 hodin tím, že stál u automatu a vracel tam recyklovatelné petlahve. Taky plechovky. U nás to nemáme, že vracíme petky anebo plechovky, ale třeba Slováci ti to mají, takže tam by to bylo možný. No a on jich od března až do teď, do plus minus začátku října, se sbíral, mám to tady, přes 11 000. Přes 11 000. A potom stál 10 hodin u toho automatu. Já bych možná byl naštvaný, že to na 10 hodin vlastně zablokoval pro všechny ostatní. Na druhou stranu prostě sbíral je, někde se to válelo, Bůh ví, kde by to skončilo. On si tím dokázal i vydělat, protože za to dostal přes 31 000. 31 tisíc a to není málo. Tak on něco věnoval dobrovolným hasičům, koupil školám míče a tak dále. No a 22 tisíc z těch 31 si nechal. 22 tisíc k dobru. No, já když takhle občas venčím pejska, vidím, že se někde válí flašky od piva. Ty u nás zálohovaný jsou. Kdybych já je sbíral, kde se mohl bejt?
1: Evropa 2. Maximum Petra Hříbala. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moc být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci.
4: A jak říká Pája,
5: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
5: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
5: A je to pohoda. Pohoda?
0: Jak to jsem teď říkal?
5: A je to tak!
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
5: Na maximum.
6: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na Europlazma.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar na spad.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: 7:45. Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2, než se vrhneme do songu Za trest. Jenom taková vábnička pro vás, abyste ještě pořád poslouchali. Dneska tady pro vás do 8 hodiny mám i 4 vstupenky na FMX Gladiator Games. To má ještě svůj čas, nebojte, dostaneme se k tomu. Teď je před námi song Za trest. Jestli vás někdo naštval, vytočil, nebo jste dneska zažili něco, co si myslíte, že pro vás bylo nespravedlivý, trápí vás to, tak právě teď využijte naší rádiovou terapeutickou chvilku, využijte song Za trest a zavolejte sem k nám 257 400 888. Song Za trest tady u nás na Evropě 2 za okamžik.
1: Večer na Maximum.

0: Je to tady, Evropa 2 večer na maximum a song za trest. Kdo se dovolal, haló, a kdo bude trestat?
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Sabina Dvořáková.
0: Prosím ještě jednou to jméno.
1: Sabina Dvořáková.
0: Sabina, tak Sabčo, povídej, co tě trápí, co tě štve, že voláš sem k nám na Evropu 2 do songu za trest.
1: Já jsem někdy zlá na rodiče a někdy jsem třeba prostá na mamku nebo na taťku.
0: Je, takže sebereflexe, sebeuvědomění si toho, že rodičům nakládáš? Teď mi řekni, napadlo tě to úplně samotnou, že zvedneš telefon a sama sobě zahraješ song za trest, anebo třeba mamka tak jako rejpla a říkala, tak Sabčo, volej do Evropy 2 a zahraj si song za trest.
1: Ne, já úplně sama, mě to někdy napadlo, já to poslouchám v autě, doma a hrozně jsem, když jsem se to dozvěděla, že jsou songy za trest, aha, tak jsem hrozně chtěla volat do Evropy 2.
0: Ne, super.
1: To.
0: Super. No tak jo, a co třeba říkáš rodičům? Jsi říkala, že jim říkáš hnusné věci? Tak pojď, pochlup se, co z tebe lítá?
1: Někdy jsem mám řekla prostředníček.
0: Jo, počkej, řekla nebo ukázala?
1: Ukázala.
0: Ukázala, dobře, prostředníček. No, blbý, pojď, pokračuj.
1: A rvala jsem na tě prdel.
0: No.
1: A to je tak asi všechno. Ono je to jakoby tak dokola.
0: Jo, jo, jo. Že dokola.
1: Ale je to aj kvůli tomu, že neumím ještě úplně ovládat svoje emoce.
0: No jasně, to se může stát. Jasně, tak to vybouchne. A padá tam teda zadní část těla, prostředníček, ještě teda teoreticky něco dalšího máš v repertoáru.
1: No jo, jako...
0: Pozor, ber to jako formu terapie. Teď se z toho vypovídáš a koupíš si odpustku a bude to dobrý všechno. Proto se na to ptám.
1: Jo.
0: No dobře, tak teď teda můžeš sama sobě, i když rodiče jsou super a občas jim naložíš, tak teď můžeš sama sobě něco vzkázat v rámci songu za trest.
1: Já bych chtěla zahrát song za trest.
0: No pro sebe, ale co si vzkážeš? Co sama sobě vzkážeš? V rámci té sebereflexe, že jsi zavolala na Evropu 2 a štve tě to, že seš na rodiče ošklivá, tak si vzkážeš, že?
1: Že bych se měla trochu polepšit.
0: No?
1: Měla bych zapracovat, my všichni, celá rodina bychom měli zapracovat na tom, na těch emocích, ovládat ty emoce a...
0: A mít se rádi.
1: Ano.
0: Viď, tak a je to.
1: Jo. Song
0: za trest. Teda dneska to bylo takový hezký. Tak tady my máme prýma rodiče, song za trest na Evropě 2. My máme

0: Večer na maximum tady u nás na Evropě 2. Tohle byl dnešní song za trest pro prýma rodiče od naší malé posluchačky, která si tak nějak hezky sama v sobě uvědomila, že je prostě na rodiče občas zlá. Dokonce říkala, že je posílá do zadní části těla, že jim ukazuje prostředníček a další vychytávky, který prostě děti, když se naštvou a ještě nedokážou tolik zvládat emoce, sem tam rodičům vystřelí. Tak o tom byl dnešní song za trest. Ten máme za sebou. Jak vždycky říkám, ty nejlepší lahůdky jsou kompletně u nás na Evropa2.cz. No a připomínám, že po 19. 100% rozdáme 4 vstupenky na FMX Gladiator Games. Tak buďte napříjmu. Evropa 2.
1: Večer na maximum. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Evropa 2.

Tohle bylo moc fajn. Nothing but Thieves u nás v rámci Večera na Maximum na Evropě 2. Ale teď ještě něco, co bude možná víc fajn, protože se to týká přímo vás. FMX Gladiator Games míří opět do O2 arény. Je to taková speciální motokrosová akce, která vám přinese ten největší adrenalinový zážitek roku. Už jsem to viděl xkrát. Představte si, že v autůčku, kam jdete třeba na hokej nebo na koncert, někdo skáče na motorce, letí tam přes celý to autůčko, na sněžném skútru. Prostě fakt něco, co stojí za to vidět, a navíc se to všechno odehrává v sobotu 19. prosince, jak jsem říkal, v Praze v O2 aréně, takže je super, že na chvilku utečete z toho brutálního vánočního šílenství, který 19. prosince už teda stoprocentně panovat bude. Na vlastní oči uvidíte popírání fyzikálních zákonů a nejlepší freestyle motokrosové jezdce planety. To všechno je FMX Gladiator Games. A já mám pro vás pěkně hned čtyři lístky na tuhletu parádu. Dostanete se k ním tak, že až zazní In Your Eyes, One Republic a Alesso, což je tahle věc. Až tohle uslyšíte, okamžitě popadněte telefon a točte Evropu 2 257 400 888, protože když se dovoláte jako třetí, tak máte čtyři lístky na FMX Gladiator Games od Evropy 2 a vyrážíte s celou bandou. Tak držím palce. Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, ten středeční 14. října. Agáta, ještě jednou to nejlepší k svátku. A teď někdo z vás na 257-400-888. Haló, Evropa 2?
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Čau, to je Lukáš.
0: Lukáši, nazdar, vítám tě na Evropě 2, tohle je Večer na Maximum, teď šéfuješ muzice, co to bude?
1: Něco pro dobrou náladu, pro všechny, který se nudějí.
0: Takhle, chceš mi říct, že posloucháš Evropu 2, nudíš se a proto voláš?
1: Ne, to ne, ale nudím se, nevím, co s večerem, tak tam pustřeba, nevím...
0: Dobře, hledám to tady. Nevíš, co s večerem, jo? Ježíš Maria, tak při nejhorším. Nějaká telka. Je středa, dneska jsou zrádci, ne?
1: Co to je?
0: Neznáš zrádce?
1: Ne.
0: Tak počkej, tak možná pro tebe mám plán. Ono, když se řekne reality show, tak to možná směřuje někam, kde to nemáš rád. Ale tohle spíš než reality show je fakt zajímavá hra. A jestli máš rád speciální zvraty, a navíc ta naše česká verze, jo, Markus Kruk a taky Vojta Kotek, je fakt něco, co za to stojí, jo, i v rámci světové konkurence. Tohle. No, to je tohle, už víš?
1: Kotka, tak už jsem to viděl.
0: No. Tak tomu dej šanci.
1: Tak dobrá, ale díky za tip.
0: No, a nebo něco na PlayStationu, nebo nevím, na co jsi naladěnej.
1: Jasný, hele, ale to je dobrý nápad tady to, co jsem tam vymyslel.
0: Tak super, díky moc, vidíš, hele, Evropa 2 vyřeší každou životní situaci. Díky, super. Si zlaťák, ahoj, čau.
1: Ahoj, čau. Večer na Maximum.

0: Na Evropě 2, nová Taylor Swift. Posloucháte Večer na Maximum. Pořád čekáme na to, až zazní Alesso a One Republic In Your Eyes. To je soutěžní signál pro vás, kteří byste chtěli ve čtyřech. Mám tady čtyři lístky na FMX Gladiator Games. Teď ale jiná soutěž. Soutěž pro středoškoláky a středoškolačky. Protože maturiťák Evropy 2 je v plném proudu. Ještě pořád se můžete přes náš web evropa2.cz přihlašovat do maturiťáků Evropy 2 pro ten letošní ročník 26-27. No a pozor, ceny parádní. První místo. 100 000 korun na váš maturiťák. 100 táců. S tím se dá udělat paráda. Druhý místo, moderování maturitního plesu moderátorem, lomeno moderátorkou Evropy 2. No a v rámci třetího místa vám vystoupí rezidentní DJ Evropy 2 na vašem maturitním plese. Zkrátka, diskoška Mejdan jako blázen, tak to všechno jsou naše ceny. No a teď, co chceme po vás? Dejte dohromady celou vaší třídu. Nějak šikovně tam zakomponujte logo Evropy 2, vyblejskněte se. Myslím si, že nápadů budete mít miliardu, navíc se dá použít AI a tak dále, tak dále. Všechno to potom nahrajte k nám na evropa2.cz, tam už se určitě proklikáte. A pak zburcujte celou školu, celou vesnici, celé město, celý okres, ať pro vás hlasujou, protože na to máte do 25. října. A potom vyhlásíme následně v úterý 27. vítěze. Jak jsem říkal, 100 000 na maturiťák. Moderování maturitního plesu někým z Evropy 2 a taky náš rezidentní DJ Evropy 2 na vašem maturiťáku. To všechno je maturiťák s Evropou 2, tak vám držíme palce. A tady to máte ještě jednou pěkně v kostce.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A

0: Ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
1: Když uvidíte Albert...
0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
0: Zpátky k muzice.

Za 7:30 posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Díky za to. A teď váš diktát. 257-400-888. Pořád teda platí, že tady máme 4 lístky na FMX Gladiator Games. Jestli je chcete, ale jsou o One Republic, tak to je ta cesta. Teď ale něco jiného, něco, co vyberete vy. Evropa 2, halo, ptám se, kdo tam? Jo, vida, tak tady jsem to zvedl, ale nikdo nemluví. To je dobrý, že když máme soutěž, že se nám to tady hezky zaseklo. Tak co teď? Evropa 2, halo? Co s tím budeme dělat? Když nám to tady teďka nefunguje. Evropa 2, halo? Já bych chtěl, aby nám to fungovalo, aby nám to tady hrálo. No, zajímavý. Já to zvedám, vy mi tady svítíte zeleně, ladím to tady, restartoval jsem to asi 4x během toho, co nám to tady hezky hraje, ale bohužel nám to nemluví. Tak pozor. Dáme tady píseň od zpěvačky, která si říká Kecej. Volám našemu IT oddělení a jdeme dát dohromady telefon. Za chvilku teda zkusíme na podruhé vaše diktování, abychom to rozchodili. No a samozřejmě platí, že Alesso a One Republic je pořád soutěžní signál a pořád hrajeme o to, že dostanete 4 lístky na FMX Gladiator Games. Tak, buď pomůžou ajťáci, anebo kladivo. Jaká cesta bude pro počítač lepší? Těžko říct.

0: Teda řeknu vám, dějou se věci. Večer na Maximum, Evropa 2, 7:55 a všichni, celý naše IT oddělení teď aktuálně maká na tom, abychom tady rozchodili náš telefon. Přitom my jsme si dneska tolikrát volali, jenomže možná, že tolik z vás chce vyrazit na FMX Gladiator Games, že to tady úplně, ale úplně totálně skolabovalo a jestli teda já to zkoušel, vy to zkoušíte, tak se prostě nedá dovolat. Tohle jsem zažil naposledy někdy v 90. že normálně spadla telefonní linka a vidíte, je to možný i léta pádně 2026. Tak my na tom tady ještě nějak zamakáme. Chudáci naši ajťáci mohli mít tak hezky klidnej středeční večer, ale je potřeba to dát dohromady anebo minimálně vymyslet způsob, jak bychom to zvládli, tak ještě máme čas. No tak díky, že ladíte Evropu 2 a kdybyste měli nějaký nápad, tak nám to klidně hoďte na Instagram Evropy 2.
1: Večer na Maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum. Nikdy to vysílání nebere směr, že ani nevíte, co se všechno děje. Já dneska na začátku, lehce po 18. mluvil o tom, že umělá inteligence už dokáže hacknout mikrovlnku, vysavač, troubu. Teď máme tak trošku pocit, že nám to tady nahekovalo i telefonní linku, i když naši ajťáci, to jsou kabrňáci, a možná to třeba rozchodili. Tak dejme tomu, že si teď dáme last call a někdo bude takovej testovač toho, jestli to funguje. Jo! Pane bože, ono to funguje! Jo! Vy jste naše zachránkyně, vy jste to prošťouchla! Jo! Tak pozor, co to bude? Co to bude za muziku?
1: Já chci ty lístky, já nechci muziku.
0: No to je hezký, ale ona ještě nehrála ta písnička totiž.
1: Ne, jo. To šťouchla.
0: Vy jste to prošťouchla, vy jste získala titul nejlepší šťouchačka středečního podvečera.
1: Já nechci šťouchačku, já chci lístky.
0: Tak počkejte, tak pustíme tu písničku a zkuste to znova. Já vám řeknu, kdy bude hrát, jo. Chcete to říct?
1: To
0: jsi dovolala, ale když teda půjdeme do důsledků, tak úplně blbě. I když nejlíp na světě, ale ten song nezahrál. To prostě nejde. Čili teď můžeme udělat to, že vám zahrajeme pro koho. Cokoliv budete chtít, dáme vám to nejcennější, co Evropa 2 má. A to je muzika.
1: Pro koho?
0: A potom to zkuste a já fakt držím palce. Už jednou, není to tak dávno, třeba rok zpátky, jedna sympatická dáma, taky to byla žena, se takhle chtěla dovolat a dovolala se vlastně mimo do muziky na přání a pak to zkusila ještě jednou a povedlo se jí to. A ta radost byla explozivní. Takže.
1: To zkusíme. A tady po té písničce to pak bude hrát, jo?
0: Já vám to řeknu. Nejdřív pojďme vybrat muziku, která to bude.
1: Dobře. Takže, když už mi teda naváděl manžel, že mám volat, že sedí v autě a poslouchá a psal mi teď volej,
0: no.
1: Tak to bude pro něj a pro dceru, kterou vyzvedával na kroužku na světlohlásku. Tady u nás je světlý pod ještěrem, aby všichni věděli, že teda voláme my. A že nikdo něj volat nesmí. A bude to pro ně Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc. Oni tu písničku milujou a vždycky si zpívají v autě.
0: Tak já vám to tady šoupnu, je to připravený. Tak já řeknu vám teď, jak to bude následovat, jo? Tak.
1: Ano.
0: Teď spolu domluvíme, zazní večer na maximum, Evropa 2. Pak Miraj, pak řeknu, ano, že ještě přijde Petr Švancara. Jenomže, než přijde Petr Švancara, tak hned jakoby po reklamě, po takovém našem bloku odpojovacím, bude dobře. Alesso a One Republic, jo.
1: Dobře.
0: Zavolejte.
1: Takže na One Republic budu volat.
0: Jo, zavolejte. One Republic a Alesso je ten soutěžní signál. Já vám strašně držím palce a věřím, že tak na jo. FMX Gladiator Games půjdete, protože byste si to zasloužila. Vy jste to tady prošťouchla. Tak držím palce,
1: tak
0: jo?
1: Tak jo, dobře. Děkuju.
0: Přijďte se
1: děkuju.
0: Krásně.
1: Tak
0: ahoj,
1: jo, tak
0: ahoj.
1: Se ještě uslyšíme.
0: Jo,
1: ahoj. Večer na maximum.

0: teda dneska to je finále. Večer na Maximum na Evropě 2. Před námi ještě Petr Švancara. Probereme společně nejzdravější sport. Myslím si, důležitá informace pro všechny, protože chceme být ve formě, chceme být zdraví, tak to jednak. A taky čekáme na to, až zazní Alesso a One Republic In Your Eyes. A vy můžete získat 4 lístky do O2 Areny na FMX Gladiator Games. A protože už je skoro za 10 minut 8, po 8 repatelier, tak teď to budeme sypat jedno za druhým. No tak držím palce.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Evropa 2, večer na maximum. Za 6 minut 8 hodin, ale je to tady. Tohle byl soutěžní signál. Alesso, One Republic, In Your Eyes. A jestli chcete do O2 Areny na FMX Gladiator Games 19. prosince, jenom si to představte, totální vánoční šílenství a vy z toho úplně vypadnete a na vlastní oči uvidíte fakt totální popírání fyzikálních zákonů. Nejlepší freestyle motokrosoví jezdci na jednom místě. A to pozor, to není jako v rámci třeba České republiky, ale v rámci celé planety. To všechno jsou FMX Gladiator Games a my pro vás nemáme dva lístky. Protože Evropa 2 není normální rádio. My pro vás máme hned 4 pro celou bandu. A tak se ptám. Teď jsem zvědavej, jestli to té sympatické dámě, která volala, nevím, třeba 10 minut zpátky a strašně je chtěla, jestli jí to vyjde. Kdo je na drátě jako třetí? Haló, Evropa 2?
1: Haló, haló, zdravím. Tak jsem se dovolal, Vašek.
0: Vašku, je to tady. Dneska to teda bylo tip-top, bylo to zajímavý. A gratuluju, je to tam!
1: Perfektní.
0: Vašku, jediná věc, jak volala ta dáma, tak je strašně chtěla. Ona původně myslela, že se dovolala, ale nedovolala se, protože ještě nehrál soutěžní signál a fakt se radovala strašně. Čili teď chci slyšet, stejně jako u té paní, totální výbuch emocí, ať z toho mám hezký pocit.
1: Pane bože, ano, po prvý životě jsem se dovolal a hned jsem něco vyhrál.
0: No,
1: po prvý životě jsem něco vyhrál.
0: Vida. Tak hned lepší. Takže FMX Gladiator Games 19. prosince, to všechno v O2 aréně v Praze. Létající motorky, sněžní skútry, k tomu skvělá show. Myslím, že to je něco, co rozpumpuje krev takhle před Vánocema. Co?
1: To určitě.
0: 4 lupeny, teoreticky, to vlastně může být i takový hezký vánočně předvánoční dárek pro někoho, co?
1: To jo, někoho přivezmu sebou.
0: Dobře, Vašku, koho?
1: Nevím, promyslím si to. Takovouhle výhru nemůžu udělit jen tak někomu.
0: Jo, jo, souhlas, souhlas. No, tak navíc to bude hodně přemýšlení, protože ty lístky jsou 4. Tak ještě jednou moc to gratuluju.
1: Jo. Taky děkuju. Můžu ještě pozdravit dva vášniví posluchače Evropy, Devítku a Honzu.
0: No jasně, tak zdrav.
1: Určitě poslouchaj, zdravím, zdravím.
0: OK, měj se moc krásně, vydrž na drátě, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Čiago, no a jestli vám to nevyšlo dneska, jakože zájem byl obrovský, tak stačí i ve čtvrtek, i v pátek poslouchat Evropu 2, protože o lupení na FMX Gladiator Games vždycky po 4 vstupenkách budeme soutěžit. Tak, držím palce. Evropa 2. Večer na maximum. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Švanci na Evropě 2.
1: Středa, prostředek pracovního týdne, ale nic se nemění, co se týká rubriky Žádný švanci. Je to tady Petr Švancara.
2: Zdravím vás, chlapče, co dneska máš pro mě?
1: Nejzdravější sport.
2: Tak počkej, já si tipnu. Jo, nějaká rubrika tvoje zase.
1: No, mám tady takovou statistiku.
2: Plavání. Plavání přijde hodně jako zdravý sport.
1: Plavání?
2: V řece asi. No,
1: plavání zase je v top 5.
2: No, plavání, běh. Příroda.
1: Ty bláho.
2: Není
1: tak,
2: tam, jo.
1: Není v top 5. Já mám tady jenom top 5. Tak pojďme rovnou na to, co je údajně podle vědců. Je teda pravda, že to řešili v rámci Anglie, ale ono to u nás bude stejné.
2: To bude podobný.
1: Jo, myslím si, že na tom nejsme jinak než Angláni. Tak nejzdravější sport je
2: fotbal.
1: Cyklistika.
2: A jako jak se to hodnotí? Jako?
1: No, protože totiž cyklisté a cyklistky, kteří pravidelně jezdí na kole, se v průměru dožívají nejvyššího věku ze všech sportovců, konkrétně 87 let. A důležitý je, že těch 87 let se dožijou v takovém jako sympatickém stavu. Že jim nevržou kolena, že nemá nic s prostatou, mají zdravý plíce, dobrou paměť, takže jsou vlastně ve formě.
2: My jsme jako fotbalisti to vždycky jako měli jako doplněk, ať už rehabilitace po operacích nebo prostě nějakou formou kolo bylo součástí jako fotbalu. Myslím si, že to tak mají ostatní sporty. A vlastně je to sport, který můžeš dělat, jako dokud ti sloužijou nohy a ruce, že?
1: No, tak on se vždycky říká jako nejzdravější sport, nejzdravější pohyb. Mě tam teda skákalo něco jako jinýho.
2: Sex?
1: No, ale mě teda...
2: To tam vůbec nebylo?
1: Ne.
2: A přitom je to, my jsme v tom číslo 1.
1: Je to docela
2: jako
1: dobrý.
2: My dva.
1: No jasně, ale já budu teď s manželkou jezdit na kole jenom.
0: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říbala. Evropa 2.
1: A je to, tak jsme to zvládli. Lehce po 20. ale za chvilku už Rap Ateliér. To znamená hodina hip-hopu a R&B. Jestli to máte rádi, tak stáhněte tepláky ke kolenům, tak jak to mají hip-hopeři rádi. Jindra a Randy za okamžik. Evropa 2.

0: Na Evropě 2.
1: No dobrý večer, tak jsme tady zase v plné partě už.
2: Dobrý večer.
1: No.
2: Mal som takú výčitku od môjho otca, pretože minulý týždeň oni teda s mamou pravidelne počúvajú náš formát.
1: Fakt? Opravdu?
2: Vôbec nepočúvajú rap v podstate, ale kvôli tomu máme ho počuli na Slovensku, tak to ladia.
1: No.
2: A jak si sa ohlasil sám, tak otec mi vravil, že už musí počúvať rádio, aby sa dozvedel, že som chorý.
1: Vidíš to.
2: Vlastne od teba sa dozvedel, že som nachcípaný.
1: Ty bláho, ja som řekl, že seš nachcípaný.
2: No, takže rodičia vlastne už vedia informácie viac o teba, než odo mňa.
1: Hezký. No. Aby nebyly jako spekulace, víš, že proč tu nejseš, nebo co, jestli prostě tě, já nevím, vyloučili tady z týmu, nebo
2: bol to náročné dní, teraz ešte som taký, že ešte by som si urobil sviečku a ten knedlík, ktorý ešte mám hrdle, by som si tam ešte naporcoval do nej a zjedol ho, takže musím to ešte doklepať, aby to bolo v pohode, ale som zpátky.
1: To je dobře. Samozřejmě největší, jakoby, lekce vlastně, toho, že jsi tu nebyl minulý týden,
2: ano.
1: Je tedy o tom nepřecházet nemoci. Prostě.
2: Ano, ale zase veš čo, peníze se nepýtají, takže...
1: To je pravda, no.
2: Musíš to...
1: Jsme prostě křečci v kolečku.
2: Ano, musíš to točit a medzi tým jsem já ještě stihl natočit rozhovor s Rytmusom, takže o tom se můžeme porozprávat.
1: Ano.
2: Že to venku docela to rezonuje a zároveň máme dost veľa tém, čo jsme si medzi tými dňami, čo jsme se neviděli, posílali, takže...
1: Tak.
2: Máme nabito, nenaťahujme to.
1: Poďme na to.
2: A poďme to zase znásilniť.

Rap Atelier na Evropě 2.

jste, co do činění s peklem. Chápu, je to pro vás vztekle. Když víte, že mám navrh, mám pro vás zelený návrh. Vyřaďte mě ze scény, dělejte si to svoje, až si to doděláte. Mám pro vás jeden vzkaz, nemáte

0: amigo nuevo, ni un ari.
1: Rebatelier, Európa 2. Bavili sme sa o tom, ako som utiekol z domu z mojej nemoci naspäť, aby som sa vrátil sem. A ešte 26.9. som zaznamenal, ako v Brazílii jeden väzeň utiekol zo svojej cely, pretože tam boli také mreže na jeho dverách. Bolo tam cca 15 cm diera.
2: Mm-hmm.
1: A on sa cez to začal pretláčať a reálne to vyzerá, keď ideš z materského lona, že najprv hlavička,
2: áno,
1: potom
2: áno.
1: Ramena, potom ruky a tak ďalej. To je sa mu podarilo cez to dostať von. Následne sa ešte vrátil po boty, lebo si tam zabudol boty a potom začal utekať preč teda.
2: Jo, videl som také tohle video. On měl jediný štěstí, že měl tu hlavu jako uší vlastně, uh-huh. Že měl teda hlavu do 15 cm, což vlastně už trošku je svým způsobem malinko klingon. Uh-huh. Jakoby, protože takhle plochou hlavu, to je seš dobře aerodynamicky.
1: Ano, ano.
2: Kdybys třeba, já nevím, se věnoval soutěžím, že bys jezdil třeba na sportovní bicyklu, že, jako, uh-huh. Tak tam bys vlastně nemusel mít ani helmu, protože už seš aerodynamický vlastně. Ale hezky se protáhnul. Ale prosím tě, když seš u tohohle, jo. Uh-huh. Já jsem někomu viděl fenomenální film, doporučuji všem, protože je to film, který vlastně je podle skutečné události z nějakého roku 1945. Je to o bývalém šéfovi rozvědky Zdeňku Tomanovi. Jmenuje se to Toman. Hraje ho Jiří Macháček. Fenomenální role. Řekl bych normálně, že to byla jedna z jeho nejlepších rolí, ne ta nejlepší úplně. A on tam právě hraje vlastně člověka, který ho potom nejdřív jakoby ho komunismus a ty hodnostáři jako respektujou, protože jim nosí peníze a tak dále, obchoduje s Londýnem, posléze ho najednou otočí do obrovského nepřítele a chtějí ho vlastně oběsit. A on je kámo na Karláku, tady v tom justičním paláci, nebo kde to bylo, a taky šel na

0: záchod a prostě prolaz takovou nahoře, takovou jako na záchodě, úplně mini větračkou. Je to známý, ta větračka je tam dodnes mimochodem, jo. Vykopnul jí a takhle si frér zachránil život. Zdeněk Toman. Mm-hmm. Fakt zajímavá historie z Česka.
1: Prison break trošku, no.
0: Jo, a je otázka, poslouchá nás hodně vězňů.
1: Ano.
0: Já si myslím, že dneska už to jako takhle není možný. Poslední byl vlastně Kájínek, že jo. Mm-hmm. Kterýmu se podařilo utéct, jestli se nepletu, z Mírova. Mm-hmm. Což, jestli se nepletu teda, ale byla to jedna z těch.
1: Ale bolo také, že reálne, ale mi sa zdá, že minulo niekto takto ako vybehol niekde, ale asi ho rýchlo zastavili.
0: Jo, to viem, no. A to asi byl třeba venku, nebo
1: no,
0: to...
1: No,
0: vidíš
1: a,
0: to.
1: A keď sme pri tých väzenských tematikách, tak som chcel ešte dodať, že Hardrico, o ktorom teda sa stále úplne nevie, jak dopadne celý ten jeho proces, ano. Ale medzičasom odstránil zo svojho umeleckého mena predponu Hard a už je ano. Z neho iba ano. Rico, pretože mal pocit, že už sa ho to nejak akoby netýka. Takže je to Rico a teraz dokonca sa zasnúbil so svojou priateľkou, pretože tam pridal, že... má prstenie jeho priateľka na ruke. Takže gratulujeme.
0: Musí byť happy end vždycky.
1: Áno, áno.

0: Pěkný večer, posloucháte Repatelier na Evropě 2. Ještě než vlastně Randy onemocněl, tak přišel a vyprávím jakou funny storku, kterou vlastně jste slyšeli i vy, že vlastně ty jsi nějak seděl podvečer doma, najednou ti volal Patrik, že jestli neuděláte nějaký rozhovor a ty jakože, hele jo, můžeme se domluvit na nějaký den mm-hmm. a kdybys tady jako byl v Praze, on říká, no já jdu teď rovnou, teď no. jakože, ne. No, čili to je rozhovor prostě prakticky na klíč a na zavolání.
1: Ano, je to tak, čo ma strašně potešilo, tak komentár včera na YouTube pod tým rozhovorom je, že boli ma tie postihnuté otázky a nepripravenosť moderátora.
0: Počkej.
1: Boleli
0: niekoho.
1: Ma tie otázky
0: no.
1: a nepripravenosť, postihnuté otázky a nepripravenosť moderátora.
0: No to počkej.
1: No to som dostal ako feedback.
0: Opravdu jo.
1: Ano, je to tak.
0: Ale on vždycky niekto přijde, hele, vždycky sa najde jeden. Jo.
1: Ale ja som rád, pretože mne väčšinou vždy, alebo vždy mi vyčítajú, že super rozhovor, super príprava, super otázky, ale čo tam robí ten Slovák na Českom rádiu?
0: Že teraz, teraz
1: to vyšlo zase u Patrika na YouTube kanáli a tam zase mám postihnuté otázky, ja som nepripravený.
0: Fakt, jo.
1: Čo si myslíš, že keď ten rozhovor si pustíš, tak nemôžeš v živote povedať, že som nepripravený.
0: Hezký.
1: Aj keď som na to mal málo času, pretože tam vidíš, že do tých tém ideme dosť hlboko, ale
0: áno, áno, áno.
1: Takže takýto feedback to. Až dopadne čísla to má, zároveň ústržky z toho rozhovoru školujú po internete, pretože ľudí najviac zaujímalo samozrejme, aký má Paťo názor na Izomandiasa, pretože sme tam rozebrali tú O2 arenu, ktorú Izomandias začínal tou skladbou Karma Forever, kde sa vlastne obul do Patrika a tam sa Paťo k tomu vyjadroval. Takže toto dosť oblečilo internet včera a predčerom. A zároveň ešte taká zaujímavá vec, čo som otváral s Paťom v rozhovore, že on za celú tú kariéru svoju nikdy nemal takú tú fázu, že by sa stiahol alebo mal nejaké vyhorenie. A je práve zaujímavé, že teraz Kelina Viktoršin vyhodili, že budú mať halové túr, ktoré sa vypredalo, že doslova, že hneď.
0: Bolo
1: vyše 80,000 ľudí bolo vo fronte.
0: Aha.
1: Čiže akože nezmysel ťažký. Potom pridali ešte druhú tú arenu a zároveň druhý koncert v Brne. A mne to prišlo strašne fascinujúce, že Viktoršin je človek, ktorý má teraz alter ego Buka, pod ktorým má Instagram. Tam aktivný ani není, pod Viktoršin pseudonymom Instagram už ani nemá.
0: Ano.
1: Vlastne nikam nechodí na rozhovory.
0: Ano.
1: Streamuje hry,
0: no.
1: Tam občas sa o niečom prekecne a teraz sa prekecol, že asi bude nejaké halové túr a že to je všetko, vlastne celé to PR, čo on o tom urobil. Kelin samozrejme ten spotlight má, lebo teraz je v televíznom primetime.
0: Jasne.
1: Ale že napriek tomu vlastne sa to predalo, že hneď, že sa zaprášil.
0: Hmm.
1: To je vlastne fascinujúce a to je ako veľký rešpekt za toto.
0: Hele, loterii vyhrájí vždycky málo ľudí. Hmm. Víš, ako proste milióny a milióny nic a pak ten jeden.
1: Hmm.
0: A takhle to bude v hudbe, pretože to jsme se o tom bavili už mnohokrát, že z různých úhlů pohledu nikdo nerozporuje. Ta hudba samozřejmě je kvalitní pro ty, kdo ji rádi poslouchají a tím pádem prostě ty, kteří ji rádi poslouchají, na ní chtějí prostě přijít, no. A fronta 80,000, to je fakt hustý.
1: Ale přijde mi sympatické, že vlastně nic nerobíš, iba prostě miluješ hudbu, robíš ju.
0: Jo,
1: a už to všecko se děje za teba,
0: jo,
1: že ty lidé ti dají všecko.
0: A to, že vlastně třeba frajer streamuje hry, je mimochodem vlastně skvělý, víš co? Víš, jakože vlastně to už není evidentně pro peníze.
1: No?
0: Teď mi napadla kniha, jmenuje to The Power of Your Subconscious Mind, síla vaší podvědomé mysli. A tam si myslím, že musíme hledat přesně tyhle ty věci, o kterých si ty mluvil, protože to je většinou fakt tím milníkem mezi tím, jestli je úspěšný umělec nebo ne. Fakt to takhle je, je to úlet. Jestli opravdu vnitřně úplně nejvnitřněji v sobě věříš tomu, že seš vlastně na té úrovni. A pak, když tomu věříš, tak to tak je.
1: Vtedy je to autentické.
0: No jasně.
1: To v této době vyhrává.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
1: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2. Rap Atelier. Na Evropě 2.

0: Kredy!
1: Posloucháte Repatelier na Evropě 2. Dneska je 14. říjen. Už ani ne za měsíc budete moci začít stahovat GTA 6 prostě do svých PlayStationů, který mimochodem teď, ty ceny, kámo, to je úlet. A protože jsem ti říkal, kup si ho. Teďko normálně třeba v Americe jsem viděl ceny PSek, jakože třeba 1400 dolarů a podobně. Aha. Protože je to samozřejmě jediná konzole, na který to poběží jako nativně první. Samozřejmě pak už to bude běžet na dalších konzolích a ty čekáš na PCčko, což je dobrý jakoby move, jo.
2: Já jsem si miloval s kamarátom a zhodli jsme se na tom, že budeme to zatím sledovat z dálky ty gameplay. Jasně.
1: Jo.
2: A bude potom to skvělý.
1: Já ti můžu taky říct, co a jak.
2: Ano,
1: já jsem si prostě naivně, ale za pravda, za dobrou ještě cenu bych řekl, koupil teda PS5 Pro.
2: Alebo konečně budeme mít důvod k tebe přijít na návštěvu.
1: Já se podívat,
2: ano. Protože si ma volal.
1: To jo, je tam vlastně všechno.
2: Můžeme to spojit.
1: Je tam všechno prostě.
2: Tak máme plán, kamo, počkej.
1: No jasně, my už jsme se domlouvali několikrát,
2: ano,
1: že přijdeš.
2: No, víš, tak toto je teda úplně kopanec, že...
1: Po 19. listopadu.
2: Ok, tak no. Dohodnuté, povedz to svoje přátelky, nech ma čaká v dverách bez oblečení.
1: Hele, určitě vřídím samozřejmě. Aha. A jedna zajímavá věc, protože samozřejmě jsme furt v rádiu, tak v GTA 6 bude několik rádií a ty budou mít velmi zajímavý moderátory, kámo. Jakože první věc, která přišla, to bylo backcountry rádio. To bude country rádio prostě v GTA 6, jo. A tam je moderátorská dvojice Lana Del Rey.
2: Okay.
1: Ano, co by Delta Dawn. A jako hraje prostě jinýho člověka, což jako je škoda, možná mohla klidně zůstat jako Lana, že jo, to je jedno. A bude tam samozřejmě její manžel. Hmm. Jakože spolu budou moderovat show. Museli jako, kámo, nahrát stovky hodin, že jo?
2: No jasně.
1: Prostě, aby se to tam necyklilo. Uh-huh. Ale pozor, to nekončí. Bude tam potom třeba Kokoteo FM. A tam bude Bad Bunny, že jo?
2: Jasně.
1: Že jako super taky, jako El Martio se bude jmenovat.
2: Já jsem na tím právě myslel, že kolko času a energie a penězí spálilo iba toto.
1: Jenom tohle, jenom tady ta jedna blbost. Potom, jo, Flash FM, jo, pop, moderní hity, skandinávská zpěvačka Robin a Alex Konzány, jo.
2: Flash FM je už legendary rádio od Vice City.
1: No,
2: takže
1: ano,
2: to logicky
1: ano.
2: Tam museli ponechať.
1: Afrobank bude moderovat Burna Boy, kámo.
2: Okay. Jeho milujem, on je
1: no,
2: skvělý.
1: A teď něco pro tebe, The Chamber, 106,6 heavy metal a trash metal, budou, kámo, moderovat Kerry King ze Slayer,
2: okay.
1: S Tomem Arayou ze Slayer.
2: Okay.
1: To je
2: silná,
1: super.
2: To je silná.
1: To je fakt dobrý.
2: Aha.
1: Tak tolik takový sneak peek do toho, jaký rádia tam budou. Já si nejsem jistý, jestli tohle jsou všechny. Podle mě ne.
2: Určitě ne.
1: Tam bude víc stanic, aha, možná ty už budou generovaný třeba AI, ale aha, tenhle ten line-up...
2: AI nebude, tam pravili, že není nic spolu,
1: jo, nic,
2: AI.
1: Aha, OK.
2: Takže to si jich teraz jakože podcenil.
1: Tak to se teďkom teda velmi omlouvám a kdybych mohl tyhle ty slova vzít zpátky, tak vezmu, ale
2: to
1: nejde
2: doufám, to.
1: To
2: doufám.

0: Európa 2, Revacelier, a dnes, keď prídem domov, tak idem dokúkať ešte seriál.
1: Áno.
0: Na streamovacej platforme, tam teraz v tej sérii Monster vyšiel teraz seriál o Lizzie Borden.
1: Aha.
0: Čo je vlastne žena, ktorá bola obvinená, vyšetrovaná z dvojnásobnej vraždy svojich rodičov, ale nakoniec za to nebola nikdy pravoplatne odsúdená. A na to sa teraz dívam, je strašne zaujímavé sledovať túto platformu, ktorá tieto seriály produkuje, pretože to je strašne ohýbané do novodobých tém a strašne tam z toho cítiť feminizmus, pretože sa špekulovalo,
1: jasne,
0: že táto žena, tá údajná vražetkyňa bola pravdepodobne lesba a to mohol byť ten problém v jej živote skrz toho, že napríklad rodičom jej to vadilo, ona na základe toho bola na nich tak nahnevaná, že ich vlastne zabila sekerou,
1: jasne,
0: a rôzne takéto veci.
1: Jo, čiže
0: veľmi, veľmi zaujímavé, jak sa to ohýba. A vlastne sám nevieš, že tá platforma sa to preberie a môže to dosť skreslovať.
1: To
0: a začne to pôsobiť tak, že keď máš nejaký problém s chlapmi, tak riešenie môže byť to, že ich rozseka sekerou. Aspoň tak na mňa zatiaľ pôsobí.
1: No, bohužel pár lidí, nebo niektorí lidi to takovýmhle spôsobem i třeba jako řeší v dnešní společnosti. Ono mnohdy, kamaráde, ještě jako ta realita, jo, je mnohem dál, než i když tohle je taky jako dokument o tom, co se opravdu stalo. Jo, ale co se třeba teď stalo, nemusíme chodit jako daleko. Dneska proletělo po světových médiích to, že Krista Pike, ta paní, která byla odsouzená v Americe na trest smrti a asi před týdnem zhruba nebo 10 dny byl vykonán, dostala 2 injekce pentabarbiturátu, který ji nezabili, a ona dneska byla puštěna z nemocnice, což je fakt úlet. Ona byla samozřejmě...
0: Protože na slobodu byla puštěna.
1: No, a to je právě teď ta otázka. Uh-huh. To je přesně ta otázka. Jestli teda ten trest smrti bude platit dál, nebo jestli tím, že vlastně už ten pokus jakoby přežila, tak jako jestli teda jí dají tu milost, nebo ne.
0: A to jsem někdy tak podle mě někdy dávno počul, že ty vlastně si došel k tomu, že ten trest si dostal.
1: No.
0: To, že si ho prežil.
1: No, však to bylo... Vlastně, hele, byl i frajer.
0: Někde to bylo, ne?
1: No, jasně, byl frajer, který vlastně byl prohlášený za mrtvý a pak se probudil.
0: No, a tak
1: srdce...
0: To znamená, že však tak trest už bol naplnený?
1: Hele, Krista Pike si 30 let už odsedila ve vězení, mimo jiné.
0: Brutal,
1: jo. Je to teda za, jako ano, je to za vraždu. Tehdejší prostě, její oběd prostě byla 19-letá spolužečka. Je to rok 1995. Jo, a prostě zkrátka se to takhle stalo. Jo. Takže jasně, motivem byla žárlivost a paranoia mimo jiné. Pike si myslela, že se oběť snaží svádět jejího přítele. Jo. Takže důvod je vždycky nikdy nějaký, ale tohle se teď stalo. Teď všichni samozřejmě řešili, jak to, že 2 injekce pentabarbiturátu prostě nezabrali. No je
0: tomu, tomu se hovorí tuhý korínek.
1: No za prvé, ale spíš to byla už prošlá šarže, méně kvalitní, protože hromada prej výrobců, kteří jsou z Evropy a kteří třeba dodávají, že jo, v rámci eutanázií tady do Švýcarska úplně v pohodě, jo, dostaneš takový silnej, že jeden panáček a frčíš, ale oni prej jako nechtějí, aby to bylo používaný ve vyloženě jakoby trestech smrti a tudíž vlastně Amerika těžce prý schání tohle tu látku, jo. Divím se teda, že si ještě jako nevyrábej sami nebo to, ale tím, že ji těžce schání, tak samozřejmě ty šarže jsou starší a ne tak funkční a dějou se bohužel tyhle ty věci, které vlastně ještě navíc zvyšují to utrpení těch lidí.
0: No
1: že?
0: Oni všetci zmiňují, že nejhorší je vlastně ta doba,
1: no,
0: kdy čakáš na to, lebo to není tak, že ty dostaneš trest smrti a zajtra tě popravia.
1: Ano.
0: Může to trvat dlhé roky a nevíš, kdy to přijde.
1: Přesně tak, to je další věc.
0: No. Že to na tom nejvíc frustrující, co ty lidé zmiňovali v výpovědích.
1: No.
0: A ešte keď to potom má takéto finále, že sa to akoby nepodarí, tak je to vlastne také, že zvláštne. Vlastne...
1: No. Hele, my to budeme sledovať. Mm-hmm. Zatím víme tohle. Uvidíme, co sa bude dít dál. Každopádne je to veľmi zajímavý vývoj.
0: 27 štátov má trest smrti v Amerike.
1: 27 štátov, no. Ja osobne teda, což ako z tých kolika, 50...
0: 23. 23 štátoch... je tento trest zrušený.
1: Jo, jasně. No. Což je tak zhruba půlka tím pádem, no. Mm-hmm. No hele, já jsem strašně zvědav. Já bych tý paní přál po těch 30 letech vyvězení a dvojitému pokusu o tedy trest smrti už bych jí přál jako klid.
0: Ano?
1: Upřímně.
0: Taky to si liberál.
1: Tak kámo, jako rybe, nebo já nevím, no tak jako 30 let a tohle, co chceme víc, nebo ji necháme dál, jako minimálně už bych nedělal další pokus, protože to je váš problém. Vy jste už jeden pokus měli a jako lidi zase tady nejsme přece jakoby nějaký testovací zvířata, jako nebo chápeš, ne, testovací paňáci na nějaký jako koktejlíky vaše.
0: No a nechal by si u base, alebo by si pustil na slobodu?
1: Ale já bych ji asi pustil, člověče, na nějakou podmínku nebo něco takovýhleho, víš, jako s nějakým podmíněným tím, protože vlastně já nevím, 30 let, no. Tak jako ano, udělal, jako vraždu. Podívej se, tady dneska jsem čet v médiích, u nás nějaký frajer zabil na ubytovně spícího člověka, ve spánku dostal 12,5 nebo 13 let, no. Tak co to je? Kdyby budeš pěstovat trávu, dostaneš 10.
0: Kano, ty keby si prezident, tak ty amnestie létají iba.
1: Ale to je otázka. Není amnestie jako amnestie, že jo? No, takový ty největší, ty už tu byly, že jo? No nic, přátelé, mějte se pěkně. Díky, že jste ladili Repatelier na Evropě 2. Laďte ho i příští středu v 8. Budeme tady jak na značkách a na minutu a na vteřinu přesně.
0: Je to tak. A tip na nový music na české scéně rapovej. Sergej Barakuda má nový album Entropie.
1: Ano, aby jsme nezapomněli. Sergej pozveme samozřejmě na rozhovor.
0: Ano, budeme se snažit a krásný večer každému.
1: Mějte se, čau. Hey.

0: mezi těma buchtama a...
1: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

Relax Room s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

vite et

música. Adela. Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropo. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: Europa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sex.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: What

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 8

Hiťák Snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o Maturiťák Snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tak tohle v Bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.